Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Chcete slyšet svou oblíbenou písničku a někomu ji poslat se vzkazem? Na Blaníku žádný problém. Celý týden vám totiž každý večer od 7 hrajeme na přání. Jestli chcete poslat písničku někomu blízkému k narozeninám, k svátku, výročí z lásky nebo jen tak pro radost, tak se na nás směle obraťte a my to rádi zařídíme. Stačí, abyste nám včas několik dnů předem do Blaníku napsali. Písničku na přání si můžete objednat přes náš kontaktní formulář, který najdete na našich internetových stránkách radioblaník.cz. Přejeme hezkou noc.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až polojasno, místy může být až zataženo, ojediněle se mohou objevit také přehánky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až zatažená, výjimečně se může vyskytovat déšť a také mlhy. K večeru bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
4: Nemáme ani moře, ani velehory.
5: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
6: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
5: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
6: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je pátek 25. září a svátek má zlata. Narozeniny dnes oslaví například lyžařský trenér a bývalý reprezentant v běhu na lyžích Martin Koukal. Je mu 48 let, dále slovenský operní pěvec Peter Dvorský, tomu je 75. Narozeniny má taky slovenský herec Milan Bahul, je mu čerstvých 66 roků a oslavencem je i americký filmový herec a producent Michael Douglas, je mu 82 let. Oslavencům přejeme všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, místy může být až zataženo, ojediněle se mohou objevit také přehánky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až zatažená, výjimečně se může vyskytovat déšť a také mlhy. K večeru bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
0: Jedno kliknutí
3: na našem webu radioblaník.cz a nebo v aplikaci Radia.cz.
0: I tady můžete ladit pohodu z Blaníku.
3: Na chatě u krbu,
0: v autobusu na cestě
3: a nebo klidně uprostřed přírody.
0: Poslouchejte Blaník
3: na webu radioblaník.cz
0: a nebo v aplikaci

0: Posloucháte Rádio Blaník a je pátek s datem 25. září. Hezké ráno. Svátek má Zlata. Přejeme všechno nejlepší. A teď pojďme zpátky do minulosti. Před 9 lety herec Jan Křízka podlehl zraněním, která si o 2 dny dříve přivodil při pádu z Karlova mostu. Stalo se tak v roce 2017. Dnes je to 69 let, co byl v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži spuštěn první československý jaderný reaktor. Psal se tehdy rok 1957. A před 181 lety Pražané podali žádost o zavedení češtiny jako vyučovacího jazyka na pražských školách. Stalo se tak roku 1845. Jejich žádosti ale bylo kladně vyhověno až 11. září 1861. Tolik výročí a teď už další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Krásné ráno. Je pátek 25. září. Dnes má svátek zlata a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se koná Noc vědy, která je pokračováním úspěšné Noci vědců. Uskuteční se v 75 městech a obcích. Více na www.nocvědy.cz. Náměstí 17. listopadu v Příbrami přivítá oslavu Dne seniorů. Součástí bude doprovodný program s prezentací zdravotních a sociálních služeb anebo s testováním zraku zdarma. Jarmarkem na náměstí Svornosti začínají v Českém Krumlově čtyřdenní svatováclavské slavnosti. V Plzni proběhne slavnostní představení nové pobytové louky s prvním celoročním fotopointem, cestičkami a lavičkami. A v Děčíně se bude konat náborová akce Policie České republiky s názvem Fyzičky na nečisto. Na atletickém stadionu umožní zájemcům vyzkoušet si fyzické testy přijímacího řízení k policii. Úspěšní účastníci získají osvědčení o fyzické způsobilosti s platností 18 měsíců. Mohou to využít při podání přihlášky k policii. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Nemáme ani moře, ani velehory.
5: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
6: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
5: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
6: Zlaté české ručičky u nás na Blaní.
7: Tak jsme se dočkali, máme pátek, je před víkendem a tentokrát to může být dvojnásobná radost, protože nás čeká prodloužený víkend, ano.
8: Plasta Suk
5: na rádiu Blaník.
7: No, možná trojnásobná radost, protože víte, co ještě nás čeká? Dnes, zítra a v neděli bude Blaník opět nadělovat peníze. Vyhrát si můžete minimálně 5 000 korun, ve finále rovnou 100 000. Podrobnosti připomenu za chvíli, teď ale posílám další hezké české a přeju dobré ráno.
5: Hezky česky na Blaníku.

0: Radio Blaník je s vámi i v pátek ráno, před víkendem, takhle dobrá zpráva. Za jednu jedinou samolepku Blaníku a Centropolu můžete získat od Blaníku minimálně 5 000 korun, a to dnes. A nejenom dnes, i zítra a taky v neděli, kdy opět vyjedeme do terénu a budeme kontrolovat, zda máte vylepené ty samolepky. A ty vaše radosti? Obrovské.
1: To znamená, že od nás získáváte 5 000 korun.
2: Jupi, hurá! Jsem z toho úplně nadšená, mám radost, protože teďka je začátek školního roku, čekají nás platby kroužku pro děti, máme 4 děti, takže se to bude jistě hodit.
1: My jsme si to zkontrolovali a máte od nás 5 000 korun.
3: Děkuju, super.
0: Já bych vám chtěl říct, že získáte 5 000, ale bohužel vám to neřeknu.
2: A nevím proč.
1: Protože vyhráváte 7 000 korun.
2: To je výborný. To je lepší zpráva.
0: Takže pokud máte samolepku, šup, někaj mi vylepte, přihlaste se přes naše internetové stránky radioblaník.cz. Pokud ji nemáte, tak si ji z našeho webu stáhněte a čekejte Blanického krajánka. Pokud u vás dneska zazvoním, můžete získat, jak už jsem říkal, minimálně 5 000 korun a ve finále to bude rovných 100 000. Tak hodně štěstí. Radio Blaník, Pohodové české rádio. A teď už hrajeme hezky česky, až do 6 v kuse. Tak si to užívejte, bude 6:15.

Tak tohle byla další hezká česká písnička na Rádiu Blaník. V pátek 25. září svátek slaví Zlata a 75. narozeniny má slovenský tenorista Peter Dvorský. Láska prý je jako moře. Určitě znáte tu krásnou písničku s Karlem Černochem. Každý z nás je vážně přesvědčen, že on to vyřeší. Tak přejeme všechno nejlepší. Za chvíli si opět budeme hrát hezky česky, ale ještě předtím pro vás máme čerstvé zprávy. A vlastně tak vás všechny zdraví. Už bude půl šesté.

0: Přesně to je sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
1: Stáhněte si ji třeba právě teď na našem webu radioblaník.cz.
0: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové září.
3: Sokol, žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol, žaluzie.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Už máš šaty na ples?
7: Ne?
6: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Ještě tady, Broučku, vidíš?
11: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
12: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
13: Ostrava, Vítkovice a Opava.
14: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Nákupní centrum. Géčko.
2: Vezměte děti do světa smyslů. Čeká je hraní s různými materiály, objevování i tvoření. Mačkání, přesypávání, barvy, zvuky. Prostě zábava, která přirozeně rozvíjí dětské smysly. Užijte si smyslohraní již tuto neděli odpoledne v Géčku. Smyslohraní. Radost z objevování světa.
1: Nákupní centrum. Géčko.
3: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
4: Už máš šaty na ples?
5: Ne? Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Radio Blaník, zprávy. Radio Blaník.
3: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Její zástupci měli v týdnu sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. K němu by mohlo dojít ještě před volbami. Domažlická nemocnice modernizuje energetická zařízení. Práce za 160 milionů potrvají do konce příštího roku. Investice hradí zřizovatel i Plzeňský kraj. Je na Spojených státech, zda chtějí válku ukončit. Pro jednu z televizí to řekl v New Yorku iránský prezident Pezekšán. Připomněl, že Irán konflikt nevyvolal a zopakoval, že ho země je odhodlána sebránit. Hokejisté Hradce Králové mají v kapse první domácí výhru v novém ročníku extraligy. V předehrávce čtvrtého kola porazili Liberec 5-2 a zabrali po dvou porážkách. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, ráno a dopoledne i polojasno až jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně v horských oblastech, může i zapršet. Na východě pak jen místy. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.
1: Pohodové české rádio.

0: I dnes vám v tomto čase na Blaníku hrajeme jenom hezky česky až do 6. V tuto chvíli pro vás mám ale jednu nákupní historku, u které si možná řeknete, že tenhle zákazník trochu popletl způsob placení. Tak pozor, 35-letý muž v jednom z domažlických obchodů naplnil nákupní košík opravdu poctivě. A když říkám naplnil, tak opravdu naplnil. Bylo v něm zboží za téměř 36 tisíc korun. Kosmetika, alkohol, sladkosti, maso, salámy, kuřata, kachny a tak dále. A nechyběl ani toaletní papír. Pak ale přišla ta zvláštní část nákupu. Muž se rozhodl, že u pokladny se zastavovat nebude a s plným vozíkem se pokusil z obchodu jednoduše odjet. Jenže zaměstnanci a následně policisté měli pro jeho nákupní plán poněkud jiné pochopení. A perlička? Když policisté všechno zboží následně kontrolovali, nevešlo se ani na pokladní pás. Zadržený muž nakonec zaplatil 4300 korun za část zboží, kterou už nešlo vrátit, a zbytek nákupu mu bohužel nevyšel. Teď mu za krádež hrozí až 2 roky za mřížemi. Takže příště raději menší nákup a hlavně s účtenkou. Vlasta se k vám přeje krásný den, za chvíli už kolegyně Adéla a taky Petr odstartuje dnešní páteční Dobré ráno. Tak se těšte.
1: 3 vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
2: Už dnes odpoledne
1: od 13 do 16 u nás na Blaníku.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Pohodové české rádio.

Dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Tak to byl Hráč a Petr Spálený na Blaníku. A co v příští hodině? Jarda Uhlíř.
1: Severní vítr je krutý.
0: Taky opět Radeček Gali. A taky Aneta Langerová. Hezky česky to na Blaníku bude i po šesté v pátek 25. září. Teď je 5:53. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
4: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
5: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
6: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
7: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
6: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
7: Blaník na Facebooku a Instagramu.
6: Je nás tu hodně.
7: A díky vám nás tu bude ještě víc.
6: Děkujeme.
2: Rádio Blaník. Počasí.
8: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku se teploty dnes po ránu pohybují kolem 10 stupňů a místy je až polojasno. Jinak přes den přibude oblačnosti, odpoledne až na zataženo, v Beskydech může zapršet a naměříme 13 až 16 stupňů, na horách 10. Tolik o počasí, následují zprávy s Monikou.
9: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Policie zasahovala v budově VZP. E-shopy řeší vysoké ceny za dopravu. Teplice chtějí vybudovat noclehárnu.
12: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Policejní zásah v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny souvisí s dohodami uzavřenými mezi firmami a pojišťovnou. Podle zdravotního deníku se policie objevila také ve zhruba 10 farmaceutických společnostech. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Honíka. Většina e-shopů zatím podle expertů vykryje dražší dopravu z vlastních výnosů. Ceny pohonných hmot nyní tlačí nahoru zdražující ropa, také napjatá situace na rafinérském trhu. Dopravci proto cenové výkyvy paliv pokrývají palivovými příplatky, které můžou ale v dalších měsících náklady na dopravu značně prodražit. S blížící se zimou řeší města pomoc lidem bez domova. V Teplicích má vzniknout noclehárna, která tam dosud chybí. Radnice pro ní hledá vhodné místo a počítá s ní v rámci koncepce řešení bezdomovectví, jak potvrzuje primátor Jiří Štábl.
13: V tuto chvíli nemáme ještě konkrétně dojednanou lokalitu. Jsou tam některé možnosti, o kterých se aktuálně jedná. Jakmile bude konkrétní místo potvrzené, tak město samozřejmě bude informovat veřejnost i obyvatele v nejbližším okolí.
12: Součástí přípravy budou také pravidla provozu, spolupráce s městskou policií a návaznost na sociální služby. Sokolov na Karlovarsku dokončuje poslední etapou nasvětlení přechodů pro chodce. Město nyní pracuje na 6 z nich za zhruba 1 000 000. 10 přechodů už osvětlení má, nové bude také u městského úřadu a polikliniky. Hotovo má být do konce října. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
14: Dobré ráno Rádia Blaník
15: s Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, tak jsme se dočkali. Přejeme vám za délkou dobré, pohodové páteční ráno před tím prodlouženým víkendem. Tak některá fakta, která stojí za to zmínit, je pátek 25. září 2026. Zlaty mají dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší a navzdory té následující písničce nás prý čeká babí léto. I k počasí se v té následující hodině dostaneme. Za 3 minuty bude 6, tady je severní vítr.

0: Skupina Opět a Radeček a Eli. A i tak to za to stojí. I tak to za to stojí napsat SMS-ku do Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože když do té SMSky napíšete informace o tom, co byste chtěli proplatit, co jste si v poslední době pořídili nebo za co jste museli utratit peníze, a k tomu připíšete vaše jméno a příjmení a odkud jste a pošlete na 6 318 118, tak se vám může stát, že vám zavoláme a my vám ty peníze prostě vrátíme. Stejně jako jsme je včera vrátili Ivetě, která napsala SMS-ku v tomto znění: dobrý den, prosím o proplacení návštěvy veteriny s pejskem, 1101 koruna, Iveta Hutisko Solanec, moc děkuji. A takhle to dopadlo. Mě by jenom zajímalo, jak moc je to rádio v té lesovně slyšet.
3: Rozeznáte
0: tam jednotlivé písničky od sebe?
3: Já doufám, že jo, že se nepletu.
0: Tak nám zkuste říct, kdo dospíval tu poslední teď.
3: Dospíval Miraj.
0: Jo, je to tak, je to tak. 1101 korunu posíláme do Hutiska Solance, říkám to dobře takhle?
3: Ano.
0: Já jsem teď dokonce ještě v naší studiové poště našel mail ze včerejška, kde Iveta píše ještě jednou: dobrý den, chtěli bychom vám ještě jednou moc poděkovat za výhru ve hře Petr platí vaše účty. Naše zlatíčko připojuje svoji fotku a je rád, že bude mít peníze na pamlsky pro sebe a další dva pejsky. Jste super rádio a rádi vás posloucháme. Moc děkujeme. S pozdravem, Iveta Krabicová, Ťapka, Bambulka, Bailey. Tak děkujeme moc za fotku, děkujeme i za ten mail. Užijte si to všechno ve zdraví. Užijte si i ten prodloužený víkend. Myslím si, že určitě zasvětíte nějakému venčení anebo výletu a na vaši SMSku třeba teprve teď čekáme a za hodinu ji proplatíme. Tak hodně štěstí.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: No a pokud právě vám za tu hodinu zavoláme, tak se zeptáme, kdo právě na Blaníku dospíval. Teď vajaž, 6 minut po 6 a za chvíli už počasí.

0: Francouzská zpěvačka Desireless a Voyage Voyage v dobrém ránu na Blaníku v tom pátečním, prodloužený víkend před námi. A jediné, co nás asi teď všechny zajímá, to, jaký bude, tak pojďme se na to podívat.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: První podzimní pracovní týden míří do finále a jaké bude počasí, tak to ví Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno. V západní polovině Čech převládá jasno nebo skoro jasno. Na zbytku zemí je oblačno až zataženo a na východě slabě prší. Zejména ve vyšších polohách se vyskytují místní mlhy. Teploty se pohybují od 11 do 6 stupňů, ovšem v údolích a hlavně tam, kde není oblačnost, což je v jihozápadní polovině Čech, teploty klesly až k plus 1 stupni Celsia. Nejteplejší ráno je v centru Prahy, kde měříme necelých 12 stupňů. Na opačném konci jsou známé šumavské lokality, jako je Rokycká Slať nebo Březník, kde mrzne a teplota je zde kolem minus 3 stupňů Celsia.
2: Co nás potká ve zbytku dne?
3: Dnešek sice zpočátku přinese z jihozápadní polovině Čech jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ale během dne bude na větší území spíše převládat oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, pak čekáme ojediněle slabý déšť. Na východě bude dopoledne déšť četnější. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, 1000 metrech na horách teplota kolem 9 stupňů.
2: Před námi je také prodloužený víkend. Jak bude vypadat?
3: O víkendu se postupně k nám přihlásí babí léto. Oblačnosti bude i nadále ubývat a na obloze v sobotu bude jasno až polojasno. K ránu se lokálně vytvoří mlhy. Noc bude chladná, teploty budou klesat na 8 až 4 stupně, místy až na 2 stupně Celsia a vyskytnou se i přízemní mrazíky. Denní teploty vystoupí na příjemných 17 až 22 stupňů Celsia. Jinak velmi podobné počasí bude i v neděli, i když přes den na obloze bude o něco více oblačností a počasí babího léta bude pokračovat i v příštím týdnu.
2: Já vám děkuju, hezký víkend a naslyšenou.
3: Prosím, díky, naslyšenou.
0: Tak pěkné babí léto a tohle už je Aneta Langerová, Hříšná těla, křídla motýlí. Za 3 minuty bude 6:45.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

Tak Arielka si to teď taky zaspívala, dokonce chytla i ten konec. Elána, zalúbil sa chlapec. Arielka zpívala i včera, my se teď ještě na chvíli do včerejška vrátíme. Dneska jsem přišel oblečený už normálně, mám normálně džíny a tričko. Včera jsem přišel v maskáčích, v maskáčové bundě a měl jsem boty a nůž. Boty mám i dneska, ale včera jsem měl těžké boty, teda prostě, abych si připadal trošku jako Tramp, protože jsme přáli k 80. narozeninám Honzovi Nedvědovi. Dost originálně jsme přáli.

0: Já jsem si mezi tím zase vytvořil kytarové mozoly, které už jsem ztratil. No nicméně, my jsme vám to všechno sestříhali i v obrazové formě a tu obrazovou formu už najdete na Instagramu, buď to na našem blanickém Instagramu, nebo na našich účtech, můj účet i Adelčin účet, je to tam, takže se mrkněte, protože nám tady k tomu ještě přispívávali Hanka Koterová a Michal Krusberský. No bylo to prostě velké, slibujeme, dneska už zpívat nebudeme, za chvíli se ale podíváme na krátké zprávy a potom si zopakujeme včerejšího ranního hosta na telefonu, teď je 6.21. Radio Blaník.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
4: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
5: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
7: Nejlevnější pneu.cz.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
9: Bude vejdán.
10: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
11: Děcka, co jste to provedli 7.12. v gongu, totálně vyprodané krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
12: Jen si duši nepořeš.
13: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
14: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
15: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
16: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Tak kápni božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
17: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
18: Rádio Blaník, zprávy.
19: Rádio Blaník.
20: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Senát se bude zabývat novelou, která pomůže dobrovolným hasičům. Ti, kteří se zúčastní alespoň jednoho zásahu ročně, by se díky ní mohli zvýšit nezdanitelný základ daně z příjmu o 10 000 korun ročně. Obyvatelé několika středočeských obcí rozhodnou o vybudování větrných elektráren. Ke včerejšku zveřejnilo ministerstvo vnitra 5 referend, která v kraji proběhnou souběžně s podzimními volbami. V Bohumíně začala oprava hraničního mostu přes řeku Odru, která spojuje Starý Bohumín s Polskými Chalupkami. Kvůli přestavbě bude most až do konce příštího roku uzavřen. Francie by se podle prezidenta Macrona mohla stát terčem podobného útoku jako na letiště v Lipsku. Útok Německo připisuje Rusku. Francie zatím žádné podobné útoky nezažila. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Já jsem strašně rád, že jsi to přečetla takhle v klidu, protože dneska je lekací den, my jsme se navzájem všichni před chvílí tady vylekali.
19: Dobré ráno, Rádia Blaník
18: s Petrem Slívou.
0: Otevřu dveře od studia, za dveřmi stojí Monika. Čímž jsme se lekli té Moniky s Adél, zároveň Monika se lekla nás a byli jsme dost vylekaní, když začali zprávy.
20: Nedivím se, že se mě po ránu někdo lekne.
0: Nápodobně. Ne, vypadáš dobře. Vypadáš skvěle, samozřejmě. 25. září dneska máme, je pátek, včera byl čtvrtek a včera jsme měli zase hosta na telefonu a pokud jste ho neslyšeli, tak se k tomu vrátíme už za chvíli. Za dvě minuty bude půl sedmé.
18: Pohodové české rádio.

0: Prý se tomu říká láska, Lenka Filipová. Na Blaníku minutu po 7:30. Pokud jste nestihli včerejšího ranního hosta na telefonu, to ho stihnete teď, dáme si opáčku. Ranní
1: host Radia Blaník. No a dnešním ranním hostem na telefonu bude Vladimír Hron. Dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno všem.
1: Moderátor, já nevím, imitátor, zpěvák, komik, zapomněl jsem na něco?
2: Je toho hodně, čím jsem se živil, takže...
1: No, čím jste se živil? A už se tím neživíte?
2: Samozřejmě se tím živím. Dá se říci, že mě baví všechno, co dělám, takže co dělám, to dělám rád. To bylo v jedné písnice dokonce.
1: Ano, to je pravda.
2: No a mám to tak, že, jak se říká, člověk má neustále přijímat nové výzvy, takže občas dělám i něco, co jsem třeba ještě nikdy nedělal, ale i to se stává.
1: Dejte mi příklad, to by mě zajímalo.
2: No to jsou tak třeba takové ty zakázky, když máte nějakou práci, kterou máte dělat, dejme tomu pro nějakou firmu či organizaci, a oni vás osloví, abyste udělal něco, co jste třeba ještě nikdy nedělal, a vy nejdřív řeknete, že tohle neděláte, ale pak vám dojde, že to je výzva, a pochopitelně tak je to práce jako každá jiná, takže musíte se živit a řeknete, že to prostě nějak zvládnete. No a přichází to martýrium, že se začnete připravovat na něco neobvyklého, a je to imitování nějakých zajímavých osobností, které jsem ještě nikdy neimitoval. A někdy jsou to i fyzické výzvy, jako třeba nechat se pověsit na jeřáb a lítat nad lidma a podobně. Takže jsou to zajímavé věci, to opravdu přináší tahle ta profese, a vždycky to je něco nového a něco, co mě baví.
1: I tohle už se vám stalo, že jste lítal na jeřábu nad lidma?
2: No samozřejmě, takovéhle věci se stávají, já nevím, už jsem toho dělal spoustu, teď si nespomenu na žádné ještě větší šílenosti, možná snad, že jsem jel na střeše auta, nevím co všechno. Prostě potkávají vás tyhle ty věci, a samozřejmě já jsem člověk, který má rád adrenalin, takže tyhle ty věci mě opravdu baví.
1: A jakou osobnost jste se učil naposledy?
2: Naposledy, no, nedávno jsme dělali 100 let hudby, firma slavila 100 let a poprosila nás, abychom udělali 100 let hudby, to znamená po dekádách písničky z těch daných období, jaksi určitých úspěchů firmy a podobně. A tam jsem se třeba poprvé dostal k E.F. Burianovi. Zpíval jsem písničku Chlupatý kaktus v tom podání, jaký kdysi zpívával v nějakým 30. plus minus roce on. A to třeba byla obrovská legrace, jako učit se to. Chlupatý kaktus.
1: Já bych to ukončil ještě jednou otázkou, kterou dávám úplně všem. Nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila. Vzpomněl byste si na něco, co vás v poslední době potěšilo, a může to být jakákoliv prkotina?
2: Mě potěší to, že se ráno probudím, nebo že se můžu vidět se svými dětmi. Dobrá zpráva pro mě je to, že ještě pořád je poměrně obstojné počasí, protože já nejsem úplně fanoušek zimy. No a třeba dobrou zprávou může být i to, že se teď těším na to, že vyjde taková zajímavá knížka k mým 60. Taková, nechci říkat biografie, protože to není úplně správný titul pro tuhletu knížku, ale taková prostě knížka rozhovoru s Pavlem Sárošem, kterou jsme udělali na téma mé mládí, kde jsem se tady vzal a kam kráčím. Takže taková, to mě třeba těší tyhle ty věci. Těší mě, že se mi ještě pořád daří pracovat v oboru, který miluji, a samozřejmě mě těší, že ještě pořád za to sklízím ten nejkrásnější jaksi dar, a to je potlesk.
1: Tak pravil Vladimír Hron, host na telefonu. Moc děkuju a přeju krásný den. Naslyšenou.
2: Já děkuji a všem přeji příjemnou cestu, pokud jsou na cestách, a příjemný den, pokud se chystají dělat něco, co mají rádi. A pokud se chystají dělat něco, co nemají rádi, tak ať se to naučí milovat.
1: Tak a zatím už se dá říct jenom takové to indiánské hou. Naslyšenou.
2: Naschled. Ranní host
0: Rádia Blaník. Vladimír Hron byl včerejším ranním hostem na telefonu, a tohle už je další písnička dnešního pátečního Dobrého rána na Blaníku. Petr Muka, Zrcadlo. Je 5 minut po 6:30.

0: The Great Pretender a Freddie Mercury na Blaníku. Dobré ráno, Radio Blaník. Pátek 25. září. Kdybyste se včera podívali na webkameru na Sněžce, tak byste se možná nestačili divit, protože na Sněžce včera poprvé v nové sezóně sněžilo. Fakt, teplota tam během přehánky klesla kolem nuly. A na nejvyšší české hoře se vytvořil dokonce slabý sněhový poprašek. No, zimní bundy ještě nemusíme vytahovat, byla to prostě jenom přehánka. Navíc o víkendu se má oteplit i na Sněžce a jak bude pod Sněžkou?
1: No, čeká nás převážně oblačno až zataženo, tedy hlavně dnes. V jeho západní polovině Čech ráno a dopoledne může svítit sluníčko, ale postupně se bude zatahovat. Po ránu se můžou vyskytnout i mlhy a na horách počítejte ojediněle i se slabým deštěm. Co se týče ale večera, tak v Čechách bude od západu oblačnosti postupně ubývat. Teploty v maximech 13 až 18, na horách okolo 9. Ty noci bývají chladné, teploty někde můžou klesnout i pod nulu. Nicméně celkově se, jak se bude postupně vyjasňovat, tak tato tendence nám drží i do toho prodlouženého víkendu, takže nás čeká babí léto.
0: Už jsem se lekl, takže dneska by mohlo pršet, ale o víkendu bude babí léto.
1: Přesně tak.
0: Přesně tak. No a co o tom babím létu dělat, tak to si řekneme už za malou chvíli. Za 2 minuty bude 6:45.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Maxi.
8: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
7: Maxi.
9: S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
16: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmrahmen za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
17: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
18: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
20: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Lhůta záruční a slza na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A teď k tomu prodlouženému víkendu, který je za rohem. Sobota volná, neděle volná, pondělí volné, dneska je pátek, to je vlastně taky skoro volno. Tak my jsme vám slíbili, že vám dáme pár tipů na to, co byste o tom prodlouženém víkendu mohli dělat. Takže za prvé třeba korunovační klenoty. Pokud jste ještě nevěděli, tak čas se krátí. Ve Vladislavském sále Pražského hradu jsou k vidění už jenom do pondělí 28. září. Vstup je zdarma, jenom potřeba vystát si tu frontu. Ta výstava letos připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. A kromě slavné svatováclavské koruny je tam taky královské žezlo, jablko nebo korunovační roucho. Půlka národa teď začala zase další řadu zrádců, kteří se odehrávají na Křivoklátě, tak teď už je Křivoklát zase přístupný všem normálním smrtelníkům a od zítřka do pondělka tam proběhne 30. ročník Křivoklání, to znamená šerf, divadlo, akrobacie, hudba, magie, sokolnictví a tak dále, prostě všechno to, co k Křivoklátu patří. No a co dál, Adel, co jsi našla ty?
2: Já jsem našla něco více na východě, takže třeba v sobotu můžete zamířit na jih Moravy, konkrétně do Znojma. V Loutském klášteře je od jedné odpoledne do 10 do večera znovínský burčák fest. Tady vás čeká několik druhů burčáků, samozřejmě ochutnávka víc než 80 vín, cymbálovka. No a mě zaujalo, že tady je tradiční soutěž ve šlapání hroznů. Šlapou dívky bosýma nohama a vstup do areálu je zdarma.
0: To ještě než byly lisy, tak se prostě šlapali hrozně.
2: No, a tady se v tom dělá dokonce soutěž teda. Pánové mají asi smůlu, jsem pochopila, ale ty můžou aspoň dělat porotu.
0: Tak on je pěkný pohled právě na ty šlapající děvčata. Pojďme dál.
2: Potom jsem našla, pokud má někdo rád něco slavnostnějšího, tak může v sobotu večer zůstat na té jižní Moravě a ve Velticích, konkrétně v zámecké jízdárně. Začíná lednicko-valtický hudební festival, proběhne velký zahajovací koncert a festival pak pokračuje až do poloviny října na zámcích a kostelích kolem Lednice Valtic a Mikulova. No a v neděli pak můžete vyrazit do Hlinska na svatováclavský jarmark od 9 do 5 v památkové rezervaci Betlém s folklorem, pohádkou pro děti, historickou hudbou. No a mě ještě zaujalo, že tady probíhají medové dny, kde bude prosklený úl a živé včely můžete vidět při práci.
0: Fakt jako, že budou makat a já se na ně budu dívat. No tak to chci vidět, ale já jdu do Beskyd. A mě si užijte prodloužený víkend, tady je Eric Astley.

0: Together Forever a Rick Astley na konci dnešní první ranní hodiny na Blaníku. Ale hrát si budeme i v té následující, tam vás čeká těžká pohoda od Kabátu. Bude ale i Marie Rotrová. A taky Olympik. Hezky Česky na Blaníku i po sedmé, teď je 6.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
3: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
4: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
5: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
6: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
7: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku je před námi příjemný podzimní den, kdy zpočátku bude ještě polojasno, postupně ale přibude oblačnosti, v Beskydech se zatáhne úplně a může i zapršet a teploty v maximech se dostanou na 16 stupňů, na horách bude 10, tolik o počasí, teď se podíváme na silnice.
6: Jak bude?
8: A co si vzít na sebe?
6: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
7: Rekonstrukce vozovky uzavřela v Ostravě Vítkovickou ulici a to až do půlky října, tak s omezením počítejte. Teď aktuálně velký pozor na Novojičínsku. Bouralo se mezi Podštátem a Jakubčovicemi nad Odrou. Máme odtud hlášenou vážnou dopravní nehodu osobáků, které zasahují záchranáři, hasiči i policie. A na Olomoucku je třeba počítat s omezením a pomalejším provozem na příjezdu do Mladče směrem od dálnice D35, také kvůli rekonstrukci. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, vám šťastnou cestu. Teď pokračují zprávy s Monikou.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Některé železniční přejezdy jsou pod dohledem. Škola v újezdě musí po nákaze sanovat kuchyň. České tenistky už se chystají na Španělsko.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na železnici bylo zatím letos nejméně nehod za posledních 5 let. Přesto na kolejích umírá zbytečně víc než 200 lidí ročně. Některé přejezdy proto hlídají policisté a zásady bezpečného chování na železnici by se měly dostat i do výuky na školách. Na základní škole v Újezdu nad Lesy je potvrzeno 18 případů salmonelózy. 41 lidí je hospitalizovaných. Celkem onemocnilo 250 dětí a dospělých a všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlými vejci. Ta jídelna použila k přípravě uhlířských špaget po jejich minimálním datu trvanlivosti. V kuchyni proběhnou sanitační práce. České Budějovice mají nové sportoviště. Jihočeská univerzita otevřela zrekonstruovaný areál pedagogické fakulty, který nabízí fotbalové hřiště, tenisové kurty nebo třeba hřiště na beach volejbal. Kolik obnova stála, ví mluvčí školy Edita Kadlecová.
3: Rekonstrukce sportovního areálu je největší dokončenou investicí Jihočeské univerzity v letošním roce. Nová sportoviště stála 125 milionů korun a byla realizována s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
2: Sportovní areál bude sloužit kromě studentů také místním školám i spolkům. České tenistky už dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Šenčenu na Španělsko, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle Lindy Noskové by mohla hrát i Karolína Muchová a začátek je v 11 hodin dopoledne. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
4: Já tady mám ještě jednu čerstvou informaci od našeho dopravního experta Honzy Rýdla. Týká se pražského okruhu.
5: Na pražském okruhu u Zbraslavy ve směru na letiště dneska po 2 hodině ráno narazil kamion do odstaveného minibusu. Na místě byli 2 mrtví a 6 zraněných. Právě teď dokončujeme likvidaci následků, vyproštění, odtah. Na okruhu je kolona. Plné zprovoznění předpokládáme zhruba tak do hodiny. Jan Rýdl, ředitelství silnic a dálnic.
4: Děkujeme, Honzo.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Svívou.
4: Buďte na sebe, prosím vás, opatrní, ať už míříte kamkoliv. Před námi je prodloužený víkend, takže všichni jsme tak trošku uvolnění a tak trošku do všeho hr. No a my jsme teď hr do vašich účtenek, protože ještě jednou v tomto týdnu budeme proplácet. Otázka na Adel. I dneska v pátek 7 hodin máme účtenky.
6: No, neboj se, Péťo, máme účtenky.
4: Tak to je pohoda. Za chvíli proplácíme. Teď kabáty. Kabáti je 7.

0: Marie Rotrová a štěstí. A někdo teď bude mít štěstí.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Někdo už měl štěstí. Komu všemu jsme proplatili účtenku v tomto týdnu?
3: Tak v pondělí jsme třeba propláceli rehabilitační pobyt, v úterý to byla elektronika pro syna, já tuším, že to byl nabíjecí kabel a monitor, ve středu to byla autobaterie, no a včera jsme propláceli návštěvu u veterináře za 1101 korun.
0: To byla veterinář, dokonce nám paní i poděkovala mailem. No, už víme, co budeme proplácet dneska?
3: No, já už to vím.
0: Už známe teda odesílatele poslední účtenky tohoto týdne? Známe, já už to vím taky. A už vidím i telefonní číslo, ze kterého ta SMSka přišla.
4: Tak já jdu volat.
0: Tak a držíme palce, aby to vyšlo. Protože teď už je to opravdu jenom na vás. Respektive na tom, komu teď zvoní telefon a volá mu Blaník. Tak schválně.
5: Prosím.
0: Dobré ráno, tady je Petr a Adel a Rádio Blaník. Kdo je tam?
5: Miloš Procházka vás zdraví.
0: Miloš Procházka. A máte manželku Ludmilu?
5: To taky mám, ano.
0: To taky máte, výborně. Adel, prosím tě, přečti tu SMSku, která nám dorazila.
3: No, ta SMSka byla podepsaná Miloš a Ludmila, nicméně já jsem tušila, že to psal spíš Miloš, protože napsal, má paní, má v září svátek i narozeniny, tak jsme si udělali parádní výlet a chtěli bychom proplatit pobyt na Šumavě za 4545 korun.
0: Sedí to?
5: Úplně.
0: Úplně. Taky tam píšete, že jste nazbírali košík hub, takže očividně, když jsme se vám dovolali, byli jedlé. A
5: cože jo, no, dosud se nic nepřihodilo.
0: A Miloši, teď nám řekněte, co děláte v tuto chvíli?
5: No, teďka sedím v kuchyni a
0: řekněte mi, že posloucháte rádio.
5: Jo, poslouchám, samozřejmě.
0: Tak mi řekněte, kdo dospíval.
5: No, Marie Rotrová a to štěstíčko.
0: No, a vy to štěstíčko máte. Trocha toho štěstíčka, my posíláme, no, něco málo přes 4500. Tak si můžete dopřát další pobyt s manželkou. Co dělá manželka teď?
5: Ještě hajá,
0: taky pozdravujte a že pěkně přejeme všechno nejlepší k tomu svátku, jo?
5: Ano, rád vyřídím, moc krát děkuju.
0: Užijte si víkend a zůstaňte nám na lince, naslyšenou.
5: Naschledanou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz

0: Miley Cyrus a Flowers. Před chvílí jsme proplatili poslední účtenku tohoto týdne. No a na to samé číslo, na které nám posíláte účtenky, nám můžete posílat i dneska dobré zprávy. Informace o tom, co vás v poslední době potěšilo, co vám udělalo radost. Napište to na 600 318 118 SMS-kou, protože dneska mezi 8 a 9 ve šťastné hodince zase vybereme někoho z vás a obdržíte třeba zrovna právě vy balíček z našeho e-shopu. Takže 600 318 118, čekáme na vaše dobré zprávy.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio.
0: A teď informace o počasí.
2: Dnes nás čeká příjemný podzimní den, teď po ránu může být oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech je ta situace ale odlišná. Tady už je teď polujasno až jasno a postupně se bude vyjasňovat i na zbytku území. Pokud vás stresuje déšť, tak nemusí, protože pršet bude jenom na horách, a to hlavně na severovýchodě. K večeru bude v Čechách od západu oblačnosti opět ubývat, nejvyšší denní teploty 13 až 18 a na horách 9 stupňů. No a ta tendence v tom vyjasňování vydrží až do víkendu, to mi potvrdí Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: O víkendu se postupně k nám přihlásí babí léto. Oblačnost i bude i nadále ubývat a na obloze v sobotu bude jasno až polojasno, k ránu se lokálně vytvoří mlhy. Noc bude chladná, teploty budou klesat na 8 až 4 stupně, místy až na 2 stupně Celzia a vyskytnou se i přízemní mrazíky. Denní teploty vystoupí na příjemných 17 až 22 stupňů Celzia. Jinak velmi podobné počasí bude i v neděli, i když přes den na obloze bude o něco více oblačností a počasí babího léta bude pokračovat i v příštím týdnu.
0: Tak jste to slyšeli, o víkendu babí léto. Dneska, jak říkala Adel, možná trošku deště, ale jestli vás to stresuje, tak to nechte být, stejně jako olympici. Je 4:08.

0: Ještě jednu noc a jelen na Blaníku. Když jsme u té noci, věda nemusí být jenom o vzorcích, laboratořích a já nevím, věcích v bílých pláštích. Dneska večer se můžete podívat vědět tak říkajíc pod pokličku a někde dokonce i pod hladinu moře, protože dneska po celé republice proběhne noc vědy. Otevře se více než stovka vědeckých objektů, kam se běžně nedostanete. Univerzity, hvězdárny, science centra, laboratoře, ale i školy, které si připravili speciální program. Ve vzdělávacím centru Planeta Hlinsko se můžete díky virtuální realitě ponořit pod hladinu moře. Na VUT v Brně zase během science show zjistíte, proč je důležité těžiště a jak souvisí třeba s cirkusovými triky. A programů jsou po celé republice desítky, přednášky, pokusy, ukázky, workshopy, kompletní seznam najdete na webu Noc vědy, tak si to hlavně užijte. Pokud jste ještě neměli nic v plánu, tak teď už ten plán třeba máte. No a my máme v plánu už za chvíli krátké zprávy. Teď je 7:22. Radio Blaník. A všichni se
1: znají. Víkend s Honzou Nedvědem na Radio Blaník.
2: Máme pro vás další výjimečný dar.

0: ve vysílání se to bude hemžit těmi nejhezčími nedvědovkami.
1: Tak laďte Blaník a užijte si víkend s Honzou Nedvědem.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Už máš šaty na ples?
4: Ne?
3: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
5: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
6: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
7: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
8: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
9: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
8: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
10: Jsem Heřman Gazda, ostravský gastrošef. Asi víte, že společně buráme sociální sítě s jednoduchýma recepisama, které zvládne úplně každý i bez občanky. No a včul mám radost, jak štěňatkom na vanečníka, bo vychází další, už čtvrtá kuchařka, fičáky za hubičku. Tak vál do knihu pectva nebo online na albatrosmedia.cz a zeber rovnou všechny 4 bestsellery, bo jsou furt vyprodané.
11: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
12: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
13: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
14: Ostrava, Vítkovice a Opava.
15: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
16: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
17: Protože s náma prodáte.
16: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
18: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
19: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
18: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Blaník za volantem.
20: Na dálnici D48 na 28. kilometru ve směru na Příbor překáží odstavený osobák a blokuje nám jeden jízdní pruh. Takže tady počítejte, že se zdržíte. Na Novojičínsku se zdržíte zase mezi Počtátem a Jakubčovicemi nad Odrou kvůli vážné dopravní nehodě osobáku. A na Olomoucku přibrzdíte na příjezdu do Mladče směrem od dálnice D35 kvůli rekonstrukci a opravám. Je tady omezený a pomalejší provoz. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, na řadě jsou krátké zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
21: Aktuální přehled každý den.
1: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
22: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ředitelství silnice dálnic chce v následujících 15 měsících zahájit stavbu nových 91 kilometrů dálnic. V rámci silnic první třídy půjde o 50 kilometrů. Friedland pro svou novou čtvrť developera nenašel. Jediná nabídka, kterou radnice dostala, nesplněla podmínku minimální ceny. Vedení města tak soutěž zrušilo už podruhé. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje má připravenu na zimní údržbu víc posypového materiálu než loni. Přichystáno má 27,5 tisíce tun soli a 23 tisíc tun kamenné drti. Hormuzským průlivem proplulo asi 60 nákladních lodí. Podle agentury Reuters je to nejvíc od začátku července. Převezli včera přibližně 22 milionů ropných barelů. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
23: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
24: No a za délkou vám přejeme dobré ráno, dobré páteční ráno. Ano, už jsme před tím prodlouženým víkendem, dočkali jsme se, je 25. září. A protože je pátek, tak příští hodina bude opět šťastná se speciálním výběrem písniček a hlavně s vašimi dobrými zprávami. A jednu opět odměníme balíčkem z našeho e-shopu. Tak nám napište, co vás v poslední době potěšilo, co vám udělalo radost. Hoďte to do SMSky a pošlete na 603 118 118. Dobré ráno.
1: České rádio.

0: Krátké lásky a tým na Blaníku. Já jsem si před časem vyspovídal Petra Koláře. Víte, kdo je Petr Kolář? Zpěvák, náš bývalý blanický kolega. A zeptal jsem se ho, jak on to má s ránem. A tohle jsem se dozvěděl.
1: Ale fakt někdy stanu fakt kolem 7, 8, no tak já prostě, já jsem sova, já jsem noční typ a mám prostě, ta noc je taková pro mě inspirativní tím, že prostě všechno spí a je takový klid, tvůrčí klid, já tomu říkám. Hmm.
0: A hned vám vysvětlím, proč jsem zmiňoval právě Petra Koláře.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Protože Petr teď může ještě spát, protože ten dnešní, poslední, letošní letní koncert Rádia Blaník začíná v Prachaticích ve 4 odpoledne, takže Petr teď může v klidu spát, potom se přesune do Prachatic, no a potom vám tam na Velkém náměstí zaspívá a zaspívá vám tam taky Olga Lounová a taky dorazí Čechomor a taky dorazí naše blanická kapela. A tohle to všechno je zadarmo. Takže ve 4 odpoledne Prachatice, Velké náměstí, poslední letošní letní koncert Blaníku, Petr Kolář, Olga Lounová, Čechomor, blanická kapela. A taky tam do Prachatic vám přivezeme tu naši sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Protože před námi je poslední víkend, kdy vám může vynést peníze, 5 až 7 tisíc, no a potom někomu z vás dokonce i 100 tisíc korun. Takže letní koncert v Prachaticích, dneska ve 4, přijďte.
2: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem, to jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Měl jsi mě vůbec ráda, Eva Farná na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Na Sněžce včera sněžilo, ale jinak nás čeká prý o tom prodlouženém víkendu babí léto. Co dnešek, Adel?
2: Dnešek začíná ještě pod zataženou oblohou. V noci bylo dokonce teploty i pod minus 1 stupeň Celsia. Nicméně potom se to počasí postupně vyjasní, bude polojasno až jasno. A počítejte s tím, že se bude postupně i oteplovat. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách bude okolo 9. No a co se týká deště, tak ten se dnes objeví pouze na severu a severovýchodě, a to hlavně právě na těch horách.
0: No, před námi to babí léto, jak jsem říkal, příští to skutečné léto je sice ještě daleko, ale právě teď máte při výběru dovolené nejvíce možností. U Blue Style můžete v rámci First Minute léto vybírat z nejoblíbenějších destinací, nejžádanějších hotelů i termínů a zároveň využít řadu výhod. Čím dříve si vyberete, tím více výhod získáte, například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. K First Minute nabídce patří taky kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění pro děti i dospělé, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně mohou využít slevu za věrnostní kredit a pokud cestujete s Blue Style poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně sníženou cenu. Neváhejte, největší slevy a výhody platí pouze do 31. října. Čím dřív vyberete, tím víc výhod si přivolíte. Nalaďte se na léto 2027.
3: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
4: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
12: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
17: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
18: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16. 9.

0: Just your mother know a Abba na Blaníku, 8:45, tak před námi je poslední víkend, kdy za vámi vyrazíme.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: S těmi našimi samolepkami, protože ode dneška do neděle se budou zase kontrolovat samolepky a kontrolovat je bude Vlasta Souk. Vlastíku, ahoj, tak povídej, je to tvé.
3: Dobré ráno, máme pátek a to znamená, že Blanický krajánek bude rozdávat penízky. Ano, opět vyrazíme do terénu kontrolovat naše posluchače, jestli mají nalepené samolepky od Blaníku a Centropolu. Pokud ještě ne, tak milí posluchači, napravte to. Samolepku si můžete stáhnout z našeho webu, kde se i přihlásíte a pak čekejte návštěvu Blanického krajánka. Pokud se u vás objevíme a uvidíme samolepku vylepenou, získáte od nás minimálně 5 000 korun a ve finále někdo z vás i 100 000. Dneska to opět budou 3 z vás a když se nezadaří dnes, do terénu vyjedu i zítra. Tak hodně štěstí. Podrobnosti na stránkách radioblanik.cz.
0: Jak jsem říkal, poslední víkend před námi, kdy se budou kontrolovat samolepky a potom už se rozhodne, kdo dostane těch 100 000 korun ještě navíc. Když nemám samolepku, jak říkal Vlastík, můžu si ji stáhnout z našeho webu, anebo?
4: A nebo si pro ní můžete dnes přijet na náš poslední letní koncert Rádia Blaník do Prachatic.
0: Přesně tak.
2: Sluníčkové září.
1: S Blaníkem a Centropolem.
0: Tak držíme palce, ve hře je opět 5, 7 a 100 000 korun. A tohle je Tomáš Kouzanina na Blaníku. Dobré ráno.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Nina a Tomáš Klus na konci další ranní hodiny. Je pátek, blíží se 8. hodina, blíží se dnešní šťastná hodinka, hodina se speciálním výběrem písniček, třeba zazní tahle. O další dobrou náladovku se postará Lucka Bílá. A bude i Poetika a půlnoc. Hezky česky i ve šťastné hodince na Blaníku, teď je 7.54.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cip, to není možné. Nefakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
1: Rádio Blaník, počasí.
7: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Babí léto je na dohled na Moravě a ve Slezsku. Dnes už bude oproti včerejšku příjemně. Zpočátku polojasno, většinou odpoledne oblačno, v Beskydech až zataženo s přeháňkami a teploty se budou pohybovat kolem 16 stupňů. Tolik o počasí a následuje doprava.
8: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
1: Blaník za volantem.
7: Na D1 na 314. kilometru ve směru na Ostravu překáží porouchaný kamion, tak kolem projíždějte opatrně, zdržet byste se ale neměli. Bouralo se v Ostravě ve Slovenské ulici na úrovni Stavebnin, jsou v sobě dvě osobní auta, s obou směrů se tvoří dlouhá kolona, počítejte, že si postojíte. Pozor dejte v Karviné, v ulici Rudé armády se srazilo osobní auto s nákladním a na dálnici D48 na 28. kilometru směrem na Frýdek místech překáží odstavený osobák a blokuje nám provoz v jednom jízdním pruhu. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Slovo má Monika, jsou to zprávy.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Pražská policie šetří tragickou nehodu. Mladí mají čím dál častěji psychické problémy. Odolena voda a okolní obce nesmí používat vodu z vody.
10: Rádio Blaník.
11: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. K tragické nehodě došlo v Praze. Při nehodě nákladního auta dodávky na 11. kilometru Pražského okruhu zemřeli kolem 3. ráno dva lidé. Oběťmi byli cizinci. 6 dalších lidí bylo zraněno. Policie nehodu vyšetřuje, kolony jsou ve směru na Zličín. V Česku přibývá mladých hospitalizovaných na psychiatrii. Za posledních 10 let jich přibylo dvojnásobně. Nejčastěji do ambulancí přicházejí s depresemi, úzkostmi a poruchami chování a víc dodává za organizaci Nevypust duši Barbora Pšenicová.
12: Systém často reaguje až ve chvíli, kdy se potíže rozvinou do krize. Specializovaná péče má v současné době dlouhé čekací lhůty. Za klíčové proto považujeme posílit schopnost lidí, kteří jsou v blízkém okolí dětí, to znamená škol, volnočasových aktivit, rodičů a dalších, kteří se nejenom ve volném čase setkávají s dětmi.
11: Podle studie je významný rozdíl mezi spokojeností dívek a chlapců. S rostoucím věkem se to navíc ještě prohlubuje. Odolená voda a obce v okolí mají problémy s vodou. Ta ve vodojemu obsahuje podle rozboru nadlimitní koncentrace olova. Provozovatel vodovodu už SMS zprávou upozornil obyvatele, aby vodu až do odvolání nepili ani nepoužívali k vaření. Omezení se týká třeba i zdib, klecan, postřižína nebo řeže. Zatím není jasné, jak dlouho lidé takovou vodu používali. Ostrava je podobně jako Moravskoslezský kraj připravena převzít ostravský domov Mikasa. Včera to řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák. Zařízení pečující o klienty s nejtěžšími poruchami autistického spektra se letos dostalo do finanční tísně a hrozilo, že nebude moci službu dál poskytovat. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Šťastná hodinka na Rádiu Blaník.
0: Tak se na to podíváme. Máme tady páteční šťastnou hodinku. Speciální výběr dobronáladových písniček už je připraven. K tomu je připravena taky jedna speciální písnička. Její ukázku jsme vám pustili ve včerejším Dobrém ránu. Je to vlastně možná budoucí hymna Blaníku. Uvidíme. A dokonce se spojíme i s její autorkou. Tak více za chvíli. No a potom nás zajímají vaše dobré zprávy. Pište nám dál na 6318, co vám v poslední době udělalo radost. A někoho z vás zase odměníme. Je 8. Dobré ráno.

0: Tak to byla obyčejná holka a Lucka Bílá ve šťastné hodince na Blaníku.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: No a jednu dobrou zprávu tady mám teď od nás. Já už jsem to trošku naťuknul na začátku hodiny. Do Blaníku nám často chodí různě povedené i méně povedené hudební výtvory od různých muzikantů a kapel. Ale hymnu tu nám ještě nikdo neposlal. Až na Janu Topinkovou, která pracuje jako učitelka na základní umělecké škole a která nám poslala písničku, ze které nám doslova spadla čelist. Jana k ní napsala text a prozatím ji nechala naspívat umělou inteligenci, i když nám teda chvilku trvalo to rozlišit, ale protože je to opravdu povedený výtvor, tak jsme se rozhodli Janě prostě zavolat. Jani, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: My bychom si s vámi chtěli popovídat o té zásilce, kterou jste nám poslala.
3: Ano.
0: O té písničce, která se jmenuje S Blaníkem se lépe vstává.
3: Mm-hmm.
0: Jak vás to vůbec napadlo?
3: No, protože já ráda poslouchám Rádio Blaník a dlouho píšu texty a jako básně a tak. A říkala jsem si, že by vás to třeba mohlo potěšit, no, tak jsem to zkusila.
4: No, nás to moc potěšilo, my moc krát děkujeme. Mě hlavně úplně překvapilo, že tam byly zmíněné všechny pořady a to včetně zpráv a zlatých českých ručiček. Nás to tady s Petrem úplně dojalo, to jste opravdu věrná posluchačka.
3: Děkuji, děkuji.
0: Jani, ten text jste napsala pravděpodobně vy. Jak je to s tou nahrávkou, kdo to zpívá? Je to AI nebo to není AI?
3: Tam je to AI, protože opravdu jsem nesehnala nikoho, kdo by mi to jakoby naspíval. Ale jako dlouhodobě spolupracuju teďka s Jiřím Koběrským, který vlastně si bere moje texty a přespívává je. Takže tohle to byla taková spíš jakoby, když nechci říct randa akce, ale prostě jako takový momentální nápad, no.
0: No, my za tu písničku strašně moc děkujeme, posluchači uslyší za chvíli. My potom zkusíme tu písničku nabídnout naší blanické kapele a to se potom s váma ještě domluvíme. Že by naspívala, že bychom z toho udělali vlastně potom už finální produkt. Co říkáte, Jani?
3: No, to by bylo úžasné. To právě bych byla strašně ráda, protože myslím si, že jako já nejsem taky fanouškem AI, ale když já jakoby píšu ty texty a neumím vlastně k tomu udělat tu hudbu, tak je to takový, jako, že aspoň něco můžu udělat, no, proto.
0: My jsme se vám dovolali do školy, tak už nebudeme zdržovat. Ještě jednou moc děkujeme za tu písničku. Krásný den a naslyšenou.
3: Děkuju moc. Mějte se hezky, naschledanou.
0: No a my si ji teď teda dáme. Včera jsme vám udělali takové antré trošku, pustili jsme vám kousek, tak tady S Blaníkem se lépe vstává teď ve šťastné hodince na Blaníku.

0: S Blaníkem se lépe vstává písnička, kterou pro nás složila Jana Tupinková, učitelka základní umělecké školy, zatím naspívaná umělou inteligencí, ale už se těším, až ji naspívá naše blanická kapela. Co říkáš, Adel?
1: To bude zpívat Eliška, co?
2: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
0: A já se to naučím na kytaru. Tak, až za chvilku. Teď pojďme na počasí.
1: Dnes nás čekají maximální teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na horách bude okolo 9, jinak teď po ránu oblačno až zataženou, počítejte i s mlhami. Nicméně během dne se začne postupně vyjasňovat, takže po většinu dne bude krásně, polojasno až jasno. Pokud... Já mám zase s tím deštěm, no, jde slabý dešť, nás potká na horách, hlavně na severu a severovýchodě, jinde nezaprší a k večeru bude tedy, jak jsem zmiňovala, té oblačnosti ubývat. No a to vydrží i do víkendu a jaký ten víkend bude, tak to prozradí Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: O víkendu se

0: Dirty Angel a Bad Boys Blue na Blaníku. V dobrém ránu, ve šťastné hodince, máme tady několik úžasných reakcí na tu písničku, kterou nám poslala Jana Topinková, kterou jste před chvílí mohli slyšet, což je naše zřejmě budoucí blanická hymna. Písnička je úžasná, vystihuje pocity vašich posluchačů, moc se jí povedla, hezký den přeji. Jiřina Zlán Ukladna, Mirek ze Semil, veliká poklona paní Janě Topinkové za úžasnou skladbu, musel jsem zastavit a otřít si oči, úžasné. A nebo Olča z Havířova píše, písnička určitě mluví za všechny vaše posluchače, bomba, a přeji, aby vše dopadlo jenom dobře. Poděkujte paní Janě. Tak paní Janě už jsme poděkovali a já už se těším, až ji naspívá jednou naše blanická kapela. Tak a teď k těm šťastným zprávám. Povídej.
1: Máme tady jednu krásnou anonymní zprávu. Dobrý den, v poslední době mě nejvíc potěšilo, že dnes je poslední den v mojí práci, pak mám dovolenou a 1. října nastupuji do nového zaměstnání.
0: No tak ať se povede.
1: Potom přidám SMS-ku od Vládi. Dobrý den, mě potěšilo, že si dnes mohu půjčit nový automobil na víkend. Je mi 65 let a je to krásná výzva jezdit moderním autem.
0: Děkujeme.
1: A potom přidám ještě jednu krásnou SMS-ku od Kačulenky z Rudy u Nového Strašecí. Tam nám napsala, dobrý den, mě velmi potěšilo, že moje drahá kolegyně a kamarádka v jednom dnes přišla do práce konečně včas, a včas je napsáno v kapitálkách.
0: No, tak o to dřív možná skončíte, co, dámy?
1: No.
0: No a vrhnete se do víru toho prodlouženého víkendu. No, my někomu z vás za chvíli zase zavoláme a odměníme vás. Tak buďte na telefonu, pokud jste nám poslali nějakou dobrou zprávu, ale předtím tady budou ještě naše krátké zprávy. Teď je 8:22.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
3: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
4: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
5: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
11: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma, jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
12: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
13: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
14: Protože s náma prodáte.
13: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
15: Tak kávni božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
16: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
17: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
18: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
19: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV. Káva mezi květy. Kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
20: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%. Bila, to dobré začíná u nás.
21: Za volantem.
22: Záchranáři a policie zasahují v Ostravě v ulici 28. října u zastávky městské hromadné dopravy Daliborova ve směru do centra. Osobní auto tady srazilo chodce. Pozor dejte i ve Šternberku na Olomoucku. Tud máme hlášenou hromadnou srážku 3 osobních aut. Na dálnici D55 u Otrokovic na 30. kilometru směrem na Hulín boural motorkář a ve Zlíně v Hradské ulici zasahuje policie u nehody 2 osobních aut. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na řadě už jsou krátké zprávy.
23: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
21: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
24: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Vodárny v Odoleně vodě provedly další rozbory vody kvůli obsahu olova. Zároveň provedly taky provozní opatření, které by mělo další kontaminaci zabránit. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Už dnes odpoledne se lidé poprvé prohlédnou zrekonstruovaný průmyslový palác na pražském výstavišti. Prohlídek se můžou zúčastnit jen ti, kteří si zakoupili vstupenku v předprodeji. Vyprodané byly za 2 hodiny. Dosud bezejmenné prostranství mezi školami, okresním soudem a knihovnou v Palřimově ponese jméno Park Václava Havla. Včera o tom rozhodli zastupitelé. Papež Lev 14. dnes zahájí 4denní návštěvu Francie. Během ní kromě Paříže zavítá také do slavného poutního místa Lourdes. Papež se ve Francii sejde s politiky, církevními představiteli a taky s migranty. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
21: Šťastná hodinka
25: na Rádiu Blaník.
0: A za délkou se věnujeme naší šťastné hodince, která pokračuje, takže dobré ráno, pohodové ráno. Děkujeme za všechny vaše dobré zprávy, které jste nám poslali a jednu už za chvíli odměníme. Za minutu bude 8:30.
21: Pohodové české rádio.

0: Každý mi tě lásko závidí a Michal David v páteční šťastné hodince a jdeme odměňovat.
1: Blanický dobrometr.
2: Termáková, prosím.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel, je tam Eva.
2: Ano.
0: Čerstvá babička.
2: Ano, po čtvrtý už,
0: no gratulujeme. Adel, prosím tě, přečti tu SMS-ku od Evy.
3: Moc vás zdravím na Rádiu Blaník, dnes mě potěšilo, že nad ránem se nám narodil vnouček Mikulášek.
0: Jak se má Mikulášek?
2: No snad dobře.
0: A jak se má babička?
2: Babička se má báječně, babička má dneska volno.
0: Tak teď se má ještě líp. Protože tahle zpráva dostala naši dobronáladovou komisi, dostala nejvíce hlasů, to znamená, že vy od nás teď ještě navíc obdržíte dárek, takový balíček z našeho e-shopu a můžete do něj rovnou obléct i Mikuláška.
2: Děkuju.
0: No Adel, ta jsi úplně červená z toho.
3: Jo, mě miminka vždycky dojímají, takže to je krásné. A to krásné jméno Mikulášek teda.
0: Jo, tak no, jsem dlouho neslyšel.
3: To je krásné. No.
0: Tak víte co, potom nám pošlete fotku a teď nám zůstaňte na lince a mějte se krásně.
2: Ano, děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Krásný den, nashledanou.
0: A dnešní dobrá zpráva byla odměněna.
1: Blanický dobrometr. Blanický dobrometr.
0: A tohle už je Nick Cayman, I Promise Myself. A vy jste s Blaníkem, dobré ráno, 4 minuty po půl deváté.

0: Jsme svoji a Petr Naď v dobrém ránu na Blaníku ve šťastné hodince a štěstí měl dneska taky pár, kterému jsme proplatili účtenku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Po 7. hodině se opět rozezněla tahle naše znělka, po které já vytahuju peněženku, Adel vytahuje vaše SMSky, vybírá jednu a já tam potom volám a vyplácím peníze, které vy jste už jednou utratili. Tak to bylo i dneska, ale pojďme si nejdříve zhrnout, jaké účtenky jsme proplatili v tomto týdnu.
3: Bylo toho strašně moc. V pondělí jsme proplatili rehabilitační pobyt, v úterý to byla elektronika pro syna, ve středu autobaterie, no a ve čtvrtek návštěva veteriny.
0: No tak tady aspoň slyšíte, že neděláme rozdíly. Co to bylo teda dneska?
3: Dneska jsme Milošovi a Ludmile z Písku proplatili pobyt na Šumavě v příjemném hotelu za 4545 korun.
0: A Miloši, teď nám řekněte, co děláte v tuto chvíli?
4: No teďka sedím v kuchyni
0: A řekněte mi, že posloucháte rádio.
4: Jo, poslouchám, samozřejmě.
0: Tak mi řekněte, kdo dospíval.
4: No, Marie Rotrová a to štěstíčko.
0: No, a vy to štěstíčko máte.
4: Děkuju.
0: Trocha toho štěstíčka, my posíláme no něco málo přes 4500. Tak si můžete dopřát další pobyt s manželkou. Co dělá manželka teď?
4: Ještě hajá.
0: No a pokud jste dneska po 7. taky hajali, tak nám tu SMSku pošlete teď. Teď si teda uděláme 3denní volno a v úterý po 7. hodině budeme opět proplácet. Tak do té SMSky napište, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste a pošlete na 600 318 118.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: Za chvíli už malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku a pokud ještě nejste v klubu posluchačů Rádia Blaník, tak honem.
1: Ani rychlé šípy,
2: ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
16: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
17: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
20: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
21: Schořela mi kulma.
22: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
23: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
24: Haló! Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
25: Vážně? A co umí?
24: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
25: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
26: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
27: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kachnu chlazenou 1 kg za 69,90 pouze v pátek a jablko Gala Česká farma 1 kg za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: tak to byla Láska v housce, Xindl X a Olga Lounová a už se blíží.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Poslední tajemný rok v tomto týdnu, tam se vypravíme už za pár minut a po 9. hodině se podíváme do roku, ve kterém jste poprvé mohli vidět film, ve kterém zazněla i tahle písnička.
3: Jitrocel a rozmarín, léčivé jsou trávy.
0: Zpívá i Helena Vondráčková, ale víc vám neřeknu. Víc se podíváte. Teď je 8.51 a tohle ještě Laidback.

0: Sunshine reggae na konci dnešního dobrého rána, na konci šťastné hodinky a laidback. A ten slibovaný tajemný rok už za chvilku a dnes v něm třeba tahle písnička. Nebo a nebo více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami, teď je 8:54.
1: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio.
2: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
3: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
4: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
5: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes zpočátku polojasno, odpoledne většinou střídavě oblačno, v Beskydech až zataženo i s přeháňkami a naměříme 13 až 16 stupňů. Tolik o počasí, teď se podíváme na silnice.
6: Jsme Blaník.
7: Pohodové rádio

0: Baník za volantem.
1: V Ostravě u křižovatky ulic Výškovická a Pavlovová se vyšetřuje srážka osobního auta s nákladním. Je tam silný provoz, čekejte dlouhé kolony. Současně v Ostravě pozor v ulici 28. října u zastávky Daliborová ve směru do centra. Zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta, které srazilo chodce. Ve Šternberku na Olomoucku se došetřuje hromadná srážka 3 osobních aut. Tady počítejte také, že si postojíte. A komplikace hlásí dálnice D55 u Otrokovic na 30. kilometru směrem na Hulín kvůli nehodě motorkáře. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď se zprávami je tu Monika.
0: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Obyvatelé Odoleny vody a okolí přišli o zdroj pitné vody. Česko může v NATO nabídnout speciální letoun. Hradci Králové zasahovali hasiči. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vodárny v Odoleně vodě provedly další rozbory vody kvůli obsahu olova. Zároveň také zavedly provozní opatření, které by mělo další kontaminaci zabránit. Vodárny už znají pravděpodobnou příčinu kontaminace a mají podezření na vnější zdroj. Podle informací České televize by měl být problém přímo na vrtu. Obyvatelé Odoleny vody a okolních obcí nesmí vodu využívat k pití ani k vaření. Česko může podle prezidenta Petra Pavla nabídnout v NATO letoun Skyfox pro protidronovou obranu. Nabídka podle něj dává smysl, protože stroj společnosti Aerovodochody je univerzálně použitelný. Řekl to na včerejší návštěvě Národní gardy v Nebrasce.
4: Česká republika jako jedna z mála zemí, ne-li jediná země naší velikosti, která je schopná vyrábět letadla různých kategorií od designu až po prodejní servis, tak by měla uvažovat trošku komplexněji a pokusit se nabídnout něco jako komplexní službu.
3: Premiér Andrej Babiš v polovině září oznámil, že Česku nabídne 8 nových letounů Skyfox v Bulharsku. Králové hořela hala s automobilovými a motocyklovými veterány. Hasiči ráno zasahovali ve čtvrti Svobodné dvory a škoda podle nich za 20 milionů. Při požáru nebyl nikdo zraněn a proč hořelo teď na místě zjišťují. Na Vysočině zkoušejí pěstovat alternativy k bramborám. Jde třeba o batáty, jakon anebo topinambury. Jde o rostliny, které dobře snášejí sucho, teplo i mráz, přestože pocházejí z teplejších oblastí než je Česko. Pěstovat je tam zkouší výzkumný ústav bramborářský. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
5: Tak nádech a my se teď chystáme zadel ponořit se do tajemného roku a doufáme, že se ponoříte s námi. Letíme do minulosti, budeme pátrat po roce, ze kterého pocházejí písničky, které si budeme hrát tu následující hodinu. A i dneska pro vás mám několik připomínek událostí z tajemného roku. A na vaše tipy a na vaše vzpomínky zase čekáme na telefonu 800 109 109 a nebo na 600 318 118, to je to psací číslo, kam můžete posílat SMSky. Tajemný rok právě začíná.

0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Bratři Gibovi, Bee Gees, Too Much Heaven a vzpomínka na tajemný rok, hudební vzpomínka.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Stejný rok, kdy skupina Katapult přišla s písničkou Katapult, se kterou jsme taky odstartovali dnešní tajemný rok, a tohle jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, Bříza, já bych chtěl k tajemnému roku, tak je to rok 78, poznal jsem to podle písničky od Heleny Ondráčkovy, je to Stromu jen ho nechte, ať se bojí. A ono ten rok vlastně byl rokem mistrovství světa v hokeji, protože jsme mohli obhájit po třetí za sebou mistrovský titul. Mm-hmm. A ty hokejisti měli soustředění. A tenhle film jim tam pouštěli ještě jako před premiéru, než to šlo do kin.
0: No tak uvidíme, jestli se dostane na tyhle ty nápovědy a jestli jsme ve správném roce. V každém případě moc děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
3: Myslím si teda, že to tak je, protože ten film opravdu takhle měl začátek svýho života, se dá říct, jo? Že to pouštěli těm hokejistům na tom soustředění.
0: Tak za chvíli potvrdím nebo vyvrátím. Mějte se krásně. Naschledanou.
3: Děkuju, naschledanou.
0: A pojďme na SMSky.
4: Skůřimi nám napsala Zdeňka, hledáme rok 1978 a tímto bych chtěla pozdravit moji maminku do Bošovic. V té době chodila do třetí třídy.
0: Zdravíme do Bošovic. Maminka nebo...
4: Vypadá to, že maminka asi, no.
0: Maminka chodila do třetí třídy. No, děkujeme, děkujeme.
4: Potom přidám tip od Wendy Sloan, ta typuje rok 1977 podle filmu a napsala k tomu Bylo mi krásných 7 let.
0: Díky.
4: Ale pak tady máme ještě tip od Alči a ta přidává čárku k roku 1978.
0: 78. Další čárka, teď ta první slovní nápověda, tak schválně, o jaký film asi šlo. Poznáte podle téhle ukázky?
5: Pane Vekto, že už jste zhůru, proč ještě nespíte?
6: No, tak si představte, že se mu zdálo, že je tady nějaký neboštík.
7: Jo, zdálo. Jsem ho tady ležel, neboštík jsem ho zabil, tady s tou puškou.
5: Kde tou puškou? A to je přece atrapa.
7: Pánové, neblbněte mě, teď jsem jí měl na klíně, ještě se z ní kouřilo tamhle v tom křesle.
0: Tak tihle tři si tam taky zahráli. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Vladimír Menšík, ale taky Helena Vondráčková a Petr Nárožný a Jiří Krampol. A ten film se jmenuje... Ano, posluchač měl pravdu, jen ho nechte, ať se bojí. A premiéru měl 1. července tajemného roku. Tak a kdy to bylo? Zavolejte na 800 109 109 anebo napište na 600 318 118 a to je ta inkriminovaná písnička Heleny Vondráčkové. Jitrocel a rozmarín.
8: Že dnes máme na pořadu, co?

Zdeněk, Libeček, Dubienka.

0: Brown Girl in the Ring a Bonnie M v Tajemném roce.
1: Rádio Blaník, Tajemný rok.
0: Jen ho nechte, ať se bojí, to je pro změnu název filmu Ladislava Rychmana, který měl premiéru 1. července Tajemného roku, ve kterém si zahráli Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Vladimír Menšík, Petr Nárožný a Helena Vondráčková. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, podle písničky.
0: Které?
2: Jak jste hráli, jak ti zpívá Vondráčková. No. Prostě z filmu Jen ho nechte, ať se bojí. Tak je to určitě rok 1977.
0: A máte k tomu roku nějakou svoji vlastní osobní vzpomínku?
2: No, protože právě jsme tady měli příbuzný z Moravy s takovýma odrostlejšíma dětma a já jsem s nima na to šla do kina Sevastopol a jsem tam vyfocená na příkopech. A je tam napsáno, že to je jako na té fotce rok 1977.
0: Máte fotce? No dobře, dobře. No? A na té fotce je to napsáno kde?
2: No jak se to dávalo do fotolabu, tak zezadu prostě kdy to bylo udělané. Takže
0: dobře.
2: Myslím si, že to je rok 77, kdy jsem na tom byla s dětma, kterým bylo kolem 14 let, byli tři sebou.
0: Moc vám děkuju za vzpomínku.
2: Mějte
0: se krásně, nashledanou.
2: Jenomže
0: tam může být taky datum výroby fotografického papíru. Tak pojďme na SMSky.
3: Napsal nám třeba Radim se Zdeňkou, ty typují rok 1979.
0: Děkujeme za tip.
3: Potom přidám tip na rok 1977, ten nám poslala Dáša z Přeštická a napsala, bylo mi zrovna 10 let, takže krásná dětská léta.
0: Děkujeme.
3: A pak tady máme jeden anonymní tip. Ahoj Péťo, zdravíme z Kelče, myslíme si, že je to rok 1979 podle skupiny Katapult.
0: Tak zdravím do Kelče, děkujeme za tip. Pište dál na 603 118 118 a nebo zavolejte na 800 109 109 a nebo si poslechněte teď Karla Gotta a udělejte to potom. Stokrát chválím čas v Tajemném roce na Blaníku. We'll be right back.

0: stokrát chválím čas. Třeba tajemný rok by mohl Karel Gott takhle chválit.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: Ten rok, ve kterém jste poprvé mohli vidět komedii Ladislava Rychmana Jen ho nechte, ať se bojí, to byla první slovní nápověda. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo je tam?
3: Tady Jitka.
0: Tak je to vaše Jitko, povídejte.
3: Byl to rok 1978.
0: A proč si to myslíte?
3: Poznala jsem to.
0: No dobře, tak jo. Tak a kdyby jsme se vrátili do roku 78, byla byste na světě už?
3: Ano, byla.
0: No a co byste dělala?
3: Bylo mi 16 let a studovala jsem.
0: A co jste studovala?
3: Gimp.
0: A já vám moc děkuju. Mějte se krásně, naschledanou, Jitko.
3: Naschledanou.
0: A další čárka k 78. A pojďme dál.
4: No a další čárku ke stejnému roku přidává Pavel. Napsal k tomu, to se mi vlastně dělil život. Končil jsem základní školu a nastoupil na střední odborné učiliště dopravní v České Lípě.
0: Děkujeme za vzpomínku.
4: Potom přidám tip na rok 1978 od Honzy a napsal, toho roku jsem se ženil, ale to jsme oslavili šťastných 48 let.
0: No tak děkujeme, ať to klape dál.
4: No a tipovat můžete i na našem Facebooku a rok 1977 tady tipuje třeba Martina.
0: 77. od Martiny mám zaznamenáno. A co tipujete vy? Buď to napište na 6318 18, anebo dejte do komentářů na našem Facebooku, anebo rovnou zavolejte a popovídáme si o tom. To číslo je 800 109 109. Další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
5: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
6: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
7: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
8: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
9: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
10: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
9: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
11: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz, nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
12: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz.
13: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
14: Stavebniny Janík.
15: Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
14: Stavebniny Janík.
15: Stavebniny@janik.cz.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Moderní internet www.starnet.cz.
18: Starnet internet.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
21: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané Krhutko Zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
22: Jen si duši nepořeš.
23: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
24: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
25: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
26: Inspirující prostředí.
27: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
26: A šéf, se kterým je radost pracovat.
27: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
26: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
27: Jednoduše, rychle a přehledně.
26: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
27: Bezva práce.

0: Písnička, kterou do češtiny přespívali Hanka Zagorová a Petr Rezek, tohle jsou Suzy Quatro a Chris Norman a originál téhle písničky Stumbling In.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A už jsme si připomněli i jiné písničky z tajemného roku, z těch českých, Katapulty a písnička Katapult. Taky tady byl Karel Gott a Stokrát chválím čas a Jitrocel a Rozmarín, což je písnička, kterou naspívala Helena Vondráčková, která si rovnou zahrála i ve filmu, pro který tu písničku naspívala. Ten film se jmenuje Jen ho nechte, ať se bojí. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: No dobrý den, tady Zuzka z Chlumce, Ústí nad Labem.
0: Zuzko, je to vaše, jaký rok typujete?
3: 1977.
0: Aha, dobře, píšu si rok 77. 77. No. Co jste dělala v tom roce?
3: No, bylo mi 10 let.
0: A proč jste vybrala zrovna tenhle rok?
3: No podle toho filmu, jen ho nechte, ať se bojí.
0: Tak já vám děkuju, krásný den do Chlumce, naslyšenou.
3: Já vám taky přeju, hezký den, naschle.
0: A tady jsou SMSky.
4: Třeba Iva z Prostějova typuje rok 1977 podle filmu. Napsala mě bylo 6 let, takže první třída a přeji všem krásný prodloužený víkend.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám další tip od Honzy z Strašic, ten typuje rok 1978. Napsal vzpomínku mám na cestu na dovolenou vlakem v lůžkovém voze. Dvě noci a byla to krásná zkušenost.
0: Děkujeme za vzpomínku.
4: No a podíváme se ještě na náš Facebook, i tady typujete a třeba Věra typuje rok 1978, napsala, to jsem se vdávala, ale letos v listopadu oslavíme 48 let.
0: Díky, díky. No a já vám dlužím druhou slovní nápovědu. První československý kosmonaut vyletěl do kosmu.
5: Sovětsko-československá posádka kosmické lodě Sojuz 28, velitel lodě, letec kosmonaut, hrdina Sovětského svazu, plukovník Alexej Gubarev a kosmonaut, výzkumník, kapitán Československé lidové armády Vladimír Remek odštartovala do vesmíru vo čtvrtok 2. marca o 16. hodině 28. minutě z kosmodromu Baikonur.
0: Tak to byla další důležitá připomínka tajemného roku a teď vy.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118

0: 한마말라요 오늘. A další hudební připomínka tajemného roku, který jsme si připomněli už i jinak, třeba prvním československým kosmonautem nebo filmem Jen ho nechte, ať se bojí. Poslední nápověda za chvilku, ale tady jsou vaše tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, Honza, Železné hory.
0: Tak je to vaše.
1: Mladý muži, mluvíte, říkám, že to je 77 a točil se film Jen ho nechte, ať se bojí, se Sobotou na kole.
0: Ano.
1: Mám zážitek, dělal jsem MTZ a jel jsem tady ze Seče do Čáslavy a tam je přejezd, kde byly závory přes koleje. Takže potom je to ale vteřinový záběr ve filmu, jede na kole přes koleje a pozadí je lichnice, hrad lichnice.
0: Jenom pozor, rok, kdy se ten film točil, se nemusí shodovat s rokem, kdy jste ho mohl poprvé vidět.
1: No, je to možný, ale já jsem se potřeboval podělit s tím zážitkem.
0: Zážitek je super, moc vám za něj děkuju.
1: Závory přes koleje.
0: No jasně.
1: To není obvyklý.
0: Není. Děkuju, krásný den, to, naslyšenou.
1: Naschle.
0: Jak mi řekl mladý muži, že jo, to si nechám zarámovat, já to řeknu doma tohle, tam už to neví, pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Alena z Kolína, dobrý den, myslím si, že jde o rok 1978, podle písničky Chrise Normana a Suzy, bylo mi 12 let a miluji Smoky, jste skvělé rádio.
0: Děkujeme.
2: Potom přidám tip na rok 1978 od Hany z Luže a napsala k tomu vzpomínku, narodil se mi syn.
0: Zpětně gratulujeme.
2: A podíváme se ještě na náš Facebook, tady třeba Sonja typuje rok 1978. A napsala k tomu, bylo mi 12 let a chodila jsem do základní školy.
0: Díky, díky. No a ta poslední slovní nápověda. On už na to tady vzpomínal hned v tom prvním telefonátu pan Bříza na hokejové mistrovství světa, které se konalo v tajemném roce, a říkal, že tam tehdy hokejistům pouštěli ještě před premiérou ten film, o kterém byla řeč, Jen ho nechte, ať se bojí. To hokejové mistrovství světa jsme tehdy teda nevyhráli, konalo se v Praze mezi 26. dubnem a 14. květnem, nevyhráli jsme, ale byli jsme druzí.
3: Do posledních minut dali hráči s československým státním znakem zbytek svých sil. Marně.
4: Hokejisté Československé socialistické republiky prohráli jediný zápas na mistrovství světa a o jediný gól skončili druzí.
0: Ano, vyhrál tehdy Sovětský svaz, bronz brala Kanada. Tak to byla poslední nápověda.
5: Tajemný rok na Rádiu Blaník.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Maxi.
8: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
7: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
13: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Pro doma.
14: stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
15: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
16: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
19: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
20: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
21: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
22: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
23: České rádio.
24: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: Ty slzy dávno vpila tráva a Olympik, písnička z tajemného roku a poslední, podle které jste mohli hádat.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tady jsou ty poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Vlasta dobrý den.
0: Dobrý den, Vlasto, povídejte, jaký máte tip?
3: Mám tip 1978, jednoznačný.
0: No dobře, a proč si myslíte, že tenhle rok?
3: Mám na to vzpomínku z vojny, který jsem v té době sloužil. Mm-hmm. A tam jsme měli všude ty plakáty, takový cedule, kde se na to odkazovalo. 2. března 1978.
0: No dobře, a když jste od Prachatic, tak doufáme, že dorazíte dneska na letní koncert.
3: Určitě, to víte, že jo, se těším.
0: Mějte se krásně, užijte si to, naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Adel, pojďme na poslední SMSky.
4: Já přidám tip na rok 1978, ten nám poslal Láďa a napsal to sem, ale ještě byl u maminky, takže jsem ještě nebyl na světě.
0: O nicméně děkujeme.
4: Potom přidám další čárku k roku 1978, podle hokeje a Remka to typuju Jiří s Jarmilou.
0: Děkujeme, Jirko, Jarmilo.
4: No a přidám ještě jeden tip na rok 1977, který nám poslala Dana z Brna.
0: Tak i do Brna zdravíme, Dano, díky moc. A já už to všechno jenom zhrnu. Jen ho nechte, ať se bojí, premiéra tohoto filmu režiséra Ladislava Rychmana, první československý kosmonaut, a připomněli jsme si hokejové mistrovství světa, které se konalo v Praze v tajemném roce, a byli jsme druzí. A pokud jste typovali rok
1: 1978,
0: tak to jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: My se pro tuto chvíli s Adélkou loučíme, my se ještě teda uslyšíme u Zlatých českých ručiček a večer u České desítky. Užijte si prodloužený víkend, no a v dobrém ránu zase, ne v pondělí, ale v úterý po 6. hodině. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání a teď ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 1978.

0: To byl ale zpěvný rok 1978, tajemný rok, odhalený, poslední v tomto týdnu. Přátelé, krásné dopoledne. Kdo pak nám bude hrát a zpívat? Standa Hložek a Petr Kotval. V pohodě, František Nedvěd.
1: Nikomu se ani nesní,
0: že... A dáme si jednu motivační takhle při pátku. I Miraj patří na Blaník, zpívají hezky česky. Přátelé, my to děláme už 27 let a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 3,5 minuty už bude 10. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio.
3: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnešní odpoledne většinou pod mrakem, v Beskydech až zataženo s přeháňkami, ale teploty budou příjemné, naměříme 13 až 16 stupňů, na horách kolem 10. Tolik o počasí, pojďme na silnice.
4: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality, cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
2: Za volantem.
3: Kolona se vytvořila na D1 ve směru na Ostravu. Na 310. kilometru došlo totiž k požáru kola u kamionu a zablokovaný je teď jeden jízdní pruh. Na Frýdecko-Místecku se zdržíte na průtahu Dobré, a to kvůli vážné dopravní nehodě osobáku. Je tam policie, projíždějte kolem i opatrně. A na dálnici D55 u Otrokovic ve směru na Hulín na 30. kilometru se stále vyšetřuje vážná dopravní nehoda motorkáře. Tak i tady opatrně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už se zprávami, je tu Monika.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Část senátorů chce změnu v zákonu o policii a přestupcích. Ve středních Čechách chystají referendum. Pražský archeologický ústav nabízí speciální novinku. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Skupina senátorů chce zavést vykázání za narušování veřejného pořádku, a to až na 24 hodin. Změnu by mohla přinést novela zákonu o policii, o přestupcích a trestního zákoníku, kterou tento týden předložili 20 senátorů ze všech frakcí v čele se Zdeňkem Hrabou. Horní parlamentní komora by se předlohu mohla začít zabývat už v příštím týdnu. Obyvatelé několika středočeských obcí rozhodnou o vybudování větrných elektráren. Ke včerejšku zveřejnilo ministerstvo vnitra 5 referend, která v kraji proběhnou souběžně s podzimními volbami. Půjde o Kačici na Kladensku, Petrovice na Rakovnicku a Petroupim, Teplíšovice a Soběhrdy na Benešovsku. Jihočeský krajský úřad sníží pro příští rok počet zaměstnanců na 441. Oproti roku 2021 to bude o stovku méně, kdy úřad s redukcí začal. Snížení počtu zaměstnanců znamená pro krajský úřad za 6 let úsporu 200 milionů korun. Roční rozpočet úřadu je kolem 350 milionů. Pražský archeologický ústav Akademie věd spouští webovou stránku s chatbotem. Novinka přibližuje minulost, opida, závist, svět keltů a dobu železnou. A víc tomu říká archeolog Daniel Bursák.
7: Někdy je třeba pro lidi složitější se ptát, protože se obávají třeba toho, jestli vlastně tu otázku formulují dobře, nebo se zkrátka třeba necítí komfortně v tom přiznat, že nějakému tématu takhle nerozumí. Takže tady je vlastně ta možnost se vlastně zeptat úplně na cokoliv.
6: Závist najdete na kopcích na pravém břehu Vltavy na jižním okraji Prahy. Odborníci je považují za nejvýznamnější a největší opidum ve střední Evropě. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je tady, děkujeme Moni.
2: Pepa Černý.
5: Na Rádiu Blaník.
0: Hezké dopoledne, přátelé, 10. právě ho odbyla, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku už tady bude Samira, proč se říká, co se říká, zase nám něco vysvětlí. No a v této hodině se podíváme také na zítřek a také na pozítří, protože před námi je velký, krásný, slavnostní víkend a já mám pro vás dokonce úplně mimořádný speciální vzkaz. Tak si na něj počkejte, to je opravdu kumšt sehnat. Standa Hložek a Petr Kotwald v pohodě právě teď na vlnách Blaník. Krásné dopoledne.

0: František Nedvěd na vlnách Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A už je tady Samira. Samčo, tak povídej, co pro nás máš takhle při pátku?
3: Techtle, mechtle. Upřímně, kdybych nevěděla, co to znamená, typovala bych nějakou dětskou říkanku. Jenže když spolu dva mají techtle, mechtle, určitě o žádnou dětskou záležitost nejde. Výraz dnes označuje pletky, často právě nějaký milostný poměr, a jeho cesta do češtiny je docela krásná. Ústav pro jazyk český uvádí, že první české zmínky pocházejí z 19. století. Výraz jsme převzali z německého techtel, mechtel, které mělo podobný význam. Jenže zároveň se meteleskum bleskum podíváme i do jiných jazyků. Německé slovo pravděpodobně vzniklo přetvořením staroitalského spojení a takomeko, které znamenalo něco jako důvěrně mezi čtyřma očima. A když půjdeme ještě dál, dostaneme se do latiny. Italský výraz totiž vychází z latinského tecum, s tebou, a mecum, se mnou. Takže si vezměte tu cestu. Latina, s tebou, se mnou, stará italština mezi čtyřma očima a němčina techtel, mechtel. No a nakonec naše techtle, mechtle. No a protože se samotná slova za stovky let celkem proměnila, jedna věc v nich podle Ústavu pro jazyk český zůstala. Určité tajnůstkářství.
0: Samčo, nic jiného jsme nečekali. Moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A víte, jak to říkal Emil Zátopek? Když nemůžeš, tak prostě přidej.

0: Petr Naď, co asi teď dělá? Je sám s nohami na stole? Tuhle otázku jsem si před chvilkou kladl a najednou koukám do dveří a on tam, Petr Naď. Petře, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jste šel kolem, my jsme se byli domlouvat, že jo, dneska na tom, že uděláme speciální víkend s Petrem Naďem, protože se chystá velký koncert v Hybernii a my vám budeme rozdávat vstupenky. Nakonec jsme se dohodli, že ten víkend uděláme 26. a 27. Počkejte, to 17. je teďka. 17. a 18. října. Tak přátelé, to se těšte, to bude víkend plný písniček Petra Nadě a navíc budeme rozdávat ty vstupenky, možná přihodíme ještě nějaké CDčko, tak koukám na Petra, tak asi
1: tak
0: přihodíme.
1: Asi, ano.
0: A teď je před námi víkend s Honzou Nedvědem, který včera, myslím, oslavil 80. narozeniny. Petře, vy se znáte s Honzou Nedvědem?
1: Samozřejmě, my jsme dokonce ještě za sociku byli vystupovat, on Spiritual Quintet ještě keď byl, vystupovat v Berlíně na nějaké akci, krásné, jako hudobné akci. Odtedy sa poznáme a vždy sme si rozprávali vtipy v zákulisi. A konkrétne na Konopišti naposledy si pamätám.
0: 2014,
1: na krásnych
0: myslím.
1: Akciách, áno. Krásnych akciách Rádia Blanik. Takže ja sa poznám a dokonca teraz som hral na vašej akcii. Predo mnou hral Vojta Nedvěd.
0: Áno, v Pardubicích.
1: A to je krásne, jak on, Vojta, jak to natiahol tú tradíciu a tú slávu piesne svojho otca. To je úplne...
0: No, on to není otec, on je to vlastne strejda.
1: Ja to strejda.
0: No, vlastne no.
1: Takto.
0: Ale
1: tak jeho... Proste je to family.
0: No, přesne tak, oni sú takový Nedvěd family, jak byli
1: ano,
0: Kelly.
1: Ano, že? Ale je to krásne, ľudia spievali s ním a to bolo dojemné.
0: Do Ježišmaria. A ty písničky Bratru Nedvědu znamenají pro vás nieco? Protože...
1: No, ono je to tá tradícia tej českej dobrej pesničky a... To trošku obdivujem, že my na Slovensku asi nemáme tak úplne, máme spevákov, ktorí vlastnia tie ja viem, trojgeneračné piesne, hej. A tí Nedvědovci, on je to trošku ešte také láskavejšie o niečo. Lebo sa to viaže, to sú proste tie od Trumpov až po bežných ľudí, teda v bežnom živote a používa tie piesne a počuje ich, takže to je normálne až husí kúži som mal, keď to spieval na tom námestí, lebo ľudia s ním spievali každé jedno slovíčko. A to je práve to, čo spevák by mal zažiť.
0: Přátelé, za chvilku uslyšíte přímo Honzu Nedvěda. Nekecam. Ale Petře, když vás tady teď mám, tak už se to pomalu blíží. 27. listopadu, Hybernie, váš koncert.
1: Ano.
0: A to už je hrozně blízko Vánoc, to bude vánoční koncert.
1: Ano, to už budu, je taká tradice, že už aj v listopadu, že jsou tie vianočné koncerty. My vždy ten koncert, o nich bude viacej, ale najdôležitejšie je ten pražský samozrejme. Vždy sa snažíme obohatiť niečím, že je dlhší, samozrejme, a veľa piesní hrám len sám s gitarou.
0: A děláte tohle i v Bratislavě?
1: Ano, ano.
0: Jo, takže ve všech metropolích.
1: Ano, budeme hrať aj v Zlíne, aj v Brně, v Sonu. Takže v Zlíne, v kongresovom centre Bratislavy máme tak krásnu teraz modnú arénu, novú Stars Arena. To už len to Stars, keď tam je človek.
0: Áno.
1: Nevážne. Ale na tú Hybernii sa teším najviac, pretože to je moja srdcová záležitosť. Samozrejme, hrali sme aj Lucernu a tak ďalej, ale Hybernia má tú divadelnú atmosféru.
0: No, tam
1: ľudia
0: tam je
1: počúvajú. A ja to mám strašne rád, keď vidím sám s gitarou a môžem si tých ľudí akože získavať po pesničke. Je to ťažký boj, ale je to krásne.
0: Kdyby náhodou nebyla atmosféra, tak vykouknete z okna, tam je prašná brána, obecní dům a jste zpátky, že jo, v té atmosféře. Petře, moc děkuju, že jste přišel.
1: Ďakujem krásne za pozvanie.
0: My se uvidíme v tom říjnu, o tom víkendu, jo?
1: No,
0: dobře.
1: Velmi rád prídem.
0: Ať vám to hraje, mějte se hezky.
1: Ďakujem.
0: Byl tady Petr Naď. Za chvilku Dan Hůlka a Ráj na Blaníku.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
4: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
8: Ostrava, Vítkovice a Opava.
9: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
10: Už máš šaty na ples?
11: Ne?
10: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
12: Jsem Heřman Gazda, ostravský gastrošef. Asi víte, že společně buráme sociální sítě s jednoduchýma recepisama, které zvládne úplně každý i bez občanky. No a včul mám radost, jak štěňatko mravenečníka, bo vychází další, už čtvrtá kuchařka, fičáky za hubičku. Tak vál do knihu pectva nebo online na albatrosmedia.cz a zeber rovnou všechny 4 bestsellery, bo jsou furt vyprodané.
13: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
14: Nákupní centrum.
15: Vezměte děti do světa smyslů. Čeká je hraní s různými materiály, objevování i tvoření. Mačkání, přesypávání, barvy, zvuky. Prostě zábava, která přirozeně rozvíjí dětské smysly. Užijte si smyslohraní již tuto neděli odpoledne v Géčku. Smyslohraní. Radost z objevování světa.
14: Nákupní centrum Géčko.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Ještě tady, broučku, vidíš?
18: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
19: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
20: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
21: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v Prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%. Bila. To dobré začíná u nás.
22: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
23: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
24: Pohodové české rádio.

0: Anaka a údolí včel na vlnách Blaníku. Víte, co nás čeká zítra a pozítří?
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na rádiu Blaník.
0: Je to tak, Honza Nedvěd, jak už jsme zmínili, s Petrem Naděm, který tady pořád sedí. Petře, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den, krásný den.
0: Já mám nejenom Petře pro vás, ale pro všechny posluchače úplný unikát. Já jsem totiž poprosil Honzu Nedvěda, aby nám něco nahrál a on tak učinil. Tak jdeme si to poslechnout, Petře?
3: Budeme rád.
0: Jdeme na to. Tohle je Honza Nedvěd.
4: Ahoj, zdravím, tady je Honza Nedvěd. Ptali jste se mi, jak se mám. No, žiju. Není to už dost, no? V 80. Ale vážně. Skládám pořád písničky, ale většina z nich končí v koši, protože je těžké hledat a napsat další stánky a podvody. A tak se snažím tím, že pronikám do hudby, poslouchám hudbu, protože hudba je pokrm duše, kterého se nikdy nepřejíte. Je to jakási ezoterická krása, z níž ve vás vždycky zůstane něco. Jen se k tomu musíte dostat. A potom mám splněné už jedno přání už delší dobu, protože mám radost z toho, že můj syn Honza, syn Františka Vojta, důstojně pokračuje v tom, na čem jsme celý život s bráchou pracovali. Tak předem vám děkuji za přání a těším se, že vám ještě zahraju. Co, Honzo, s příbuznými? Váš Honza Nedvěd.
0: Petře, to je krásný, co?
3: No, krásně, tolko optimismu v tom jeho hlase, on je úžasný prostě. A je to pekné, jak povedal, že většina věcí končí v koši, lebo to je dobré, keď autor má taký ten sebeobranný systém.
0: Áno.
3: A čím viac piesni napíšeš, tým je tá zodpovednosť väčšia, pokiaľ sú tie piesne známe. A to je veľmi pekné. Takže Honza, on, jak má tú láskavosť v hlase, ten optimizmus, tak to prajem všetkým ľuďom, až budú mať jeho vek, aby mali takýto optimizmus v hlase a v srdci.
0: Honzo, ještě jednou všechno nejlepší. Včera byly 80. ale slavit se to teď bude určitě minimálně týden. Tak hlavně pevné zdraví a těšíme se na ty písničky, o kterých jste mluvil. A zároveň tady připomínám, že teď o víkendu strávíme víkend právě s Honzou Nedvědem, s jeho písničkami a budeme rozdávat vstupenky na takový velký koncert v Lucerně, který odspívá syn Honzy Nedvěda, Honza mladší. Budeme navíc rozdávat jeho nové CDčko. Na tom koncertě navíc nebude jenom Honza, bude tam i Vojta, bratranec, bude tam skupina příbuzní, mnoho hostů, no prostě velkolepé, přátelé, tenhle víkend si užijete. No a vzhledem k tomu, že tady mám Petra, my jsme se dohodli, že 17. a 18. října bude víkend s Petrem Naděm, tak vás zvu rovnou i na něj. Petře, mějte se krásně.
3: Děkujem krásně. Ahoj.
0: Naschledanou. A vážení posluchači, za chvilku Marie Rotrová, ten vůz už jel na Blaníku.
1: 3 vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
2: Už dnes odpoledne
1: od 13 do 16 u nás na Blaníku.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram 2 druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma 1 kilogram za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Je, schořela mi kulma.
14: To vyřeším.
15: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
22: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
23: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
24: S mým hlasem mi pomohla AI. Miau. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
25: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.
26: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: byla hezká hodina. Marie Rotrová, ten vůz už jel, posloucháte Blaník. Ale hezká bude i ta následující hodina. Marta Kubišová zaspívá Depeši. Z Valmezu dorazí Mňága. A z Úval přiletí Čmelák. Pošetáš mi, co tě láká, a to je proč mě láká. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky už 27 let a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: A teď vám dám dobrou radu. Nenechajte si ujít Rožnovskou zahradu. Od pátku 25. až do neděle 27. září se konají v kempu Sport v Rožnově velké zahradnické trhy. Nejen burča, kvítka, stromky a maso uzené, ale i sekačky, sýry a zelí kyselé. Tak nezapomeňte poslední víkend v září.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
4: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
5: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
6: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
7: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravu i do Slezska míří babí léto. Dnes odpoledne ale bude ještě většinou oblačno, v Beskydech zataženo s přeháňkami a teploty se budou pohybovat od 13 do 16 stupňů. Na horách bude jen kolem 10. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
8: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
1: Blaník za volantem.
7: Na Frýdecko-Místecku na průtahu Dobré se vyšetřuje nehoda osobáku. Pozor v Orlové na Karvinsku, v Těšínské ulici máme hlášenou hromadnou dopravní nehodu, srážku 3 osobních aut, tady se určitě zdržíte. V Kopřivnici na Novojičínsku došlo k vážné dopravní nehodě osobáku, který skončil mimo vozovku, a na dálnici D46 na 32. kilometru ve směru na Olomouc překáží Ukrajinice osobní auto s defektem. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, šťastný cestu a teď už předávám slovo Monice, jsou tu další zprávy.
9: Šťastnou cestu domů přejí Matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Policie kvůli razy VZP obvinila několik lidí. Hygienici řeší obří rozsah nákazy salmonely. České tenistky nastoupí proti Španělkám. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Po razi ve Všeobecné zdravotní pojišťovně zadržela policie 3 lidi. Zatím nikoho neobvinila. Razy provedli včera nejen v budově VZP, ale také ve zhruba 10 farmaceutických společnostech. Kriminalisté zahájili i domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Zásah měl podle zdravotnického deníku souviset s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Rozsah nákazy v újezdu nad lesy je podle hygieniků nevídaný. Na základní škole zatím potvrzeno 18 případů salmonelózy. Celkem onemocnilo 250 dětí a dospělých. Za hromadnou nákazu můžou špagety připravené z prošlých vajec. V jídelně proběhnou sanitační práce, jak říká mluvčí pražské hygienické stanice Petr Batok.
3: S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení. Zároveň zde zajistíme opakované kontroly, abychom měli jistotu, že veškerá nápravná opatření fungují a podobná situace se již nemůže opakovat.
2: Onemocnění může trvat většinou několik dní. Na Čechově mostě v Praze jedna vjela řidička na chodník, kde srazila dva chodce. Šlo o cizince. Muž utrpěl závažná vícečetná poranění a záchranáři ho převezli do nemocnice v umělém spánku. Žena a řidička, která byla také cizí národnosti, mají poranění lehká až středně těžká. Už za chvíli nastoupí české tenistky do boje o finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Šenčenu na Španělsko, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle Lindy Noskové by mohla hrát taky Karolína Muchová a začátek je v 11 dopoledne. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
4: Děkuju moc, Moni.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, přátelé. Za minutku a půl už bude 11 hodin, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky. A úplně naposledy vás já osobně budu zvát na letní koncert Rádia Blaník pro rok 2026. Protože dneska odpoledne se odehraje poslední z nich v Prachaticích a já vám to za chvilku všechno zrekapituluju. Teď jsou tady Mandraže a Šrouby a Matice. Tak krásné páteční dopoledne, juchu s Blaníkem. We'll be right back.

0: Famózní Adele na vlnách Rádia Blaník. A teď už je čas na zlaté české ručičky, takové keramické. Tak Péťo, my posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat se Zuzanou Vejtasovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: My si budeme povídat o ruční keramice, ale nejdříve se zeptám, kam jsem se vám dovolal, kde ta keramika vzniká.
4: Tak zrovna jste se dovolal do mé dílny u mě doma, to je v Suchohrdlech. Tady převážně dělám svou autorskou keramiku a trávím tady nejvíc času.
3: Autorská keramika, kdybyste ji měla popsat, tak jaká je? Když je autorská, tak se asi odlišuje v něčem, že jo, od ostatních?
4: Odlišuje se, každý máme nějaký rukopis, takže kdo sleduje vlastně každého keramika, tak už pozná, čí vlastně je. Takže ono, stačí se když tak podívat na mé stránky a zjistí vlastně, co dělám. Každopádně ráda tvořím volnou tvorbu, kterou bohužel až tak nestíhám, ale ta, která vlastně se dostane mezi lidi, tak je to převážně užitková keramika, jako jsou hrníčky, místičky a podobně.
3: Je to točená keramika?
4: Je to točená keramika, samozřejmě dělám i ruční, ale z větší části je to právě točená.
3: A vy jste to celé nějak vystudovala, že jo?
4: Ano, ano, já vlastně už v 7. třídě jsem věděla, že chci dělat keramiku. Ono to vzniklo tak, že jsem chodila vlastně do lidové školy umění a tam vlastně jsem se seznámila s keramikou. Už opravdu v 7. třídě jsem věděla, že to chci dělat jednou. Takže jsem nastoupila na umělecko-průmyslovou školu v Hodoníně, kde jsem studovala obor výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. No a tam nám samozřejmě bylo vtloukáno, že se tím nikdy nebudeme živit, protože je to strašně těžký obor, složitý, což je pravda, ale mě to prostě k té keramice jako táhlo dál a takovým logickým vyústěním pro mě pokračování bylo na vyšší odborné škole restaurátorské, kde jsem pořád v tom kontaktu s tou keramikou byla.
3: A co tam máte teď rozdělaného na dílně?
4: Je, tady toho mám. Teď mě čekají právě různé trhy, už pomale předvánoční, podzimní a podobně. Takže tady jsou samé hrníčky, mističky a také tady zrovna mám zakázku do jednoho vinařství, kde dělám vlastně celý servis. Takže je toho opravdu hodně, pak spousta zakázek jiných rozdělaných, nezastavím se.
3: No a kromě toho teda, že sama vytváříte keramiku, tak vy se o své zkušenosti i dělíte ve workshopech, je to tak?
4: Ano, je to tak, to dělám velice ráda, to je právě věc, kterou jsem dělala i u studiu na té vyšší odborné škole, kde jsem vyučovala točení na kruhu. Neustále vyučují u nás v obci vlastně děti a dospělé, to už dělám teďka 5. rokem. A vlastně tím, že jsem si otevřela v listopadu loňského roku obchůdek ve Znojmě na Zelenářské, tak jsem začala dělat workshopy, různé kurzy, které mám převážně každý týden, tak 2x do týdne.
3: A kdyby někdo zatoužil po keramice od vás nebo o kurzu u vás, tak co má pro to udělat?
4: Pokud někdo chce přijít na můj kurz, tak je to nejjednodušší mi napsat, sledovat mě na Instagramu nebo na Facebooku pod značkou Vejta Keramik. Jak na Facebooku, tak i na Instagramu.
3: I stránky máte s touhle adresou.
4: Přesně tak.
3: Tak já vám teď poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří a mějte se krásně. Naschledanou.
4: Děkuji moc, naschledanou, mějte se.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťo, moc krát děkujeme a tohle je Krištof, do nebe se propadám. Krásné dopoledne s Blaníkem. Říkat

0: Radio Gaga, písnička, kterou napsal pro skupinu Queen bubeník Roger Taylor prostředním jménem Meadows, a i tuhle písničku Queeni hráli před 40 lety na svém posledním turné Magic Tour. V rámci něj zavítali, to všichni dobře víte, i za železnou oponu do Maďarska, do Budapešti, a právě tenhle koncert je teď v kinech ve 4K v tomhle rozlišení, to znamená, že to je, když jste to natočili včera, prostě je to nádherně plynulé, krásné, běžte do kina na Queeny v Budapešti, přátelé, zaspívejte si Radio Gaga, Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free a všechny ty písničky. To je prostě zážitek na celý život, jeden z nejlepších koncertů vůbec v historii. Za chvilku Mňága a Žďorp, nejlíp jim bylo, taky Divoký byl, anebo Slza na vlnách Rádia Blaník.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
3: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
4: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
5: Stavebniny Janík. Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
6: Ostrava, Vítkovice a Opava.
7: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
8: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
9: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz. Fajront.
10: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
11: Protože s náma prodáte.
10: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV, káva mezi květy, kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV, káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
14: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
15: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.

0: fotky z našich akcí.
1: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
0: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. České rádio.

0: slza zpívala, jak by řekli Plzeňáci, o paravánech.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Paraván. Tentokrát nejedeme do Plzně, ale do Prachatic, přátelé, máme před sebou poslední letní koncert Rádia Blaník pro letošní rok. Bude to velkolepé, začínáme ve 4 odpoledne na Velkém náměstí a bude tam třeba Petr Kolář.
2: Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen.
0: Spousta blaníčků v blanických tričkách a mikinách a ti budou rozdávat, ať už pánové, anebo dámy, ty naše samolepky. Teď jsou poslední šance vyhrát, přátelé. Buď 5 nebo 7 tisíc, záleží, jestli jste nebo nejste klienty Centropolu. A zároveň někomu přinese už v úterý tahle samolepka 100 tisíc korun. 3 kontroly dnes, potom zítra a poslední 3 kontroly v neděli, přátelé. No a tu samolepku můžete pořídit právě v Prachaticích, kde bude rozdávána na Velkém náměstí naším týmem. Můžete si ji někam nalepit a dát nám to vědět. Chci vám slíbit v těch Prachaticích ještě Olgu Lounovou. Zároveň přijede blanická kapela, to je jistota, bude hrát největší hity, které hrajeme na Blaníku, a taky si dáme v Prachaticích Čechomory. Hej, gurale, vstupné si neplatí ani v Prachaticích, u nás na Blaníku. Přátelé, těšíme se na vás, je to poslední šance užít si letní koncert Rádia Blaník dnes v Prachaticích od 4 odpoledne. Moderovat to bude Jirka Frelich. Vyražte prosím do Prachatic.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A my si budeme dál hrát. Za chvilku třeba Hanka Zagorová. Já chtěla jsem ti báseň psát na Blaníku.
1: Nejen dobrý holub,
3: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
3: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádio Blaník.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo.
8: iPhony 17.
9: Laserové projektory.
8: Sluchátka Apple Beats.
9: A stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
11: Pro doma.
12: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Gluten Braven za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
11: Prodoma.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
14: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
19: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
20: Pohodové České rádio.

0: jsem vám chtěl hrát. A povedlo se to. Jako vždycky, tady na Blaníku. My furt jenom hrajeme, hlavně české písničky. A následující hodina bude celá česká. Zaspívá Václav Neckář. Tak tohle je on. Ten poslední kovboj. Tak příští poslední kovboj. A když jsme u těch kovbojů, tak si dáme taky Colorado. Esence 90. let v podání skupiny Kabát na vlnách Rádia Blaník. Čeká nás česká hodinka, jako vždycky mezi 12. a 13. pouze a jen hezky česky na Blaníku. A do té doby počasí, doprava, zprávy a za 6 minut přesně bude 12. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
3: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
7: Krásné poledne přeje Tereza Musilová. Poslední zářijový víkend si na Moravě a ve Slezsku užijeme babího léta. Zítra očekáváme jasno až polojasno. Jen po ránu se můžou objevit mlhy. Odpolední teploty vystoupají na 16 až 20 stupňů Celsia. O počasí je to všechno a teď už se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
8: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality, cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
1: Blaník za volantem.
7: Nehoda je na dálnici D55 za nájezdem od Bzence na 58. kilometru směrem na Uherské Hradiště bouralo osobní auto s dodávkou. Na místě vyšetřuje policie. Nehoda se stala taky ve Zlíně v Moravské ulici. Tam navíc probíhá úklid a provoz je omezený. V Ostravě je pozor v Plzeňské u zastávky Feronova. Tam se srazily dva nákladňáky s osobním autem. Kolona se ale netvoří. A v Uničově pozor v Dukelské. Tam zasahují záchranáři. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Hygienici řeší vodu v obcích u Prahy. Sněmovna bude hlasovat o nedůvěře vlády. Mezi zraněnými při nehodě v Turecku jsou taky Češi. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Odolená voda a obce v okolí mají problémy s vodou. Hygienici zjistili, že je v ní nadlimitní koncentrace olova. Zdravotní potíže u zdravého člověka nehrozí. Ohroženou skupinou jsou ale kojenci a těhotné ženy. Lidé proto nemají vodu používat k pití a vaření. Pokračuje mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.
12: V postižených lokalitách jsou podle informace provozovatele, což jsou středočeské vodárny, přistaveny cisterny, ovšem bohužel jejich množství nestačí na pokrytí celé oblasti. Takže v místech, kde v současné chvíli není zásobování pitnou vodou, tedy to náhradní, doporučujeme všem, aby k vaření a k pití používali zásadně balenou vodu.
11: Omezení používání vody se týká třeba zdib, klecan, postřižína nebo řeže. K druhému opozičnímu pokusu o svržení vlády se poslanci sejdou v úterý odpoledne, tedy 10 dnů před obecními a senátními volbami. Kabinet Andreje Babiše nicméně i nynějšímu druhému pokusu o vyslovení nedůvěry s největší pravděpodobností odolá. Mezi 17 zraněnými při hromadné nehodě v Turecku jsou taky Češi. Minibus převážející turisty se včera odpoledne srazil s nákladním a osobním autem. Následně přerazil sloup semaforu a převrátil se na bok. Zraněné museli z vozidel vyprostit hasiči a záchranáři je rozvezli do nemocnic. Řidiče minibusu po ošetření zadržela policie. Safari park Dvůr Králové nad Labem hlásí vzácný přírůstek. Narodilo se tam mládě kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy. Malá samička přišla na svět o víkendu a zatím je v zázemí. V případě příznivého počasí by ji návštěvníci mohli vidět ve výběhu. Pokud ale počasí nedovolí, ukáže se lidem na jaře. Tolik zprávy a teď jsou na řadě písničky s Pepou.
0: Je to tak, české písničky. Eliško, děkujeme.
1: Pepa Černý
10: na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za 3/4 minutku už je to tady. Pokud máte něco dobrého k jídlu, tak dobrou chuť. A já vám budu servírovat pouze a jen české písničky, jako vždycky mezi 12. a 13. tady u nás na Blaníku. Za chvilku vás vyzvu, abyste posílali SMSky, protože proplácíme účtenky i na podzim, to je jasné. A v této hodině se taky podíváme na web, na jednu internetovou stránku, která je důležitá. Václav Neckář, Mídlový princ, to je píseň, která se přesně hodí na páteční poledne, tak jdeme na ní.

0: Iveta Bartošová a pokoj v podkroví na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Víte, jak poznáte, že teď nebudeme platit vaše účty? Podle toho, že já jsem Pepa a ne Petr. Petr vysílá ráno, Petr slívá, naše ranní hvězda, a on proplácí každý všední den, každé všední ráno. Krátce po sedmé někomu volá, někomu z těch, kteří napíšou SMSku, kam napíšou své jméno, název města nebo obce, kde bydlí, a taky tu částku, kterou chtějí proplatit, a hlavně za co. Pak je taky důležité mít tu účtenku u sebe, abychom ji potom mohli fyzicky opravdu proplatit. No a dneska Péťa volal panu Milošovi, který se přihlásil do hry. Doufal, že bude Miloš vzhůru, Miloš byl vzhůru a dokonce poslouchal a odpověděl na tu klíčovou otázku. Takhle to proběhlo.
3: Poslouchal, samozřejmě.
4: Tak mi řekněte, kdo dospíval.
3: No, Marie Rotrová a to štěstíčko.
4: No, a vy to štěstíčko máte. Trocha toho štěstíčka, my posíláme, no, něco málo přes 4 500.
0: To je krása, 4 500, přátelé. Petr platí takhle vaše účty a bude zase v pondělí, potom v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek a takhle vlastně pořád. Tak laďte Blaník a můžete nejenom mít dobrou náladu, což máte normálně z naší hudby, že ano, a z písniček, ale můžete taky mít trošku plnější peněženku.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: A teď se dozvíme, jak se dá změnit jméno z Bila na Nováka. Kabáti a Colorado na Blaníku. Krásné poledne.

0: V Prachaticích, přátelé, na našem posledním letním koncertě. Začíná se ve 4 odpoledne. A já jsem vám slíbil výlet ne do Prachatic, ale na internet. Já vám chci vyprávět o jedné webové stránce. Pokud máte třeba stárnoucí rodiče nebo prarodiče a staráte se o ně, tak se vám tenhle web možná bude hodit. Jmenuje se Ostáří na hlas a spustil mapu sociálních služeb, která propojuje téměř 2900 míst po celé České republice. Stačí zadat obec, vybrat například pečovatelskou nebo odlehčovací službu a nastavit, jak daleko jste ochotní za pomocí dojíždět. Výsledky se zobrazí přehledně na mapě. Novinka má rodinám pomoci hlavně ve chvíli, kdy začnou péči o rodiče řešit poprvé. Často navíc ve chvíli, kdy se to vůbec nehodí a člověk nemá čas. Podle průzkumu pro Ministerstvo práce a sociálních věcí má zkušenost s péčí o blízkého 40% dospělých Čechů a v průměru ji věnujeme 29 hodin týdně. Web Ostáří na hlas proto nechce rodinám jen říct, jaké možnosti existují, ale také ukázat, kde je mohou najít. Tak se prosím podívejte. Ostáří na hlas, takhle dohromady, .cz. Doporučuju. To je užitečný web. Za chvilku Marek Ztracený, tak se nezlob. Michal Tučný a poslední kovboj a zaspívá i Tereska Kerndlová Na Blaníku.
1: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky, Svencar.
6: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
7: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
9: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
10: Nákupní centrum. Géčko.
11: Vezměte děti do světa smyslů. Čeká je hraní s různými materiály, objevování i tvoření. Mačkání, přesypávání, barvy, zvuky. Prostě zábava, která přirozeně rozvíjí dětské smysly. Užijte si smyslohraní již tuto neděli odpoledne v Géčku. Smyslohraní. Radost z objevování světa.
10: Nákupní centrum Géčko.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: A vemte sebou i děti.
15: Já tam budu taky, tak čus autobus.
13: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
16: Vstupenky na dětiraje.cz.
17: Bude vejdán.
18: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
17: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané Krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
19: Jen si duši nepořeš.
20: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
21: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
22: Tak kávni božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
23: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
24: České rá.

0: vůně ohně a opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový podzim
2: s Blaníkem.
3: Tak když spolu spíš.

0: zima diamantová. Iva Lecká je tady. Ivuško, ahoj.
1: Já vám přeji krásný dobrý den.
0: Je pátek a to znamená, že před námi je první podzimní víkend. Ivuško, jaké máš plány na první podzimní víkend?
1: První podzimní víkend budu dělat na zahradě. Já totiž mám v plánu, protože to je první víkend po dlouhé době, kdy mám volno, že budu likvidovat skleník, jakože vevnitř to tam všechno budu čistit, likvidovat, čistit veškeré zahradní náčiní. Prostě taková ta běžná podzimní údržba. Páč, pak už tam žádný víkend volný pořádně nemám, víš?
0: Rozumím. A navíc ty jsi na likvidování absolutně nejlepší. Dokážeš zlikvidovat téměř všechno. Přátelé, Iva Lecká navíc o víkendu přinese další dobré rady do zahrady, ano. Takže nejenom, že bude na zahrádce makat, ale bude makat i na tom, abyste vy mohli makat, bude vám prostě radit. A v tom je Iva taky výborná.
1: Ivuško,
0: prosím tě, co pak si to prohlížíš?
1: Záhady života. To je můj oblíbený časopis, já si ho pravidelně kupuji a tentokrát jsem si ho koupila, já nevím, jestli jste to zaznamenali, ale Pentagon opět pustil do světa další informace ohledně UFO a UAP, že jo, to všichni víme, co znamená. A tady právě zrovna je rozhovor s pánem, jmenuje se Karlík, pan Karlík teda, to je příjmení, pracoval v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice, kde se pravidelně objevovalo UFO.
0: Aha.
1: No, a já už jsem trošku rozčilená, protože ten Pentagon, já jim tam budu muset napsat.
0: Asi jo, asi jim tam napíšeme oba, ne?
1: Tam napíšu, že jako co to je zase. Co nám to posílají za rozmazaný obrázky. Vždyť jako po světě je tolik krásných, ostrých obrázků, že jo?
0: Je pravda, no, ale ne u founů. Ale já tě podpořím, já tam napíšu, prosím vás, zveřejněte všechno, nebo já s ním tady nevydržím prostě. Iva furt mluví o nějakých šedivácích, nebo co?
1: No, to tady je taky článek, že paní ho viděla na balkoně.
0: No, já vidím teď jednoho šediváka.
1: Přátelé,
0: bude tady s vámi šedivák. Juchu, mějte se krásně, hezký víkend.
2: Luxusní dovolená.
3: Nová kola pro celou rodinu.
2: A nebo jakýkoliv jiný splněný sen.
3: Tohle všechno za jednu jedinou nalepenou samolepku.
2: Jedeme s ní za vámi.
3: A nebo si ji můžete kdykoliv stáhnout a vytisknout na našem webu radiovlaniek.cz.
2: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Maxi.
9: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
8: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
13: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
14: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
16: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
17: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Tak to byl Dalibor Janda. Na Blaníku, krásný dobrý den vám přeju ještě jednou. 13. hodina se nám blíží, za chvilku odstartujeme páteční Juchu odpoledne a dáme si Xindla X.
2: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo.
1: Taky zaspívá Petr Kolář.
2: Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen.
1: A dáme si i holky z naší školky. Prostě pohodové odpoledne na Blaníku, tak zůstaňte naladěni, za chvilku jsme zpátky. Jo, a ještě přesný čas za 7 minut 13 hodin.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. Zítra nás čeká slunečný podzimní den. Na Moravě a ve Slezsku se po ránu můžou objevit mlhy. Postupně pak bude polojasno až jasno s teplotami od 16 do 20 stupňů. Taková je předpověď, teď už je na řadě dopravní servis.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
5: V Přerově v Lipnické ulici před kruhovým objezdem ve směru do centra bouralo osobní auto s dodávkou. Na místě vyšetřují policisté, počítejte s nárazovým zdržením. V Ostravě opatrně v Plzeňské ulici u zastávky Feronova, tam se srazily dva nákladáky s osobním autem, s opatrností kolem projedete. A nehoda je pořád taky na D55 na trase Bzenec Babice na 58. kilometru. Kolona se tam ale netvoří. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu zprávy s Eliškou.
6: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
7: Salmonelózu v pražské škole řeší policie. Na hrad zamíří noví velvyslanci. Dneska začíná popularizační noc vědy.
3: Rádio Blaník.
7: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kriminalisté prověřují podání jídla z prošlých vajec v Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy. A to pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Zažívací potíže má zhruba 250 dětí a dospělých. Salmonelóza byla do dnešního dopoledne potvrzena u 22 dětí. Přibližně 40 osob je v nemocnici, někteří jsou na jipce. Hygienici zjistili, že škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvání. A trestní oznámení padlo taky kvůli kontaminaci vody vodojemu Odolena voda. Na neznámého pachatele ho podali středočeské vodárny, které se obrátily i na Českou inspekci životního prostředí. Ve vodě je totiž nadlimitní množství olova. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Zasaženo je zhruba 15 000 obyvatel. Prezident Petr Pavel se sejde s novým čínským velvyslancem. Spolu s dalšími diplomaty ho hlava státu na Pražském hradě přijme v úterý. Pavel převezme taky pověřovací listiny od nového apoštolského nuncia. Nové velvyslance v Praze bude mít taky Finsko, Jižní Korea a Egypt. Dneska se koná Noc vědy. Popularizační akce proběhne ve více než 75 městech a obcích. A to ve školách, muzeích, hvězdárnách, planetáriích nebo science centrech. Co lidem nabídne, ví národní koordinátor akce Ondřej Martínek.
8: Noc vědy nabídne od 17 hodin do 22, někde až do půlnoci, interaktivní zábavu pro celou rodinu. Cílem této akce je popularizovat vědu, přiblížit ji nejenom dospělým, ale taky dětem, seniorům. V podstatě každá cílová skupina si najde svůj program, ať už jsou to workshopy, pokusy, přednášky, filmové projekce nebo divadelní představení.
7: A naprostá většina akcí je přístupná zdarma a bez předchozí registrace. Tolik zprávy a teď už se těší Iva.
4: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
1: Hola, hola, tak jsme se, přátelé, doplazili na konec pracovního týdne. Všude řádí moribundus, tak pokud jste se sem dostali ve zdraví, tak gratuluju. A všichni si teď můžeme říct sláva a hurá, protože před námi jsou 3 dny volná.
9: Volejte sláva a 3 dny se radujte.
1: Jo, tentokrát teda budem, no a protože je pátek, máme tady 3 vteřiny k zážitku z Allegri. A dneska, přátelé, je to pobyt v iglu pro 2. Možná romantika, co vy na to? No, musíte chytit v našem vysílání tyhle 3 písničky. Ramena, slikání, tak potom už to znáte. První na lince 800 109 109 vyhrává. Tak jdeme na to a startujeme s Xindlem X. Krásný pátek. Well,

0: Tak to byl Petr Kolář a písnička Vyznání. Krásné odpoledne. Mimochodem, Petr Kolář bude dneska na našem dalším letním koncertu Rádia Blaník v Prachaticích. Startujeme před 16:15, tak se na něj můžete zajet podívat. Teď ale bych vás ráda upozornila na kampaň, novou kampaň Normální řízení zabíjí. Podrobnosti pro vás zjišťoval náš reportér Radek Barkman.
1: Pěkný den. Kampaň s názvem Normální řízení zabíjí chce působit jako varování pro řidiče, kteří jsou při jízdě až příliš suverénní. Věří si natolik, že místo sledování provozu četují s přáteli, sledují sociální sítě nebo při odbočování a předjíždění nedávají blinkr. V zásadě jde o to, že řidiči by podobné chování u druhých podle výsledku průzkumu České asociace pojišťoven považovali za nebezpečné, sami pro sebe si ho však ospravedlňují. To podporují i statistiky. Loni totiž policie evidovala přes 17 000 nehod, při nichž se řidič 100% nevěnoval řízení. 346 lidí v těchto případech dokonce zemřelo. Prostřednictvím kampaně by se tak mělo zlepšit chování řidičů alespoň u čtvrtiny z nich tak, aby mohli posloužit jako vzor ostatním. Už před 2 týdny se tak v pražských ulicích, na náměstí Jiřího z Poděbrad nebo poblíž Národního muzea objevily i krabičky z cigaret s nápisem Normální překročení rychlosti zabíjí. Spoty s řidičem, který takto zaviní nehodu, by se měly objevit i v televizi. Kampaň by měla být završena celovečerním filmem Jedna vteřina od režiséra Víta Klusáka. Pro Rádio Blaník Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme za informace a pokud jste za volantem, nohu z plynu, věnujte se řízení, netelefonujte za volantem a jeďte opatrně, ať v pořádku dorazíte do cíle.

0: Aerosmith a Crazy na Blaníku. No a co vás čeká o víkendu na Blaníku? Mimo jiné samozřejmě, protože ten program bude i tento víkend hodně bohatý. Máme tam jednu stálici.
1: Dobré rady do zahrady.
0: Jasně. O víkendu na vás čekají v našem vysílání Dobré rady do zahrady a protože podzim je tady, teď nás na zahradě čeká úklid. To zase budou tuny listí a bioodpadů, budeme čistit záhony, budeme sbírat úrodu a já vás tentokrát vezmu do Baumaxu, kde na vás čekají velmi lákavé slevy na řadu podzimního zboží, které právě při podzimních pracích na zahradě oceníte. Ať už potřebujete nový kompostér, nový velký kompostér, protože když budete sbírat to listí, tak to chce velký objem. Nebo bedínky na ovoce, nebo prach obyčejné klekátko. To je skvělá věc. To oceníte zejména při pletí záhonu, ale třeba i jinde. Dobré rady do zahrady uslyšíte v sobotu i v neděli, krátce po 9. a v repríze po 17. hodině. Všechny dobré rady navíc najdete i z podcasty na našem webu radioblaník.cz.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
4: Já jsem vám držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr,
3: víc. Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
5: Děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
7: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
8: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
9: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
10: Jsem Heřman Gazda, ostravský gastrošef. Asi víte, že společně buráme sociální sítě s jednoduchýma receptama, které zvládne úplně každý i bez občanky. No a včel mám radost, jak štěňatko mravenečníka, bo vychází další, už čtvrtá kuchařka, fičáky za hubičku. Tak vál do knihkupectva nebo online na albatrosmedia.cz a zeber rovnou všechny 4 bestsellery, bo jsou furt vyprodané.
11: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
12: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
13: Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík.
12: Stavebniny Janík.
13: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
14: Nákupní centrum Géčko.
15: Vezměte děti do světa smyslů. Čeká je hraní s různými materiály, objevování i tvoření. Mačkání, přesypávání, barvy, zvuky. Prostě zábava, která přirozeně rozvíjí dětské smysly. Užijte si smyslohraní již tuto neděli odpoledne v Géčku. Smyslohraní. Radost z objevování světa.

0: tu, my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
3: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
4: Pohodové České rádio.

0: Té, co snídá Jiří Korn. A předtím taky Botox a Pyžamo. A Marie Rotrová a Déšť. Tři české písničky. Tři české písničky, které vám teď mohou přihrát zážitek.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny k zážitku.
0: Ano, už tady bliká telefon, no tak já to nebudu zdržovat. Jdeme na to, kdo pak dneska od Alegrie vyhraje. Tak kdo je první na lince? Haló, haló. Dobrý den, kdo
3: Dobrý
0: je tam?
3: Den, Martin z Ústí.
0: Martin z Ústí, tak to bychom měli. Martine, tak vzhledem k tomu, že jste první na lince, tak já vám zatleskám. Protože vyhráváte a víte, co vyhráváte?
3: Pobyt v iglu.
0: No, pobyt v iglu. Hele, já jsem na to koukala, to vypadá úžasně. Tentokrát nám Alegrie dala pobyt v iglu. A je to jako takhle, jak si to představujete, že to vypadá?
3: Já vůbec nevím, přikrytý sněhem asi budu.
0: Přikrytý sněhem. Tak teď se mě pobavil teda. No takhle, přikrytý sněhem to nebude, jo. Ale je to opravdu iglu, je to veliký, je to pro dva a doslova je tady napsáno, užijte si romantiku. No tak koho vemete sebou, to mě zajímá.
3: Tak asi budu muset manželku.
0: Prej budu muset. No jasně, ještě abyste vzal někoho jiného, že jo, to je jasný, když jde o romantiku. No tak to jsem zvědavá. Teda si to užijte, no, tak já si to úplně umím živě představit, jak to bude vypadat. Ono je to celý prosklený, že jo, je tam vidět.
3: Tak to bude zajímavý teda, no.
0: A je po romantice. Ne, ne, ne, nebojte se, to je všechno vymyšlený. Máte to tedy pro dva, tak si to moc užijte. Je to opravdu nevšední zážitek a myslím si, že to stojí za vyzkoušení. Martine, tak já vám přeju krásný prodloužený víkend, teda pokud ho prodloužený máte, pokud máte volno.
3: No, nemám, ale něco vymyslíme.
0: Nemáte volno, jejda. To teda, neříkejte, že pracujete ještě.
3: No jo,
0: někdo musí, že jo, no ale tak já vám za to moc děkuju.
3: Já taky děkuju.
0: Mějte se krásně, vydržte mi ještě na lince, ať si od vás vezmu kontakt, jo? Mějte se bájo, naslyšenou. Jo, někdo musí pracovat, no to se nedá nic dělat, no ale zase vyhrál, že jo, a bude ubytovaný v iglu se svojí manželkou. Tak přátelé, pro dnešek máme tedy hotovo a další zážitek od Alegrie nás čeká zase za týden.
2: Tři vteřiny k zážitku
1: na Rádiu Blaník.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku?
1: Fotky a videa z našeho studia?
2: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
1: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
1: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
2: a buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás.
1: Bavit vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
11: Pro doma Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Gluten Braven za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
12: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od 2 kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
20: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
21: Když jde o zdraví.
19: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
20: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
22: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
23: Vážně? A co umí?
22: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
23: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
24: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.

byl Petr Rezek. Moje díky patří vám a moje díky patří vám za to, že posloucháte, že jste s námi, že jste prostě naladili Blaník a nepřeladili. Děkuju vám z celého srdce. Přátelé, za chviličku pokračujeme, čeká nás pravidelný servis, mrkneme se na počasí, čeká nás krásné babí léto, to můžu prozradit už teď. Taky se podíváme, jak nám to jezdí na silnicích a co je nového, nám řekne Eliška Votrubová. No a potom děti ráje.

0: písničku Miluju tě. Takhle pohodově vám budeme a hlavně hezky česky hrát po 14. hodině. A taky budeme rozdávat peníze s krajánkem Vlastou Sukem, tak možná pojedeme i za vámi, co já vím. Tak zůstaňte naladěni. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Krásné odpoledne přeje Tereza Musilová. Na Moravě a ve Slezsku se zítra probudíme do mlhavého a chladného rána. Místy se dokonce můžou objevit přízemní mrazíky. Přes den si ale užijeme příjemných teplot babího léta. Naměříme mezi 16 a 20 stupni. Obloha bude slunečná. Taková je předpověď, teď už je tu dopravní servis.
3: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Na sjezdu z D48 směrem na Fričovice na 38. kilometru bouralo osobní auto do svodidel, počítejte tam s omezením. Nehoda dvou osobních aut je pořád na D55 na trase Bzenec-Babice na 58. kilometru, kolona se netvoří. Pozor si dejte taky na Zlínsku v Luhačovicích v Masarykově ulici, tam se srazila dvě osobní auta a nehodu hlásí i Přerov. V Lipnické před Kruháčem ve směru do centra bouralo osobní auto s dodávkou, zdržíte se nárazově. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Na nadcházející volby se připravuje taky policie. Inspektoři si posvítili na reflexní vesty. Český turista zaměstnal záchranáře v Tatrách. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komunální volby se kvapem blíží a připravuje se na ně i policie. Třeba v Ústeckém kraji v souvislosti s volbami prověřuje dva případy z trestně právního hlediska. Muži zákona teď dohlíží i na bezpečný průběh předvolebních mítinků a na dodržování veřejného pořádku při jejich konání. Volby proběhnou v Česku 9. a 10. října. Kontrola reflexních vest odhalila řadu nedostatků. Česká obchodní inspekce prověřila 100 typů těchto výrobků a u 45% zjistila pochybení. Jaké vesty dopadly nejhůř, prozradí mluvčí inspekce František Kotrba.
6: Zjištění zkušební laboratoře jsou však kritická v segmentu dětských reflexních vest, kde nevyhověl žádný ze tří testovaných vzorků.
5: U některých vest nefungovaly reflexní prvky dostatečně nebo byly špatně umístěné. Český turista nouzově přenocoval v Tatrách na Slovensku, kde ho od včerejška hledali horští záchranáři. 73-letý muž ji kontaktoval dneska ráno. Naštěstí byl bez zranění a pomoc nepotřeboval. Slovenská horská služba ale opět upozorňuje návštěvníky hor, aby při plánování túry už počítali s tím, že slunce dřív zapadá a ve vysokohorském terénu už jsou prakticky zimní podmínky. Pražská zoo ukáže gepardí paterčata. Mláďata kriticky ohrožené kočkovité šelmy, která se narodila v červnu, prospívají dobře. 4 samečci a 1 samička už za sebou mají vakcinaci a odčervení a přešla na pevnou stravu. Od příštího týdne je budou moci návštěvníci vidět ve výběhu vedle pavilonu šelem a plazů. Tolik zprávy, pokračuje Iva.
1: Iva Lecká
4: na rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál. No a jak jsem slíbila, za chvilku se spojíme s krajánkem Vlastou Sukem, který je na jižní Moravě a v rámci sluníčkového září jede za někým z vás, kdo jste se zapojili do naší podzimní hry s Centropolem, a bude kontrolovat sluníčkovou samolepku a doufám, že bude rozdávat i peníze. Tak si to možná poslechneme za chviličku. Teď si dáme ale Michala Davida a Děti ráje. Přeju vám pohodový poslech.

0: Co je to láska, zpíval Petr Novák. No to my víme, co je to láska, že jo. No ale teď se zeptám, víte, co je to sluníčková samolepka? To je dobře.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: Vlasta Suk, náš krajánek, vyrazil za někým z vás. A já už vím, že to dobře dopadlo. Tak Vlastiku, já tě zdravím, ahoj.
3: Dobré odpoledne, já tě zdravím i všechny posluchače Rádia Blaník. Teď jsem v Kuřimi a mám tu spokojenou výherkyni Markétu. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás všechny zdravím.
3: Vy jste se zapojila do naší hry, nalepila samolepku, získáváte od nás 5 000 korun.
4: Ano, super. Jsem nadšená ne z těch peněz 5 000, ale z toho, že jsem vůbec vyhrála, protože je to vlastně poprvé, co jsem něco takového vyhrála.
3: Nikdy jste na Blaníku nic nevyhrála?
4: Ne.
3: No tak to je premiéra, tak já vám gratuluju dvojnásobně. Kam jste nalepila samolepku?
4: Samolepku jsme nalepili dceři do pokojíčku.
3: My jsme si to ověřili dokonce dvě, takže vám výhra náležitě patří. Už přemýšlíte, jak s penězi naložíte?
4: Přemýšlela jsem, že si zajdeme buď to na večeři, nebo si uděláme nějakou radost.
3: Perfektní. A takových 100 tisíc, to by byla teda pořádná radost, co říkáte?
4: To by byla super dovolená.
3: Vy je můžete získat, takže i vás se zeptám na tu otázku, kterou pokládáme našim posluchačům. Kolik těch samolepek rozdáme mezi Blaníky od konce května, tedy od Konopiště, do 27. září?
4: Já bych si tipla 76 632.
3: Tak jo, zapisujeme a držím palce, ať vám to přinese štěstí. Mějte se krásně, nashledanou.
4: Děkujeme moc, nashledanou.
3: A já vyrážím na další místo, tak pokud máte samolepku, nalepte si, třeba u vás zazvoním a získáte od nás minimálně 5 000 korun. Pokud ji nemáte, stáhněte z našeho webu radioblaník.cz. Tak zatím se loučím a ahoj.
0: Vlastíku, díky, já jenom připomínám, že peníze rozdáváme už jenom tento víkend, takže poslední šance na výhru. A na jednoho z vás, jak už zaznělo, čeká rovných 100 tisíc.
2: Sluníčkové září.
1: S Blaníkem a Centropolem.
0: A ano, to může být částka na moc hezkou dovolenou, třeba na Copacabáně. Tak si teď Copacabánu dáme s Helenou Vondráčkovou. Pohodový poslech.

0: Tak to byla Lucie Bílá, mám ráda život a já taky. Já vám něco řeknu, já jsem se v noci probudila, normálně mě škrábalo v krku a říkala jsem si, no tak to snad ne, tohle to přece nemůžeš myslet vážně, osude. Jo, tak jako trošku mě to vyděsilo, ale už tady jako nějaký ty čajíčky a takovýhle věci jako jedu. Kolegyně říkala, že už jsem nějaká světá. Tohle je u mě normální stav, no. Jenom jsem chtěla říct, že teď to prostě řádí, tak na sebe dávejte pozor, opravdu, protože když se podíváte na sociální sítě, tak to je přehlídka marodů, jo, tak doufám, že jste na tom dobře, že vás nic netrápí, no a za chviličku nás čeká dobrá zpráva a v té se podíváme do ostravské zoologické zahrady a budeme pomáhat se sběrem dobrot pro zvířata.
1: A všichni se znají. Znaj.
2: Víkend s Honzou Nedvědem na Rádiu Blaník.
3: Máme pro vás další výjimečný

0: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
1: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
3: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
8: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
9: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
10: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
11: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz. Fajront.
12: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
13: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
14: Protože s náma prodáte.
13: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
2: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.

0: Jeleni, Jiří Pavlica a Hradišťan a písnička Miluju tě. Na Blaníku a teď dobrá zpráva, jdeme na ní.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A dnešní dobrou zprávou přichází Kristýnka Ševčíková. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj i vy, krásné odpoledne všem.
0: Ale prosím tě, teď moment, jo. Moment. Kristýnka má narozeniny. A my máme přání jediný.
2: Pom.
0: A štěstí, zdraví, štěstí, zdraví. Hlavně to zdraví.
2: Děkuji ti moc krát, jsi zlata.
0: No a teď tak dobré zprávě.
2: A to byla ta dobrá zpráva.
0: Ne, to byla druhá dobrá zpráva, ale teď k té první, se kterou si přišla, povídej.
2: Ano, po roce vyhlašuje Ostravská zoo další ročník soutěže ve sběru podzimních plodů s názvem Šípkový podzim. Kdo se chce zapojit, může sbírat žaludy, jeřabiny nebo šípky. Co naopak určitě nezbírat, prozradí mluvčí Ostravské zoo Šárka Nováková.
3: Dovolujeme si připomenout anebo upozornit, že ze soutěže jsou vyloučeny kaštany, respektive plody jírovce maďalu, protože ty naše zvířata nežerou, respektive upřednostňují právě žaludy. A i tady žaludy původních druhů dubů, čili letního a zimního, abychom nemotali lidem botanicky hlavu, tak jsou to ty dlouhé úzké žaludy. Ty, co jsou ty malé kulaté, tak ty právě taky ne. To jsou plody dubu červeného.
2: Soutěžit mohou jednotlivci a dětské kolektivy. Všechny plody musí být důkladně usušeny a rozděleny podle druhů. Přinášet je můžete průběžně na vrátnici zoo až do 1. listopadu.
0: Je, a to mě vrátilo do dětství. Já sbírala bukvice a kaštany a všechno možné a nosili Šišky. Jsme to. No, vidíte to. Tak pomůžeme zvířátkům. Tak děkujeme za dnešní dobrou zprávu a ještě jednou všechno nejlepší.
2: Děkuji.
0: Ahoj.
2: Pa, pa.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: Zdraví není samozřejmost a když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
15: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
18: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Co jiného dělat v pátek večer, než si zapnout televizi Seznam a bavit se skvělou komedií? Typicky venkovský život francouzskému rolníkovi v podání Louis Define obohatí návštěva mimozemšťana s neobvyklou zálibou. Komedii Zelňačka si vychutnejte na televizi Seznam už dnes ve 20 hodin a 10 minut.
22: Pohodové české rádio.

0: Tak to byly YouTube na Blaníku. 14 hodin a 53 minut je přesný čas, tedy 15. hodina se nám blíží. No a taky se blíží 16. hodina a to nám odstartuje poslední letní koncert Rádia Blaník. V příští hodině zavoláme Jirkovi Frélichovi, který by měl být na místě a který bude dnešní koncert moderovat, takže budeme mít informace z první ruky. No a písničky, tak třeba Petr Muk. Neusínej. A nebo Jahoda a Miraj. A nebo Tereska Mašková a Marek Lambora. Když vidím náš příběh, a náš příběh, takhle hezky česky si budeme hrát po 15. Tak zůstaňte naladěni. V příští hodině mám pro vás i zajímavé informace a spoustu hezkých písniček. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Pohodové odpoledne přeje Tereza Musilová. Sobota bude na Moravě a ve Slezsku slunečná, jen po ránu se můžou objevit mlhy. Teploměr ukáže mezi 16 a 20 stupni Celsia. Tolik o počasí, teď už se vydáme na cesty.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
2: Ve Vsetíně v Jasenické ulici bourala dvě osobní auta, projíždí se jen jedním pruhem. Na trase z Příboru na Ostravu za Starou Vsí nad Ondřejnicí jsou v sobě tři osobní, počítejte tam se zdržením. Stejně tak v Bohumíně, kde je nehoda v ulici Československé armády, na mostě přes železniční trať srazilo osobní auto cyklistu. A na trase z Bruntálu na Šternberg za Valšovem bouralo osobní auto s nákladním, projedete jedním pruhem. Tolik dopravní servis. Teď už jsou tu zprávy.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Na železnici umírá méně lidí. Cestovní ruch by se měl stále rozvíjet. O víkendu se otevře nejsevernější rozhledna v Česku. Rádio Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Úmrtí na železnici ubývá. Od začátku letošního roku došlo na kolejích k nejmenšímu počtu tragických nehod za posledních 5 let. Nicméně i tak ale na železnici umírá víc než 200 lidí za rok. V prevenci se tak přidává už teď. Některé přejezdy hlídá policie a zásady bezpečného chování na kolejích by měly být i ve školní výuce. Na tuto neděli připadá Světový den cestovního ruchu. Podle ředitelky Czech Tourism Terezy Hofmanové je důležité toto období odvětví, které je nezbytnou součástí ekonomiky, dál rozvíjet.
6: Potenciál cestovního ruchu si v agentuře Czech Tourism plně uvědomujeme a pracujeme s ním v naší strategii na období 2026 až 2030. Chceme, aby hosté zůstávali déle, poznávali celé Česko a přijížděli také mimo hlavní sezónu.
5: Delší pobyty a rovnoměrnější rozložení návštěvnosti přinášejí větší užitek místním podnikatelům, komunitám i lidem, kteří v regionech žijí. Na Jitrovníku u Šluknova na Děčínsku se zítra otevře nová rozhledna. 31 metrů vysoká konstrukce vyrostla na místě původní dřevěné věže z konce 19. století. Po otevření půjde o nejsevernější rozhlednu v Česku. Za dobrého počasí odtud lidé dohlédnou na Sněžku i na Klínovec. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na světovém šampionátu ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Na trůnu vystřídal Jiřího Prskavce, který kvůli dvousekundové penalizaci za dotek skončil 4. Třetí český zástupce ve finále Jan Bárta obsadil 8. místo. Tolik zprávy a za mikrofonem je Iva.
1: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
0: Ano, jsem tady, no a my rozjíždíme další odpolední 60-minutovku. Za chvilku nás čeká návštěva pohádkového zámku. Mirek Táborský nám konečně dopoví ten příběh velké lásky. Taky mám pro vás pozvánku na víkend a další pozvání bude do Prachatic na další poslední letošní letní koncert Rádia Blaník. Nástin této hodiny je jasný, jdeme na to.

0: Tak to byl Harley, co má rád svařák. Tak na svařák je ještě čas, i když zase na druhou stranu, už byste si ho nemohli udělat. Prostě jen tak, teď, že jo, na podzim, klíďo, píďo. A teď vyrazíme na výlet. Konečně ten příběh lásky ukrytý za zdmi Březnického zámku.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Naposledy se s dovolením vrátím na středočeský zámek Březnice, abych vám přiblížil příběh lásky Filipíny Welserové a Ferdinanda II. Tyrolského. V zámeckém hodovním sále se prý konala tajně zakázaná svatba těchto dlouholetých milenců. Muselo to být v noci bez přítomnosti všetečného služebnictva. Podle legendy se Filipína zeptala svého nastávajícího, zda mu nevadí, že se sňatkem s ní zbaví možnosti stát se panovníkem. A galantní arcivévoda prý odpověděl, nemusím být králem, stačí mi, když budu vládcem v tvém srdci. Nevíme jistě, zda tady tahle slova skutečně zazněla, ale podle historických záznamů je zřejmé, že dvakrát během jejich společného života byl Ferdinand požádán, aby se s Filipínou rozvedl. Podruhé byla dokonce ve hře polská koruna, ale vždy to odmítl. Svou manželku opravdu až do konce jejího života velmi miloval. A co znamenalo zakázané manželství pro Filipínu? Nesměla se znát ke svému manželovi, místo držícímu v Českém království a dokonce ani k vlastním dětem. Když otěhotněla, musela svůj stav skrývat. Pak tajně porodila, děti nechala v noci odnést před zámeckou bránu a pak je jako nalezence adoptovala. Samozřejmě potomci Ferdinanda a Filipíny neměli žádná dědická práva, přestože pocházeli po otci z vládnoucího habsburského rodu. Přes všechny potíže prožila Filipína jistě i mnoho krásných chvil. Vždyť všechny historické zprávy hovoří o šťastném manželství. No ale zpátky k Březnickému zámku. Ten ukrývá i jeden poklad. Nejstarší zámeckou knihovnu v Čechách. Je to slavná Lokšanská knihovna z roku 1558 a je zachována v podobě, jaký ji stvořila Filipínina teta Kateřina z Lokšan. Právě ona v době, kdy se knihy běžně ukládaly do truhel, vymyslela systém polic a stvořila tak knihovnu, jak ji známe dodnes. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník, a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Život je jako jahoda, zpívali mi Raj na Blaníku, za 8 minut bude půl čtvrté.
2: Víkend s Honzou Nedvědem
3: na rádiu Blaník.
1: Ano, čeká nás, nebo spíš vás, víkend s Honzou Nedvědem, protože Honza včera 24. oslavil 80. narozeniny. No a my pro vás máme výjimečný dárek. Jednak si budeme celý víkend hrát Honzovi nejhezčí písničky. A taky vám budeme rozdávat vstupenky na koncert Honzy Nedvěda mladšího a skupiny Příbuzní v pražské Lucerně. A navíc přihodíme i nové album Honzy mladšího, Chlapský slovo. Tak leďte Blaník i o víkendu a mějte u sebe připravený telefon, protože ten v rámci tohoto víkendu budete potřebovat.
2: Víkend s Honzou Nedvědem
3: na rádiu Blaník.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
1: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
7: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
8: Stavebniny Janík.
9: Stavebniny Janík.
8: Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
9: Stavebniny Janík.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny.janík.cz.
10: Nákupní centrum Géčko.
11: Vezměte děti do světa smyslů. Čeká je hraní s různými materiály, objevování i tvoření. Mačkání, přesypávání, barvy, zvuky. Prostě zábava, která přirozeně rozvíjí dětské smysly. Užijte si smyslohraní již tuto neděli odpoledne v Géčku. Smyslohraní. Radost z objevování světa.
10: Nákupní centrum Géčko.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cip, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
14: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
15: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
16: Protože s náma prodáte.
15: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
17: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
18: Tak kápni božskou. Jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
19: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
0: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
20: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

0: Planíku, 8 minut po půl čtvrté, já přeju pohodové páteční odpoledne a teď se vydáme do Prachatic.
1: Letní koncerty Rádia Planík.
0: Totiž v Prachaticích už za pár minut vypukne náš úplně poslední letošní letní koncert Rádia Blaník. No a na místě je i náš kolega Jirka Frélich. Tak Jirko, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, hezké odpoledne, musím říct si tady v Prachaticích je krásně.
0: Je tam krásně, no tak to je paráda.
2: Je tady krásné počasí a teploměr taky ukazuje okolo 18 stupňů, takže není to, ano, není to léto, ale je tady příjemně a tady je kavárna vlevo, vpravo. Jsou tady volná místa, když se tady posadíte, tak to je skoro u pohody a je tady krásné malebné náměstí. A všechno to vypukne úderem 16. hodiny, náš opravdu poslední letošní blanický letní koncert. Vystoupí dneska Olga Lounová, Petr Kolář, vystoupí i skupina Čechomor, takže všechny zveme do Prachatic. Vstupné se neplatí, velké náměstí, to je cíl dnešního odpoledne.
0: Paráda, no a budeš tam i ty na pódiu, takže předpokládám, že i nějaké soutěže budou.
2: Soutěže, ano, soutěže s Hanátkou, budeme mít soutěž o tu skvělou 7,5-kilovou šunku od Leka, kterou můžete vyhrát jenom pokud jste tady. Máme tady blanické samolepky, ve hře je samozřejmě ta 5- nebo 7-tisícová odměna a pro někoho čeká i 100 tisíc korun. To víte z našeho vysílání, pokud máte blanickou samolepku s Centropolem a to všechno tady, myslím si, za příjemné atmosféry a to náměstí je krásné, tak to všechno zažijete tady s námi v Prachaticích.
0: No paráda, takže kdo může, nechť se vydá do Prachatic, čeká tam na vás celý náš ansábl a spousta krásných písniček. Jirko, moc děkuju a já se ještě určitě ozvu.
2: I vy, budu se těšit, měj se krásně.
0: Ty taky, ahoj.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem, to jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Nejen dobří holuby,
3: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
3: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Maxi.
8: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
7: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
14: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
15: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: Blaníku a 16. hodina za chvilku odbije. No a já tu mám pozvání na příští hodinu, jaké písničky budeme hrát. Tak odstartujeme s Karlem Gottem.
1: Kávu si osladím,
0: osladíme si kafe, dáme si inženýrskou.

0: Zaspívá Martin Maxa. Těšte se, za 6 minut bude 16 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. Máme před sebou víkend ve znamení babího léta. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra slunečno s teplotami od 16 do 20 stupňů. Jen ráno bude chladné a objeví se mlhy. Tolik o počasí, teď už se podíváme na silnice.
3: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
1: Blaník za volantem.
2: V Bruntále na Palackého náměstí pozor ukřížení s Jiráskovou. Bourala tam dvě auta, na místě vyšetřují policisté. V Bohumíně v Rychvaldské na křižovatce se Sokolskou jsou v sobě taky dvě osobní a i tahle nehoda blokuje provoz. Zdržíte se na Frýdecko-Místecku v Jablunkově v Nádražní ulici, tam havarovala tři osobní auta a nehoda je pořád na trase z Příboru na Ostravu za Starou Vsí nad Ondřejnicí. I tam bourala tři osobní auta. Zdržíte se náraz. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Dobrovolní hasiči by mohli mít daňovou úlevu. Pražské metro na lince C opět nepojede. Tenistky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Radio Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Senát se bude zabývat novelou, která pomůže dobrovolným hasičům. Ti, kteří se zúčastní alespoň jednoho zásahu ročně, by si díky ní mohli zvýšit nezdanitelný základ daně z příjmu o 10 000 korun ročně. Novelu navrhl senátor Tomáš Třetina. Senát by ji mohl řešit příští týden. O prodlouženém víkendu nepojede pražské metro C. Omezení bude v úseku Pražské povstání a Chodov. Jaký je důvod, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
6: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové. Do plného provozu se metro na lince C vrátí od úterý 29. září od ranního výjezdu.
5: Cestující mohou po dobu omezení využít náhradní autobusovou dopravu XC. A u tématu zůstaneme. Lidé mají poslední možnost si před prodlouženým víkendem nakoupit. Na pondělí 28. září připadá Den české státnosti a ten je jedním ze státních svátků, kde mají obchody omezenou prodejní dobu. Ty nad 200 metrů čtverečních budou zavřené. Výjimku mají vybrané obchody na nádražích nebo letištích, čerpací stanice či lékárny. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále dneska porazili Španělsko 2-0 na zápasy. Rozhodující bod získala wimbledonská šampionka Linda Nosková. V boji o titul narazí výběr kapitánky Barbory Strýcové v neděli buď na Ukrajinu, anebo na obhájkyně titulu z Itálie. Tolik zprávy a je tu zase Iva.
1: Iva Lecká
4: na rádiu Blaník.
7: Jsem tu furt, teď jsem si dala do pusy. To je strašně, se mi umí křivý pusa. Céčko, takový to cudzavý, ale to je síla, přátelé. Rozumíte, vitamíny, to musíme do sebe prát teďka, aby jsme byli zdraví. Další výhra, dalších 5 nebo 7 000 pro někoho z vás. A jak jdem, už za chvíli. Opět se spojíme s Vlastou Sukem, který dneska rozdává peníze v rámci sluníčkového září Rádia Blaník s Centropolem. Ovšem teď, i když mám kyselou v hubě, si osladím kafe.

0: To byl tým a je tam v tom těž. Lítáte v tom s námi, jo? No tak možná právě za vámi vyrazil Vlasta Suk.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Rozdáváme penízky a děláme to rádi. Ostatně Vlastík mi to určitě potvrdí. Já tě zdravím ještě jednou. Ahoj, povídej.
3: Ahoj, dobré odpoledne, já se hlásím opět s dobrou náladou, aby taky ne, protože zase rozdáváme penízky, to děláme rádi. Teď jsem na Jižní Moravě, navštívil jsem obec Drásov a s námi je posluchačka Radka, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste nalepila samolepku, splnila jste všechno tak, že získáváte 5 000 korun.
4: Super, jsem šťastná.
3: Kde pak samolepka je?
4: Na vchodových dveřích.
3: Ano, my jsme to zdokumentovali, ostatně už brzy uvidíte i videa na našich internetových stránkách radioblaník.cz. Teď mi, Radko, řekněte, jak naložíte s penězi?
4: Nejspíš si koupím oblečení.
3: No tak to je dobrá volba. Tak jo, tak ať vám penízky dělají radost. Co byste řekla na 100 000 korun?
4: To by bylo ještě lepší. To bychom vyrazili třeba s klukama, se synama někam na dovolenou.
3: No tak jo, každopádně se vám to může splnit. Stačí si správně tipnout, když váš tip bude nejblíže tomu výsledku, který chceme slyšet, tak je získáte. Kolik těch samolepek jsme a ještě rozdáme blanickým posluchačům od Blanického konopiště do 27. září?
4: 51 523.
3: Zapisujeme si. 51 523. Ať vám tento tip přinese štěstí a mějte se krásně, ať se daří. Naschledanou.
4: Děkuju vám taky.
0: Tak, další peníze předány a další jsou připraveny. Pokud máte samolepku nalepenou, tak se můžete přihlásit. Stále ještě můžete přes náš web radioblaník.cz.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Ale pozor, už jenom tento víkend rozdáváme peníze a pak končíme.

0: Era a Ameno na Blaníku. Za 10 minut bude půl páté. Přišlo mi sem pár zpráv od vás. Mimo jiné, Ivo, co tam ještě děláte? To je zajímavý, jak vy mi hlídáte tu pracovní dobu, to je krásný. No co tady ještě dělám? No prostě jsem si to dneska o hodinu protáhla. Tak jsem si říkala, že se ještě nechce domů. Mám tu pro vás další písničky, za chvilku Martin Maxa, taky Roxette, dáme si i Gampa, Život je pes.
1: Samoletka za 100 tisíc.
2: Přesně to je sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
1: Stáhněte si ji třeba právě teď na našem webu radioblaník.cz.
2: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
1: Sluníčkové září.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
4: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
7: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
10: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje.

0: je v Ostravě. Více na msk.cz.
1: Jsem Heřman Gazda, ostravský gastrošef. Asi víte, že společně buráme sociální sítě s jednoduchýma recepisama, které zvládne úplně každý i bez občanky. No a včul mám radost, jak štěňatko mravenečníka, bo vychází další, už čtvrtá kuchařka, fičáky za hubičku. Tak vál do knihu pectva nebo online na albatrosmedia.cz a zeber rovnou všechny 4 bestsellery, bo jsou furt vyprodané.
2: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
3: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
4: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané Krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
5: Jen si duši nepořeš.
6: Trenér Karna.cz, tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz. Fajront.
7: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
10: České rádio.

0: Gump a když život je pes. No, když není úplně dobrá nálada, tak je dobré si pustit hezkou písničku, anebo vyrazit na koncert.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A náš úplně poslední letní letošní koncert Rádia Blaník probíhá aktuálně v Prachaticích a my tam máme Jirku Frelicha. Tak Jirko, já tě ještě jednou zdravím, jak to tam teď aktuálně vypadá?
2: Ano, krásné odpoledne, no vypadá to skvěle, protože to náměstí se pomalu plní lidmi a začala hrát blanická kapela, následovat bude Petr Kolář, Olga Lounová. A na závěr to uzavřou Čechomoři. Opravdu je to takové, až jako skoro líto je mi, že to ten blanický letní koncert tímto končí, ale 11 štací, co jsme letos v letě oznámili, tak na ty jsme dorazili a myslím si, že to bylo báječné, na některých opravdu bylo neskutečné vedro. No tak teď je příjemně, 18 stupňů, no a skvělá atmosféra, jsou tady usměvaví lidi, blaničtí posluchači, tady můžou vyhrát 7,5-kilovou šunku od Leka, můžou si vzít ty naše blanické samolepky s Centropolem a soutěžit s námi o peníze, ve hře je právě těch 100 000 korun, jako hlavní výhra, co se týká samoletek, můžete tady soutěžit s Hanáckou, ale hlavně ty písničky a ta atmosféra, to je tak krásné náměstí, no to je prostě paráda.
0: No Jirko, tak to zní báječně, takže pořád ještě mohou naši posluchači dorazit a užít si krásný, řekněme už i podvečer a večer společně s vámi.
2: Je to tak, určitě doražte, protože my to tady hlavně rozjedeme asi s každou minutou víc a víc, protože ten program je skutečně nabitý krásnými písničkami a ty písničky navíc od Čechomoru, ty budou znít. A v Prachaticích na náměstí, kde je to takové náměstí úplně malebné, tak já si myslím, že ty Čechomoři sem úplně patří. Tak já se na to moc těším.
0: No tak si to moc užij a děkuju za zprávy z Prachatic a všechny tam moc pozdravuj. Ahoj!
2: Děkuji, Ivě. Ahoj.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Tak přátelé, a já se s vámi loučím. Mějte se, bájo. Dneska jsem tady byla docela dlouho, si myslím. Asi si taky ode mě rádi odpočinete. Za chvilku Vlastasuk, který dorazil ze své moravské štace a těší se na vás. Tak zůstaňte s Blaníkem a naslyšenou.
1: Ani rychlé šípy,
3: ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
3: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník. Rádia Blaník.
6: Pro doma. Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmrahmen za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: KFC ti zase nabízí víc.
11: MacBooky Neo.
10: iPhone 17.
11: Laserové projektory.
10: Sluchátka Apple Beats.
11: A stovky dalších cen.
10: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
11: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
10: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví z Pomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví z Pomyšl. Kvalita, která roste.
16: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
17: Knihovna Maitreya.
18: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
17: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
19: Nyní i jako audiokniha.
20: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
21: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Pohodové české rádio.

0: to.
1: Včera oslavil 80. narozeniny a teď dospíval na Blaníku Honza Nedvěd a písnička Podvod. Mimochodem s Honzou Nedvědem si užijeme následující dva dny. Ano, víkend s tímto skvělým zpěvákem nás čeká, zahrajeme jeho nejkrásnější písničky a také pro vás máme hezké dárky. Ostatně podrobnosti se dozvíte v dalším vysílání Blaníku. Zdraví vás Vlasta Suk, za chvíli budeme pokračovat, dáme si kapelu Divokej Bill. Příští hodině taky Jiří Korn a Helena Vondráčková, to Pan Chopin. A kolem tři čtvrtě nabídnu Karla Černocha, dáme si písničku Sang of Boyu. Tak se těšte, hrajeme hezky česky, za pět minut už bude 17 hodin.
2: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio. Blaník, počasí.
3: Příjemné odpoledne přeje Tereza Musilová. Do Česka se vrací babí léto. Na Moravě a ve Slezsku naměříme mezi 16 a 20 stupni. Obloha bude slunečná, jen po ránu se můžou objevit mlhy. O počasí je to všechno, teď už je na řadě dopravní servis.
4: Jsme Blaník.

0: za volantem.
1: Nehodu hlásí Ostrava. V Mariánskohorské směrem do centra pozor za odbočkou, kde je jedničce. Bourala tam dvě auta a blokují provoz. V Jablunkově na Frýdecko-Místecku opatrně v nádražní. Tam jsou v sobě hned tři osobní auta. Počítejte s nárazovým zdržením. K nehodě tří aut došlo i ve Zlíně v ulici Záramí. Průjezdný zůstal pouze jeden pruh. A v Olomouci buďte opatrní ve Fischerově ulici u křižovatky z Handkého ulicí. Tam se srazila dvě osobní auta. Projížďte opatrně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu zprávy.
0: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Policie si posvítila na předjíždějící kamiony. Ředitel školy v Újezdě zvažuje rezignaci. Opavský hokej se vrací na domovský stadion. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Policie se zaměřila na chování řidičů kamionů na dálnicích. Na D8 nedaleko Ústí nad Labem kontrolovali třeba to, jestli se šoféři správně zařazují z připojovacího pruhu nebo dostatečně věnují pozornost řízení. V kontrolách pomáhaly taky drony, které umožňují pořídit důkazy, aniž by si jich řidiči všimli. Ředitel Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lese uvažuje o rezignaci. A to poté, co po konzumaci jídla ze školní kuchyně mají stovky lidí zdravotní potíže. Mezi strávníky je už 363 nemocných. 50 lidí bylo od pondělka hospitalizováno. U 22 pak laboratoř potvrdila salmonelózu. Hygienici oznámili, že škola vařila z prošlých vajec. Případ prověřuje policie. Opavský hokej se vrací domů. Klub HC Slezan si po více než tříleté rekonstrukci stadionu pochvaluje hlavně nové zázemí pro hráče a mládež. Řekl to mluvčí města Roman Konečný.
4: Rekonstrukce začala v květnu 2023. Město dokončené dílo převzalo na konci letošního června a během leta se stadion připravoval na zahájení provozu. Stavba spojila zachovanou historickou ocelovou konstrukci a zastřešení s novými tribunami, moderními technologiemi a výrazně komfortnějším zázemím.
3: Otevření večer vyvrcholí domácím utkáním Slezanu proti HC Bobře Valašské Meziříčí. Volkswagen svolá asi 4 miliony aut po celém světě, a to včetně více než milionu automobilů Škoda. Důvodem jsou možné problémy s řízením. S odvoláním na své zdroje o tom napsala německá média. Tolik zprávy a připravený je Vlasta.
5: Já jsem s vámi a dobré odpoledne přeju. Už bude 17 hodin.
0: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
5: Tak vás všechny zdravím, i dnes jsem vyjel do terénu v roli blanického krajánka, abych rozdával tisíce korun mezi vás, blanické posluchače. Potěšil jsem třeba na Jižní Moravě naše dvě posluchačky, ale taky na východě Čech jednoho posluchače, kde jsem natáčel v České Skalici. A jak to tady dopadlo, to vám pustím za chvíli a taky připomenu, jak se i vy můžete zaregistrovat do naší hry a vyhrát minimálně 5 000 a ve finále 100 000 korun. Tak poslouchejte. Rádio Blaník. No a hezky česky, startujeme s Alešem Brichtou, tohle je Dívka s perlami ve vlasech.

0: I v pátek odpoledne je s vámi Rádio Blaník. Snažíme se vám dělat radost pohodovými písničkami, ale taky tím, že myslíme na vaše peněženky.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: Ano, jak už asi víte, sluníčkové září vám může přinést minimálně 5000 korun, ve finále rovných 100 000. Stačí jedna jediná vylepená samolepka Blaníku a Centropolu. Dneska jsem natáčel na Jižní Moravě, kde jsem potěšil posluchačky Markétu a Radku, ovšem pak jsem se přesunul do východních Čech. No a dneska jsem taky dorazil do České Skalice na Náchodsku, kde měl vylepenou samolepku náš posluchač Václav. Václave, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Nejprve řekněte, kde ta samolepka byla?
2: Samolepka byla na rozvaděči pojistkovém v předsíní.
0: My jsme si to zkontrolovali a skutečně, takže získáváte 5000 korun.
2: Já moc děkuji, já jsem překvapen a rád za tuto výhru.
0: Jak jste se přihlásil, jak vás to napadlo?
2: Manželka byla na koncertu v Pardubicích, tak přivezla samolepku a tak jsme se přihlásili, no a nečekal jsem to a byl jsem rád, že to funguje a že jsem byl vylosován.
0: Ano, přemýšlel jste, co byste udělal s 5000?
2: No, jelikož mám 3 děti, teďka šla dcera na střední školu, tak to ani nepokryje první poplatek, co měla do školy, takže jako určitě víme na školní potřeby. Je to příjemné určitě.
0: Tak jo, a co takových 100 000, to by bylo ještě příjemnější, co říkáte?
2: To by bylo určitě příjemnější.
0: To už by pokrylo.
2: To už by pokrylo něco víc, no.
0: Tak máte šanci. Já vám teď položím otázku a schválně, jestli váš tip bude nejblíže správnému výsledku. Kolik těch samolepek dostaneme mezi posluchače od Blanického konopiště do 27. září?
2: Tak já bych typoval 85 157.
0: 85 157. Já si zapisuju a držím vám palce. Mějte se krásně a se daří. Naschledanou.
2: Děkuji. Zdravím posluchače Rádia Blaník.
1: Sluníčkové září. S Blaníkem a Centropolem.
0: Tak pro dnešek hotovo. Rozdal jsem mezi blanické posluchače 15 000 korun. Na do terénu vyjedu opět zítra. Takže jestli máte samolepku Blaníku a Centropolu vylepit, a já si to přijedu možná k vám zkontrolovat. Pokud ji nemáte, tak dneska jsme v Prachaticích, tady můžete získat, anebo si ji stáhněte z našeho webu radioblaník.cz. Pak se přihlásíte, no a o ostatní se už zkusíme postarat my, blaníští krajanci. Tohle je skupina Divoké byl a síť.

Lenka Filipová nás potěšila písničkou Jenom blázni se radujou. Blaník je s vámi i v pátek odpoledne za 6 minut půl 6. No a připomínám, že dnes od 18 hodin, ostatně jako každý týden, pro vás máme českou desítku. Ano, kolega Petr Slíva zmapoval, jak to vypadá v těch českých rádích, které písničky jsou nejhranější. Vše se dozvíte a taky se dozvíte informaci o téhle. To je píseň Petra Muka. No a schválně, ve kterém roce a kolik týdnů se držela na špici těch nejhranějších písniček. I to se dozvíte v rámci české desítky. Tady u nás na Blaníku startujeme v 18 hodin. Ode mě pro vás už za chvíli třeba Jiří Schellinger a taky Jiří

0: Horn, Helena Vondráčková, to pan Chopin.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
2: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
3: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
4: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
5: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
6: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
7: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
8: Stavebniny Janík.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cip, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
12: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
14: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%.
15: Bila. To dobré začíná u nás.
1: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5400 korun.
2: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

nebo kytit si pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz

0: Takhle báječně hraje Blaník v pátek odpoledne. Jiří Korn, Helena Vondráčková, zpívali to pan Chopin. Za 4 minuty bude 6:45.
1: Proč se říká, co se říká? Na rádiu Blaník.
0: Tak na to máme odbornici, naši kolegyni Samiru. A dneska nám objasní, proč se říká techtle mechtle. Tak Samiro?
2: Techtle mechtle. Upřímně, kdybych nevěděla, co to znamená, typovala bych nějakou dětskou říkanku. Jenže když spolu dva mají techtle mechtle, určitě o žádnou dětskou záležitost nejde. Výraz dnes označuje pletky, často právě nějaký milostný poměr, a jeho cesta do češtiny je docela krásná. Ústav pro jazyk český uvádí, že první české zmínky pocházejí z 19. století. Výraz jsme převzali z německého techtel mechtel, které mělo podobný význam. Jenže zároveň se metaleskum bleskum podíváme i do jiných jazyků. Německé slovo pravděpodobně vzniklo přetvořením staroitalského spojení a takomeko, které znamenalo něco jako důvěrně mezi čtyřma očima. A když půjdeme ještě dál, dostaneme se do latiny. Italský výraz totiž vychází z latinského tecum, s tebou, a mecum, se mnou. Takže si vezměte tu cestu. Latina, s tebou, se mnou, stará italština mezi čtyřma očima a němčina techtel mechtel. No a nakonec naše techtle mechtle. No a protože se samotná slova za stovky let celkem proměnila, jedna věc v nich podle Ústavu pro jazyk český zůstala. Určité tajnůstkářství.
0: No, tak to je hodně zajímavé.
1: Samira na Blaníku.
3: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: No dál hezky česky už za chvíli Karel Černoch, Sengo v boju. Dobré odpoledne.
4: A všichni se znají.
3: Víkend s Honzou Nedvědem na rádiu Blaník.
1: Máme pro vás další výjimečný dárek.

0: ve vysílání se to bude hemžit těmi nejhezčími nedvědovkami.
1: Tak laďte dlaník a užijte si víkend s Honzou Nedvědem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Pak přijeďte do AutoESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
14: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
15: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
16: Co třeba na delfíny?
15: Do zoo?
16: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
15: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
16: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
17: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
21: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
22: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Pohodové České rádio.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights. Posloucháte Blaník, za chvíli kolega Petr Slíva, česká desítka, jak jsem slíbil, a mezi těmi deseti nejhranějšími třeba Tereza Mašková, Hořko-sladký valčík. Taky Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si? Musím se nadechnout. A nebo Marek Ztracený, Obuj si mý boty.
1: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit.
0: Tak jdeme dál, hrajeme hezky česky. Vlasta se těší na slyšenou v 19 hodin. No a ten aktuální čas za 4 minuty bude 18 hodin. Radio Blaník.
2: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Radio Blaník. Počasí. Radio.
3: Krásný podvečer přeje Tereza Musilová. Na Moravě a ve Slezsku se zítra babí léto předvede v plné parádě. Po chladném a mlhavém ránu nás čeká slunečný den s teplotami od 16 do 20 stupňů Celsia. O počasí je to všechno a teď už pojďme na silnice.
4: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality, cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
2: Blaník za volantem.
3: V Ostravě v Mariánsko-Horské směrem do centra pozor za odbočkou, kde jedničce bourala tam dvě auta a částečně blokují provoz. V Bruntále v Rýmařovské na křižovatce se Staroměstskou jsou v sobě taky dvě osobní, i tam je provoz částečně blokovaný. V Olomouci buďte opatrní ve Fischerově ulici, tam je nehoda na křižovatce z Handkeho ulicí. A na Šumpersku v Zábřehu v ulici 17. listopadu zasahují záchranáři u srážky osobního auta s motorkářem. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu zprávy.
5: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Sněmovna bude hlasovat o nedůvěře vlády. Večera se v Česku otevřou muzea i hvězdárny. Fotbalový nároďák čeká první zápas s novým koučem. Radio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. K druhému opozičnímu pokusu o svržení vlády se poslanci sejdou v úterý odpoledne, tedy 10 dnů před obecními a senátními volbami. Kabinet Andreje Babiše nicméně i nynějšímu druhému pokusu o vyslovení nedůvěry s největší pravděpodobností odolá. Ostravští celníci zabavili nevhodně přepravovaný kebab. Maso našli při srpnových a zářijových kontrolách na Karvinsku a Olomoucku. Během dvou kontrol našli v polské dodávce a jednom osobním autě více než 600 kilo masa. To bylo přepravováno bez chlazení. Začala Noc vědy. Popularizační akce proběhne ve více než 75 městech a obcích. A to ve školách, muzeích, hvězdárnách nebo planetáriích. Co lidem nabídne, ví národní koordinátor akce Ondřej Martínek.
8: Noc vědy nabídne od 17 hodin do 22, někde až do půlnoci, interaktivní zábavu pro celou rodinu. Cílem této akce je popularizovat vědu, přiblížit ji nejenom dospělým, ale taky dětem, seniorům. V podstatě každá cílová skupina si najde svůj program, ať už jsou to workshopy, pokusy, přednášky, filmové projekce nebo divadelní představení.
7: A naprostá většina akcí je přístupná zdarma a bez předchozí registrace. Čeští fotbalisté vstupují do nové éry. Nároďák čeká první zápas pod španělským trenérem Santi Deniou. A půjde o ostrou premiéru. Mužstvo rozehraje elitní divizi A Ligy národů. Zítra ve 8:45 nastoupí doma v Edenu proti Chorvatsku. Kapitánem reprezentace zůstane Ladislav Krejčí. Ze zpráv je to ode mě všechno. Teď je tu Petr Slíva a česká desítka.
2: Česká desítka.
6: Česká desítka.
2: Česká desítka.
6: Na rádiu Blaník.
9: Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás, Petr Slíva. No a před námi je hodina, kterou naplníme zase deseti nejhranějšími českými písničkami v éteru v uplynulém týdnu a k tomu přihodím opět dva pohledy zpátky. Podzim se nám pomalu usazuje a s ním i žebříček, který se tento týden trošku protočil v té spodní polovině, jak nám padá to listí ze stromu, tak nám padají i některé písničky. Tentokrát nás opustili dvě. Odletá. Jednak odlétáš od UDG, tato ohlásek nestihla, skončila těsně za branami na 11. místě, tak snad příště. Hůř na tom byl Xindl X, kterému dovolená už opravdu skončila a vypadla i z té druhé desítky. Sám Xindl X se úplně nestratil, v té druhé desítce má pro změnu svého puberťáka. Tak to jsou odpadlíci a než se pustíme do té dnešní desítky, tak jako obvykle poděkuju České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého i tato česká desítka čerpá. A pustíme se do toho. 10. místo tentokrát zaujala písnička, která se do žebříčku vrací po pauze. Dokola od Tomáše Kluse. Mimochodem klip k ní má docela pěkně nabité obsazení, skoro jako česká desítka, kromě samotného Tomáše. Tomáše se v něm mimo jiné mihnou i Eva Farna a Miraj Navrátil, na které dnes taky dojde. No a ten klip je v režii Františka Svěráka, což je vnuk Zdeňka Svěráka. Pokud jste ještě neviděli, tak doporučuju. Teď si ale písničku Dokola od Tomáše Kluse poslechněte právě na 10. místě České desítky.
2: Česká desítka
6: na rádiu Blaník.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: To bylo 9. místo české desítky a další návrat. Tereza Mašková a její hořkosladký valčík. Ve videoklipu se Tereza celé 2 měsíce učila stát na baletních špičkách, jenom aby písničku vyjádřila přesně tak křehce, jak zní. Trocha bolesti za krásu, jak sama říká. A taky nám říkala ještě jiné věci, protože s námi objela několik letních koncertů Rádia Blaník. Tak jsem si ji trošku vyspovídal.
2: Ty jsi krásně odpočatá, že ty jsi byla někde na dovolené.
3: No, byla jsem v Řecku, byli jsme na katamaránu a bylo to hrozně fajn. Pro mě to byla poprvé takhle dovolená na lodi. A musím teda přiznat, že jsem se ještě z té dovolené absolutně nedostala. Jako jsem takovej lenoch zatím, ale užila jsem si to.
2: No a co katamarán, máš mořskou nemoc?
3: No, jako byla jsem celý týden na kinedrilu, to ano, ale ten první den byl asi nejhorší a potom už to bylo lepší, ale bylo to super.
1: Tak to bylo to 9. místo, hořkosladký valčík a Tereza Mašková a jdeme na 8. Na 8. místě žádná novinka, jenom trošku skok nahoru. Tomino a spol, teda Opět a Radeček, se svým Všechno je v pořádku posunuli z 10. místa rovnou na 8. A jako by toho nebylo málo, v polovině října chystají koncert v pražském Lucerna Music Baru, kde si 3 písničky do setlistu tentokrát vyberou přímo fanoušci. Takže tady je to 8. místo, 26. týden v české desítce, skupina Opět a Radeček a Všechno je v pořádku.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Desítka. Na rádiu Blaník.
1: Vzpomeneš si? Eva Farná a Miraj na 7. místě české desítky. To je ostatně rekordman české desítky. 17 týdnů strávila na první příčce a v top desítce je už 24. týden. Tak si to jenom spočítejte. 24. týden, 17 týdnů na první příčce, takže vlastně většinu toho času, co v české desítce tahle ta písnička zní. Zkrátka písnička, která se prostě povedla. A zároveň je to tak trošku vzpomínka na Davida Stypku. A když už jsme u vzpomínání, pojďme se na chvíli vrátit ještě o nějaký ten kus do minulosti.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Tady je první pohled zpátky a ten patří roku 2002 a vzpomínce na Petra Muka. Jeho písnička Ty a já tehdy otevírala album Dotyky snů a týden to byla zároveň nejhranější česká písnička v éteru. Bylo to touto dobou v roce 2002. Tak si ji teď poslechněte.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled

0: To byl Petr Muk a Ty a já a vzpomínka na rok 2002 a zároveň dnešní první pohled zpátky. No a po téhle vzpomínkové pauze si dáme teď ještě jednu pauzu, tu reklamní, a za chvíli jsme zase zpátky i s Českou desítkou. Posloucháte Blaník.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
6: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
7: Jsem Heřman Gazda, ostravský gastrošef. Asi víte, že společně buráme sociální sítě s jednoduchýma recepisama, které zvládne úplně každý i bez občanky. No a včul mám radost, jak štěňatko mravenečníka, bo vychází další, už čtvrtá kuchařka, fičáky za hubičku. Tak vál do knihu pectva nebo online na albatrosmedia.cz a zeber rovnou všechny 4 bestsellery, bo jsou furt vyprodané.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti.
11: Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětiraje.cz.
11: Bude vejdán.
13: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
14: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz. Fajront.
15: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
16: Tak kávni božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
17: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
18: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV.

0: nebo kytit si pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Kdekoliv na světě
2: a 24 hodin denně.
1: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
2: na našem webu radioblaník.cz. Pohodové české rádio.

0: Deník.
1: A jsme zpátky u České desítky na Blaníku a před námi je šesté místo. A to si drží Poetika s písničkou Blízko. Písnička vznikla na mezinárodním songwritingovém kempu ve Varšavě, kam se sjeli tvůrci z půlky Evropy. Byl tam Rumun, byl tam Polák, byla tam Němka, k tomu frontman Poetiky Ondřej Brejška. No a vyšla potom rovnou ve dvoujazykových verzích, česky a polsky. Tak ta česká verze nás právě teď čeká. Šesté místo české desítky, Poetika, Blízko a 14. týden v žebříčku.
2: Česká desítka na rádiu Blaník.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znamená.

0: Písnička na rádiu Blaník.
1: Marek Ztracený klesl ze 4. na 5. místo s písničkou Obuj si mé boty. Písničku prý složil za jedinou noc a nahrál za 2 dny ve Vídni jako pozvánku na svůj srpnový koncert na Letné. A že se tam nikdo nenudil, to může potvrdit zhruba 70 tisíc lidí. Tak to byl Marek Ztracený na 5. příčce České desítky. No a o místo výš, na 4. pozici, tam jsou Krištof a Dominika Aládža. Richard Krajčo si tentokrát přizval ke zpěvu čerstvou Miss Grand Czech Republic a společně nahráli Půlnoční hřích rovnou v anglickém studiu slavného Petra Gabriela. A jestli se vám tahleta písnička líbí, tak stejnojmenné album kapely vyjde už za necelé 2 týdny, 9. října. Tak si ji teď poslechněte.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo 4.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: Čtvrté místo české desítky, Krištof a Dominik Aladža a Půlnoční hřích. No a my se teď zase na chvíli vrátíme v čase, protože nás čeká druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Tentokrát to nebude zase až tak daleká cesta. Vrátíme se jenom do loňského roku, do roku 2025. Skupina Lucie se loni rozloučila s Davidem Kollerem a přišla s novou písničkou, s novým zpěvákem, Viktorem Dykem. Ta písnička se jmenuje Marie. A zároveň tou písničkou skupina oslavila 40 let na scéně. I ona si tehdy vysloužila týden na první příčce české desítky.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

0: Tak to byl druhý pohled zpátky Lucie a Marie, to jsme se vrátili jenom do loňského roku. No a teď už zpátky do té aktuální desítky. Před námi je třetí příčka. A tu si drží Činasky s písničkou Selhání. No a na té třetí příčce jsou znovu jenom pár dní potom, co Michal Malátný a spol. Zakončili svoje letní open air turné velkým koncertem v pražské Troji. V české desítce je jejich Selhání už 22. týden. Tak si jej poslechněte.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Deník.
1: Ani na druhé příčce se nic nezměnilo. To byly Miraj s malinovým sirupem. Příští rok v červnu si ten jejich malinový sirup můžete vychutnat přímo v pražském Edenu. Už máte lístky? No možná nejvyšší čas si je pořídit. A nebo si je nadělte třeba pod stromeček, protože věřte nebo ne, já vím, je teprve září, ale ty Vánoce se skutečně blíží. Takže pokud máte rádi Miraj, tak máte aspoň inspiraci, co si nadělit pod stromeček. No a než se pustíme do toho prvního místa, tak ještě rekapitulace. Ty nezvedáš mi telefon. Do české desítky se vrátila písnička Dokola od Tomáše Kluse a je na desáté příčce. Návrat máme i na příčce deváté, je tam Tereza Mašková a Hořkosladký Valčík. O dvě místa si polepšila písnička skupiny Opět a Radeček, Všechno je v pořádku, na místě osmém. Na sedmičce se nic nezměnilo, je tam Eva Farná a Miraj a Vzpomeneš si. Beze změny zůstalo i šesté místo, tam najdete Poetiku a písničku Blízko. Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit. Pátou nejhranější českou písničkou v éteru je aktuálně písnička Obuj si mé boty od Marka Ztraceného. A bramborová příčka patří skupině Krištof a Dominice Aládža a Půlnoční muhří. Bronzový jsou Činasky a jejich Selhání. A stříbro, stejně jako před týdnem, berou Miraj a malinový sirup. A jdeme na to první místo.
2: Česká desítka.
0: Česká desítka.
2: Česká desítka.
0: Na rádiu Blaník.
1: No a tam se ani tentokrát nic nezměnilo. Eva Farná se svou písničkou Neříkej, co má se stát, sedí na jedničce už sedmý týden v řadě a nevypadá to, že by tam chtěla někoho pustit. Celkově v české desítce je to týden 12. A jako by neměla ambicí málo, tak minulý týden ji ohlásili jako první hvězdu Majálesu roku 2027. Prostě, kdo umí, tak hold umí. Tak tady je Eva Farná a Neříkej, co má se stát.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník.

0: Neříkej, co má se stát, zpívala Eva Farná už po sedmé na prvním místě české desítky. No a to je z toho dnešního žebříčku vše. To znamená, že poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého jsme čerpali, a za týden se zase sejdeme v premiéře v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne, pokud byste to náhodou v pátek nestihli. Petr Slívá se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, předávám slovo kolegům a poslouchejte Blaník. Ahoj.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Dobrý večer, je přesně 19 hodin, opět vás zdraví Vlasta Suk, no a společně si užijeme páteční písničky na vaše písemná přání. Už za chvíli třeba čtyři tenoři, Mě sílu dáš.
1: Mě sílu dáš a můžu se.
0: A taky zaspívá Paulo Habera, podle vás písnička jediná.
1: Jediná znám můj slib.
0: A nebude chybět Milan Chladil, Krásné je žít. A spousta dalších.
1: Jen
0: poslouchejte, hrajeme hezky česky na Blaníku a na vaše přání.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: A zítra nás podle předpovědi čeká krásný den. Ano, babí léto. Jasno nebo polojasno, s teplotami od 18 do 22, na severu 16 až 19 a v tisíci metrech naměříme kolem 12 stupňů. Noční minima 7 až 2, ojediněle nás potrápí přízemní mrazíky a po ránu se sem tam mohou objevit mlhy, tak s ním počítejte.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Ano, jsem s vámi, je pátek 25. září, kdy svůj svátek slaví Zlata. Tak všem zlatám přejeme všechno nejlepší a pojďme rozjet dnešní písničky na vaši písemná přání s Valdemárem a Matuškou. Tady je krásná, když jdou na mužskýho léta. Tak si ji vychutnejte a za chvíli třeba Jaromír Majer a Eva Pilarová. Rozhoupej zvony nad námi.

0: Valda Matuška, Když jdou na mužskýho léta. Krásná písnička, která nám to dneska večer odstartovala.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Ano, a teď už na vaše přání rozhoupy zvony nad námi. Písnička, kterou zpívají Jaromír Majer a Eva Pilarová. Milí Blaníku, dnes je tomu již 28 let, kdy jsme s milovanou Irenkou vyrazili na společnou cestu životem. Rád bych jí poděkoval za chvíle štěstí a pohody, ať to se mnou ještě alespoň pár let vydrží s úsměvem ve tváři, s láskou manžel Ivan. No tak tahle písnička je pro vás, krásné výročí přeju a mějte se stále rádi.

Krásná písnička Jaromír Majer a Eva Pilarová, Rozhoupej zvony nad námi. Pokračujeme dál, před námi čtyři tenoři. Naše milá Věruško, dnes nastal tvůj den, kdy se splnil tvůj velký sen. Důchodu si se dočkala a na pohodu si počkala. Užívej si jen to nej a někdy si vzpomeň na dnešní den. Odpočívej a nikam nespěchej a klidu si užívej. Kolegyně nadále budou vzpomínat jen vesele. Tohle to ti z celého srdce přejí kolegyně Balírny a Moldingu z Anity. Tak samozřejmě taky gratulace a užívejte důchodu. Tady jsou čtyři tenoři, mě sílu dáš.

čtyři tenoři a mě sílu dáš. Tady na Blaníku hrajeme na přání, pěkný večer. Teď budeme přát k narozeninám své tetě, posílám tuhle krásnou skladbu, hodně štěstí a zdraví tetičko, posílá Vlasta. Ta kavér je Palo Habera, jediná.

0: Pavol Havera, krásná písnička, jediná na rádiu Blaník na vaše přání. A teď už Milan chladil. Zahraj prosím Blaníčku písničku pro našeho tatínka a dědečka Jaroslava Stehnu z Libice nad Doubravou, který se v sobotu dožívá 90 let. Tatínku přejeme ti pevné zdraví, radost a spokojenost. Děkujeme ti za lásku, péči, podporu a krásný domov, který si nám celý život dával. Tobě i mamince přejeme k 65. výročí svatby ještě mnoho společných chvil, plných lásky, zdraví a pohody. Vážíme si toho, že vás máme, dcery s rodinami. No tak to je krásné. Takže milí tatínku a dědečku, i od nás letí přání všeho nejlepšího, no a k tomu výročí svatby snad jen jediné. Mějte se stále rádi a hodně zdravíčka. Tady je pěkná písnička pro vás od Milana Chladila, krásné je žít.
1: Rádio Blaník.

Takhle báječně hezky česky hraje Blaník i v pátek večer. Na vaše přání Milan Chladil krásné ježít. A před námi Miroslav Dudáček. Naše milovaná Leníčko, k tvému významnému životnímu jubileu ti přejeme hodně lásky, zdravíčka a životního elánu do dalších let. To ti přejí všichni z Votic, manžel a syn s rodinou a druhý syn z Kanady. Máme tě moc rádi za to vše, co pro nás děláš. Aha.

0: Miroslav Dudáček, ten střapatej kluk. A dál na vaše přání za chvíli třeba Kabáti, Houby magický. Před nimi ještě Valda Genka, Si se mi stejská. Vám se stýskat nemusí, za chvíli pokračujeme. Hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaní, písničky na přání.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Starnet internet.
8: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané Krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
9: Jen si duši nepořeš.
10: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout za...

0: Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
2: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
3: Protože s náma prodáte.
2: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV, káva mezi květy, kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV, káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
6: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
8: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
9: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
10: Ano, pokračujeme na vaše přání. Teď Valda Gang, asi se mi stejská. Milá Janičko, chci ti poděkovat za všechno, co jsi pro mě udělala, proto ti posílám tvoji oblíbenou písničku a děkuji Rádiu Blaník, že mi to umožní. Díky moc, Miroslav. Není za co samozřejmě, od toho tu jsme, abychom vám dělali radost a hráli na přání. Tak tady jsou Valda Gang, asi se mi stejská.

Tolik tedy Valda Gang na vaše přání. 3 minuty po půl osmé, asi se mi stejská. A pojďme dál, před námi Kabáti, Houby magický. Tahle písnička poletí mé manželce Janičce Kestové k 64. narozeninám. Jani hodně zdraví, spokojenosti a radosti do dalších let. Přeje manžel Václav, dcera Lucka, vnučka Kamilka a vnuk Vašík. Taky my se připojujeme.

0: Tohle byly Kabáti a houby magický.
1: Na Rádiu Blaník jedeme dál. Na vaše přání teď Michal David a také Honza Bendik dávno vím. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát tuto písničku svojí sestře Božíkovi, a tím jde nová práce a vše se konečně obrátí k lepšímu. Děkuje Jiřa.
2: Rádio Blaník. Rádio.

0: Michal David, Honza Bendik zpívali Dávno vím. A já myslím, že vy dávno víte, že písničky na psání jsou tu pro vás každý večer od 19 hodin. Pokud byste i vy chtěli někoho potěšit, klidně můžete, ale v předstihu. Pište si přes naše internetové stránky minimálně 3 pracovní dny předem na adrese radioblaník.cz. Tak a teď už na vaše přání, Hana Zagorová. Zas tu máme závěr léta. No a to je kus pravdy. Chtěla bych poslat písničku, a to konkrétně mé kamarádce Zlatušce Wolfové z Kanína, k jejímu dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, přeje Janina s Fandou.
1: Vůně ohně a opékaných brambor.
2: Užijte si pohodový podzim
1: s Planíkem.

0: Anna Zagorová zpívala Zas tu máme závěr léta. Ve 7:45. A za chvíli třeba Jarek Šimek s písní Narozeninová.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
15: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
17: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
19: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
20: Písničky na přání.
21: Na rádiu Blaník.
0: A jdeme dál, teď Jarek Šimek s písní Narozeninová. Dobrý den, touto cestou bych chtěla popřát klukům Erikovi a Patrikovi k jejich 24. narozeninám, které slaví 23. září. Chtěla bych jim popřát všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, že na mě myslím, ať se jim daří v životě a že je mám ráda. Oběma posílá Žaneta Adámková z Jablonce nad Nisou. Tak pojďme na písničku.
20: Pohodové české rádio.

jsi pro mě hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička, tak to je pro

Jarek Šimek popřál k narozeninám a my pokračujeme na vaše přání. Krásný dobrý večer, milí vlaníci, všem dobrým ve zvá super lidem, posílám písničku, děkuju moc, pěknou noc a prima podzim přeje posluchač Míra. Tak Míro, tady máte.

0: za námi první část pátečních písniček na psání. Radio Blaník je s vámi a my míříme do té další části. Po 20. hodině Karel Gott a Dara Rollins, Zvonky štěstí. Vyznání. Taky zaspívá Helena Vondráčková. Nebo Lešek Semelka. Jsi prostě nejlepší. Hrajeme hezky česky, za 2 minuty bude 8 večer.
1: Radio Blaník, počasí.
0: Zítra krásný den nás čeká podle meteorologů jasno, maximálně polojasno, s teplotami od 18 do 22 stupňů. Na severu chladněji 16 až 19 a v 1000 metrech kolem 12. Noční minima klesnou na 7 až 2, musíme se připravit na ojedinělé přízemní mrazíky a po ránu se sem tam mohou objevit i mlhy.
1: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Jdeme dál, hrajeme hezky česky a na vaše přání. Tak za chvíli Krištof Tomáš Klusa Cesta, taky Lešek Semelka, teď Viktor Sodomá.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: No a jakýže to je kakadu, no přece ten žárlivý. Tak si ho pojďme vychutnat, zaspívat. Ano, hezky česky pro vás.

Tak tohle je on, žárlivý kakadu, Viktor Sorova na Rádiu Blaník. Na na na na na na. 20 hodin, 1 minuta k tomu, pojďme dál. Na vaše přání teď Lešek Semelka. Přejeme ti pevné zdraví, protože to na těch dlouhých cestách nejvíce potřebuješ. Děkujeme za tvoji trpělivost za volantem a za šťastný návrat domů ke všem, kdo tě mají rádi. Přeje manželka Petra, synové Ondra, Patrik a Denis. A všichni známí a přátelé, kteří se dnes sešli, tak nemá to.

0: Alešek Semelka, asi prostě nejlepší. Jedeme dál a vaše přání teď Krištof a Tomáš Klus. Dáme si cestu. A máme tady požadavek, dnes je vám 20 let a já vám chci touhle cestou říct, jak neskutečně pyšná na vás jsem. Život vás donutil dospět dřív, než by děti měli. A vy víte, že jsem nemohla být vždycky tam, kde bych být chtěla, vedle vás. Zvládli jste dospět postarat se sami o sebe, odmaturovat a pokračujete dál ve studiu. Věřím, že kdyby vás táta mohl dnes vidět, byl by pyšný jako já. Nezapomeňte, že máte jeden druhého a vždycky i mě.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

skupina Krištof, Tomáš Klus a Cesta. 10 minut po 20. hodině hrajeme na psání. Před námi Marek Ztracený a Vítr do plachet. Prosím o zahrání této písničky mojí milované dceři Aničce k jejím dnešním 14. narozeninám. Všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, moře lásky, plno upřímných přátel a hodně úspěchů ve škole. Ti s veškerou láskou v srdci přeje maminka Lenka, strejda Míra, Sísa, Filip a babička s dědou z Mostu. Tak my se přidáváme samozřejmě Aničce posíláme přáním všeho nejlepšího a písničku Marka Ztraceného.

0: Marek Ztracený a Vítr do plachet. A my pokračujeme na vaše přání, teď Eláni, Lenkín Tusi. Tahle písnička a přáníčko je pro Irenku, hodnou Inku, k tvým včerejším 17. plus 20. plus 20. narozeninám. Je přeju hlavně zdraví, štěstí a hodně krásných dnů s našimi báječnými vnuky Filipkem, Čmeláčkem a Daníčkem Sluníčkem. To ti přeje navždy tvůj manžel Jarda. Text je mým vyznáním, protože tě neskutečně miluju. Již 34 let.
1: Rádio Blaník.

0: Tusi.
1: Za námi Elán, Lenkým Tusi. A před námi Olga Lounová, narozeninová. Tahle písnička bude pro Aničku Koutnou k narozeninám. Přejeme štěstí v životě, život ve zdraví, v pořádku, pořádek v hlavě a hlavu v oblacích. Všechno nejlepší ti přeje Petra, Zdeněk, Michal, Eva, František, taky Kristýnka, Lucinka, Radim, Michal, Bára, Olina a Pavel.

Olga Lounová, narozeninová, Mire Meral a vaše přání. Teď Helena Vondráčková zaspívá. Náš milý Blaníčku, děkujeme za písničku na přání a prosíme o zahrání. Svou partu přátel ještě naštěstí mám. Jste skvělé sluníčkové rádio, samých profesionálů, kteří rozdávají radost nám a posluchačům. Rádi posloucháme, přejeme všechno nejlepší do dalších let a ještě jednou moc děkujeme. Vaši věrní posluchači.

0: Helena Vondráčková svou partu přátel ještě naštěstí mám. Za chvíli na Blaníku kabáti. A ještě před nimi Dáša Zázburková, jen my dva, nebo Pavel Salta. Pěkný večer za 8:55.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku, nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Trenirkarna.cz, tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz, Fajront.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazí.

0: A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
2: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
3: Inzerujeme ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
4: Protože s náma prodáte.
3: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
8: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
9: Už máš šaty na ples?
10: Ne? Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
11: Stavebniny Janík.
12: Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
11: Stavebniny Janík.
12: Stavebniny@janik.cz.
13: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

nebo kytit si pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
2: Písničky na přání.
3: Jdeme dál. Teď podle vás Pavel Calta, terapeut. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky od Pavla Calty pro Kájušku. Kliberci má hodně ráda Pavla Caltu. PS, ty už víš, kdo jí posílá.

den byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o nic.

konzultant a terapeut. Posloucháte Blaník. Jedeme dál teď. Dáša Zázmurková. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku Jen my dva od nejmilejší zpěvačky Jen tak pro radost. Sára Posílová.

0: Dáša Zázvůrková zpívala Jen my dva. Blaník je s vámi, jedeme dál a hrajeme na vaše přání teďka, báti. A jaká hezká česká čert na koze jel? A bude to písnička konkrétně pro Krištofa Mičulku, Jaromíra Machala a Václava Hudečka. Tyto všichni měli svátky a narozeniny, přeji všechno nejlepší k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a kolega Václav Hudeček bude mít svátek. Bude svátek svatého Václava, tak všechno nejlepší. Přejeme ti z hasičárny ve Vizovicích. Předem děkuje Pavel z Vizovic. A ještě jeden vzkaz tu máme, abychom zahráli písničku, a to konkrétně pro moji maminku Irenku a tatínka Jiříka. Předem děkuji Tomáš z Valašského Meziříčí.
1: Rádio Blaník.
2: Hraje

0: za námi Kavác, Čert na koze jel. Krátce před 8:45. Teď už Karol Gott a Dara Rollins z Bunky štěstí. Máme tady požadavek, abychom zahráli pro mého syna Julečka Leška, kterého maminka moc miluje, nade všechno. Čekej na mámu, lásko, tvá maminka Marta Lešková posílá.
1: Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Večer co večera plníme vaše přáníčka. Karagod, Dara Rollins, Zvonky štěstí. Za chvíli škvoří síla starých vín. Teď je 9:15 a 1 minuta. Dobrý večer.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
12: Usnula?
13: Asi jo.
12: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
13: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
16: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
17: Knihovna Maitreya.
18: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
17: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
19: Nyní i jako audiokniha.
1: Na
2: rádiu Blaník.
0: No a teď na vaše přání škvoři, síla starých vín. Prosím o zahrání k narozeninám pro naši milovanou mlaskavou babičku Janu. Máme tě moc rádi. Matouš za všechny podepsána.

Škvor a síla starých vín, pokračujeme dál. Tady budeme hrát písničku od Queenů, a to pro mou dnes již sedmiletou dceru Teresku, které její babička, děda Lukáš, Zuzka s Míšou, Štěpána, Joey, taky Loki a máma, přejí k narozkám všechno nejlepší. Hlavně zdravíčko, štěstíčko, lásku, úsměv na rtech, radost, spokojenost, taky to, aby jí škola bavila i nadále. Teroušku, užívej narozky, život i písničku pro radost. Milujeme tě.

0: Za námi Queenie, We Will Rock You, a před námi slza. Máme tady požadavek, maminko, si moje všechno a moje největší jistota, ať mi bude, kolik mi bude, vždycky budu potřebovat právě tebe, tvoji lásku, obětí a tvá slova. Děkuji ti za všechno, co pro mě děláš a za to, že jsi vždycky při mě. Moc tě miluju a jsem nejšťastnější, že právě ty si moje maminka, tvoje dcera Nikolka posílá.
1: Rádio Blaník. Pohodové.

0: tolik slza a každý sám.
1: Tak vy sami nejste, vy jste s Blaníkem a děláte dobře, protože ještě stále hrajeme na přání a pokračovat budeme i po 21. hodině s Jakubem Smolíkem. Chcete slyšet pokáče?
2: Mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý.
1: A dáme jeden zvařák. Hrajeme hezky česky, za 2 minuty bude 9 večer.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Tak jak zítra? No, zítra nás čeká krásný den plný sluníčka. Podle meteorologů naměříme mezi 18 a 22 stupni, na severu 16 až 19 a v 1000 metrech kolem 12. V noci pak teploměry ukáží 7 až 2, ojediněle přízemní mrazíky a po ránu se mohou také objevit mlhy.
3: Plasta Suk
4: na rádiu Blaník.
1: Ano, krásný večer, stále jsem s vámi, teď na vaše přání taky Metallica. Tady pozývám písničku pro moji milovanou maminku, ať dobře domů dojede, napsal Štěpán. A ještě jeden zkaz tu máme. Bude to pro sestřičku, mám tě ráda. Amálie.
3: Rádio Blaník. Písničky na přání.

Tak tohle je Metallica, Nothing Else Matters. A my pokračujeme na vaše přání, teď už dáme Samařáka. A rozrychlíme, abyste nám neusnuli, tak si dáme právě kapelu Harley, zahrajeme Janě Zechovské a přejeme všechno nejlepší k 60. narozeninám. Hlavně hodně zdraví a pracovních úspěchů kolegyně z Kursteku v Turnově. A ještě jeden vzkaz tu máme, abychom zahráli pro zábavu od Moniky ze Skutče. Jdeme na to. Radio Blaník.

Harley, písnička Svařák a pokračujeme. Na vaše přání Dalibor Janda a Žít jako kaskadér. Lásko moje, Slávku, tak moc ti děkuji za vše, co pro mě děláš a jsem šťastná, že tě mám a muži mého života. Miluji tě, tvá opička posílá písničku.

0: Ali Borjanda a Žít jako kaskadér. Jdeme dál na vaše přání. Suzy Quattro, Chris Norman a Stumbling In před námi právě teď. A bude to pro naši káčů. Máme tě rádi, v jednotě je síla, Leškovci.
1: Vaše pohodlné rádio. Blaník. Rádio Blaník.

0: si říkal to Chris Norman, Stumbling na Vlaníku, hrajeme na přání. A před námi pokáč, mám doma kočku. Je to pro mou kočičku, která bohužel tu mezi námi není, a pro mého brácha, který tu ještě je. Tonda napsal.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen

posledních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši.

0: mám nejspíš kočku s Erorem.
1: Tak tohle je pokáč, mám doma kočku. A my pokračujeme na vaše přání. Teď Jakub Smolík a O mámo. Dobrý večer, chtěli bychom nechat zahrát písničku naší mamince Martě Bardové z Hrazan k narozeninám. Naše milovaná maminko, přejeme ti všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, taky lásky, štěstí. Děkujeme ti za lásku, kterou nám pořád dáváš a za vše, co pro nás děláš. Jsi ta nejlepší maminka. Moc tě milujeme. Buď hlavně šťastná a zdravá. Dcery Ivča s partnerem Péťou a Verča s partnerem Tomem a vnoučátka Laurinka, Petřík a taky Beátka.

Jakub Smolík zpíval O mámo, léta jdou a my jdeme do finále dnešní písničky na přání. Skončíme s Michalem Davidem a písní Děti ráje. Ahoj, prosím o zahrání písničky pro mého syna Rudolfa Koldu a vzkázat mu 1.10. jsme u tebe jak na koni. Tak vydrž, si silný, statečný chlap, máme tě rádi. Tvoje maminka, taky táta, Kačka, Sofinka, Patrik, milujeme tě.

0: Michal David a Děti ráje, poslední písničkové přání pro dnešek. Ale další hezké české už za chvíli, třeba Verona, na mě nečekej. A Vlasta Sokolář všechny zdraví, přeju pěkný večer a za chvíli pokračujeme. Za dvě minuty bude půl desáté.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
4: Tak držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr, vítr.
4: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
5: Veliká radost. Moc děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
8: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
7: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
9: Už máš šaty na ples?
10: Ne?
9: Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
11: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu. Stavebniny Janík.
12: Ford malý a velký. Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
13: Ostrava, Vítkovice a Opava.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: nebo kytit si pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Nákupní centrum Géčko.
2: Vezměte děti do světa smyslů. Čeká je hraní s různými materiály, objevování i tvoření. Mačkání, přesypávání, barvy, zvuky. Prostě zábava, která přirozeně rozvíjí dětské smysly. Užijte si smyslohraní již tuto neděli odpoledne v Géčku. Smyslohraní. Radost z objevování světa.
1: Nákupní centrum Géčko.
3: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.

0: Tolik tedy legendární ABBA Dancing Queen ve 9:45. Dál hezky česky, oslavenec tohoto týdne. Včera oslavil 80. Honza Nedvěd. My si ho dáme už za chvíli v našem vysílání, písničku Nikdy nezapomeň, a vy taky nezapomeňte, že o víkendu ty jeho písničky tady budou znít opravdu hodně. A to není všechno, budeme tak trošku slavit a rozdávat vám dárečky. Co konkrétně si budete moci vyhrát? Vstupenky na koncert Honzy Nedvěda mladšího a skupiny Příbuzní v pražské Lucerně a k tomu i nové album Honzy mladšího Chlapský slovo. To bude ve hře, tak poslouchejte naše vysílání, radujte se a už zítra v dobrém ránu prozradím podrobnosti, první výherní písničku a tak dále a tak dále. Tak buďte s námi dál.
1: Víkend s Honzou Nedvědem.
2: Na rádiu Blaník.
1: Miluju a chci si tě vzít.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
12: Tak abyste ho nepromeškali.
11: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
12: Garanci kvality i výhodného financování.
11: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.

0: Tak tohle je Elton John, který nám dospíval krátce před 22. Za chvíli už písničky z lásky, v nich samá romantika a na Blaníku budeme hrát dál hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra bude krásný den, polojasno, jasno, s teplotami mezi 18 a 22. Na severu, severovýchodě naměříme 16 až 19 a v 1000 metrech kolem 12. V noci a po ránu 7 až 2, ojediněle i přízemní mrazíky. Ale jinak přes den nás čeká opravdu krásné babí léto. Tak se těšte. Vlasta Sokola všechny zdraví, pěkný večer přeju a posílám Dalibora Jandu. Snad jsem si jí měl všímat víc.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
1: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
2: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
3: Ostrava, Vítkovice a Opava.
4: Stavebniny Janík.
5: Stavebniny Janík.
4: Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík.
5: Stavebniny Janík.
4: Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: muži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ještě tady, Broučku, vidíš?
3: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík.

0: svých rukou. Více na kaktusreality.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV. Káva mezi květy. Kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno až zataženo, ojediněle se mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 7 až 2 stupně. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a na horách bude kolem 12 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
2: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny
6: Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny
6: Janík. Stavebniny.janík.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
9: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DDBike.cz.
10: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za

Nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, ojediněle se mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 7 až 2 stupně. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a na horách bude kolem 12 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Krásný janíční narušený poslech Rádia Blaník vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je sobota 26. září, kdy svůj svátek slaví Andrea, tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1948 se narodila australská zpěvačka a herečka Olivia Newton-John, opustila nás v roce 2022. Kdo má narozeniny, tak to je první československý kosmonaut a politik Vladimír Remek, je mu 78, a 32. slaví český plážový volejbalista Ondřej Perušič. A ještě zazpomínáme na českou herečku Květu Fialovou. Bylo 26. září v roce 2017, kdy nás tahle skvělá herečka opustila. Pojďme ještě do minulosti, do roku 2011. Přesně před 15 lety vyjeli na české koleje poprvé soukromé vlaky RegioJet.

0: počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, ojediněle se mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 7 až 2 stupně. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a na horách bude kolem 12 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
0: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
0: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je sobota 26. září, dnes má svátek Andrea a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 10 dopoledne začíná na Berounsku dvoudenní 28. ročník Karlštejnského vinobraní. Muzeum lidových staveb v Kouřimi hostí národopisný pořad Podzim na vsi. Nabídne ukázky tradičních řemesel, zemědělských činností, lidové zbožnosti a podzimních obyčejů českého venkova. Dnes také proběhne otevření rozhledny na Jitrovníku na Člunovem. Stane se nejsevernější rozhlednou v zemi. Mší začne hodinu popolední svatomichaelská pouť v Rejcharticích, a to v kostele svatého Michaela. Dnes se také můžou zájemci těšit na svatováclavské slavnosti v Napajedlech na Zlínsku. Návštěvníky čeká celodenní program plný rytířských soubojů, dobové hudby, tanců, řemesel i dalších aktivit. A na trase C metra začne mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov v Praze třídenní přerušení provozu. Dopravní podnik zavede náhradní autobusovou dopravu. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, ojediněle se mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 7 až 2 stupně. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a na horách bude kolem 12 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
3: Svítí.
4: Svítí.
3: I na síti všech sítí.
4: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
3: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
4: Blaník na Facebooku a Instagramu.